0: Ben.
1: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Legenda, Praha, Žižkov, Bulletin. Je mi líto těch, co to neznají. Nebylo to jako dneska. Rozeská

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central.
1: Smoke. Radio Spin. Lady.

0: Nehledáme. Jsme na
1: škole.
0: Jsem nový slavný.
2: Radio Spin. Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: Včera na mě skočilo storíčko, kdy si týpek někde ve Španělsku přisedl vždycky vedle někoho ve vlaku, po chvíli usnul a položil si hlavu na cestujícího sedícího vedle.
2: Já bych ho nechal spát. Já sám si pamatuju, že jsem takhle jednou ve vlaku usnul.
3: Ale kdyby to byla mouka, tak to byla nějaká story, ale kdyby to byl kuk, tak bych namaloval taky okníra, že bych si to užil. A ještě bych pozval tady vlak.
1: Ježiši, Vašku. Podobně jako ty, Vašku, reagoval i Pajky. Mě teda upřímně docela bavil Honza, protože takhle bych chtěl umět reagovat taky.
4: Noši, kdyby to byla ženská, tak jak říkal Pajky, a kdyby frajer, tak bych ho nechal ležet, počmaral ho, dělal bych si s ním selfiečko.
1: To je fakt jako super.
2: Ok, ale já třeba zase chápu Filipa.
5: Ahoj, tady Filip, hele, ono upřímně... Nebyl by to problém, ale zase na jednu stranu, když jede v metru a přijde nějaký bezďák tohle, nebo feťák, tak jako asi by nám to nebylo úplně příjemný, takže co si budem.
1: My jsme pak příběh doplnili o jednu důležitou věc, a to, že týpek se po chvíli vedle těch spolucestujících probudil a každému, kdo mu povolil spočinout na jeho rameni, dal nový iPhone.
2: Tak to je dobrý, že jsem se to nechal líbit. Měl bych nový iPhone.
1: To jo. Ale víš, co je zajímavý, že každý má svoji cenu. Nejenom ty, ale i Pajky.
3: Tak pán má iPhone, a tak to pán měl začít první tím iPhonem a pak nechám já pána
2: klidně vystrinkat. Holka, kluk, hodinky, holinky.
1: Hlavně, že je nový telefon doma. Co, Pajky?
2: No a slyšíme se zítra ráno.

0: 5 hodin 58 minut, máme tady čtvrtek, malej pátek, svátek dneska slaví Milan, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý čtvrteční ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Než začneme ve Spin ráno, tak jedna věc ze včera, jo. Já posledních několik týdnů držím půsty od jídla. Vždycky ve středu jeden den, protože středa je prostě takovej ten den, kdy jako nemám na nic úplně čas, takže na to jídlo tolik nemyslím. No a všichni to vědějí, že mám prostě jako jeden den v týdnu, který mám prostě jako jenom na vodě a nic jiného prostě jako do sebe nedám. No a včera jsme šli s Božkou do Bystra, tak jsem si objednal vodu, šel jsem na záchod, vrátil jsem se a ona mi úplně nadšeně říká, objednala jsem ti pivo. Hele, jakože celý půst byl sice jako v háje, ale říkal jsem si, není to ve finále krásný mít takhle milující ženu. Za mě teda musím říct, že jako big up, ale zase na druhou stranu můžu dneska začít od znova. Každopádně, co probereme? Řekneme si o nový milionářce Sajska a taky se zastavím u cestování letadlem, protože tam nás od příštího roku čeká novinka. No a samozřejmě mám pro tebe taky pravdu nebo lež, to mám pro tebe samozřejmě až jako za několik minut, nebo respektive teda až za hodinku a něco, ale v této hodince tě čeká samozřejmě poznávačka a taky celebrity voice flip, takže na to tady můžeš být mezi 6 a 7 ready. No a samozřejmě se už tak jako trošičku tradičně zastavíme u naší top stovky. No a připomenu ti taky, kam kam tenhle týden vedly cesty našeho spin komisaře Depa, který vyrazil rozdávat tigry. Takže toť program na následující hodinku, no a my se společně jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku, protože to musím říct, že po dlouhý době bude stát opravdu za to. Aktuálně je venku polojasno, teploty kolem 17 až 18 stupňů Celsia. Dneska jsem šel ráno do rezička a vyrazil jsem jenom v tričku a frakesech a teda musím říct, že je to úplně jako ideální, takže pokud si ještě nevyrazil z baráku, tak si myslím, že mikinu na sebe dneska brát úplně nemusíš. No a po zbytek dne počítej s tím, že bude vlastně jako co se týče počasí dost podobně, opět teda jako bude polojasno až jasno, no a teploty dneska budou hitovat 30, takže pokud nemusíš úplně vedro, tak počítej s tím, že prostě dneska se budeš trošičku víc potit a že by si směl po cestě zabalit sebou deodorant.
3: Spin Radio.
4: Čau, tady Pio a
5: Vorion.
6: Jsem tě pozval na milion 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
5: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
6: Punk is Dead.
7: Punk is Dead.
5: Voda taky je dead.
3: Podporuje Radio Spin. Československý underground.
8: Stačí mi, když pomalu zapadá.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu

Linkin Park rozohnili naší první společnou hodinku, máme 6 hodin a taky 9 minut. K tomu máme se společně jdeme pro tuto chvíli podívat na pár zpráv. V Tajsku se jedna těhotná typka stala milionářskou, aspoň teda v tajských bátech. Měla totiž sen, kde se jí ukázali čísla do loterie. Pro info 173770. Pár dní potom si na to vzpomněla a zkusila si teda tu loterii dát. A víš co? Ona vyhrála. Ona vyhrála, takže to mimčo bude mít za co krmit, což je samozřejmě dobrá zpráva. No a ta špatná zpráva je... Nebo vlastně není. No, na tom není žádná špatná zpráva. Jediná špatná zpráva je to, že já si nepamatuju. Přece jenom, co když už jsem někdy v minulosti ty svoje čísla viděl a nevím o tom, zapomněl jsem to. Od roku 2027 tě čeká jedna velká změna, a to v letadlech. Evropská unie totiž schválila, že ve chvíli, kdy někam poletíš, tak ti společnosti nebudou moct účtovat love navíc za to, že si vezmeš příruční zavazadlo. Respektive dostaneš při rezervaci už rovnou cenu letenky bez toho, aby splatil zavazadlo navíc, což teďka údajně nebylo. Já jak nelítám, tak úplně nevím, ale smysl to ve finále asi dává. A oni... ty aerolinky, co si budeme povídat, jsou totiž taky pěkně vyčúraný, takže oni ti tam namarkujou, co jenom se jim bude chtít, že jo? Teď to znáš. Sedím na...

0: 6:13, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál dom. Dneska máme 18. červen, čtvrtek, svátek slaví Milan, tak ještě jednou přeju všem Milanům všechno nejlepší. No a my se společně jdeme pro tuto chvíli na několik dalších minut přesunout dnešní poznávačce, protože i ve čtvrtek je samozřejmě poznávačka, tak jako na ráno si myslím docela dobrá na probuzení. Dneska pro tebe mám v poznávačce jeden film, který teda musím říct, že já mám hodně rád, ačkoliv jsem ho teda poměrně dlouho neviděl, ale nějak jsem si na to včera vzpomněl a říkal jsem si, že jo, tohle to prostě do poznávačky musíme společně dát. Takže mám tady pro tebe jeden naprosto, musím říct, nádherný film z roku 1996, který si myslím, že osloví jako spoustu lidí, ačkoliv je to poměrně zasazený do historické doby. Tak jsem zvědavý, jestli podle ukázek poznáte, o který film by tady dneska ráno mohlo jít. Jdeme na první ukázku.
1: Svým mečem budu chránit bezbrané.
2: Svým mečem budu chránit bezbrané.
1: Budu stát na straně slabší.
2: Budu stát na straně slabší.
1: Vždycky budu říkat pravdu.
2: Vždycky budu říkat pravdu.
0: Jestli tě podle týdatý ukázky napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 330, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nic nenapadá, tak vydrž pár minut, protože třeba tě trknou další dvě ukázky, které tady mám pro tebe ready.

0: 6:18, my tady na Radio Spin pokračujeme společně v poznávačce, ve který dneska hádáš jeden film z roku 1996, který je zasazený do trošičku historičtější doby. Nebo trošičku, on je v historičtější době. Myslím si, že to bude nějaký takový jako středověk. Každopádně pouštěli jsme si tady několik minut zpátky jednu ukázku z tohoto filmu, tak pojďme si ji pro tuto chvíli spolu připomenout.
1: Svým mečem budu chránit bezbrané.
2: Svým mečem budu chránit bezbrané.
1: Budu stát na straně slabší.
2: Budu stát na straně slabší.
1: Vždycky budu říkat pravdu.
2: Vždycky budu říkat pravdu.
0: No a na tuto ukázku mi tady zareagoval dneska ráno Matouš.
3: To není Barbar Conan anebo Král Artý.
0: Já jsem Matoušovi říkal, že dneska to není bohužel ani jedna z variant, kterou typoval, takže ani Barbar Conan, ani Král Artuš to dneska nejsou. Každopádně mám tady další dvě ukázky, které by ti mohly trošičku napovědět, tak Matouši, i ty teďka poslouchej, protože třeba tě to trkne.
4: Když mě tím mečem propíchneš, svaknu zuby.
5: Až do svitu měsíce dva titánové bojovali. V obětí smrti nocova. Kdo z nich ten osudný úder zasadí?
0: No a jdeme taky na ukázku číslo 3.
5: Ježíši Kriste, Sir Eglamour.
4: Mnohokrát ti děkuju. Byl tam zapíchlý víc jak měsíc. Nemůžeš se zvednout z mýho jazyka?
0: No a co ti můžu napovědět je, že hlavní postava tohoto filmu je rytíř, který se jmenuje Bowen a má tam tak jako trošičku spor, ale potom třeba i trošičku jako takový dobrý deal s jedním drakem, který ho si vlastně i pojmenoval a pojmenoval ho Draco. Takový jako trošičku originální, ale jestli tě podle tady těch indicí napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Máš na to necelý 2,5 minutky.

0: Všem u Rádia Spin máme 6 hodin a 22 minut, no a my se blížíme pro tuto chvíli do finále dnešní poznávačky, ve který dneska hádáš jeden naprosto, musím říct, nádherný film z roku 1996, ze kterého jsme si tady pouštěli několik ukázek, tak pojďme si pár z nich pro tuto chvíli připomenout.
1: Ježíši Kriste, Sir Eglamour.
2: Mnohokrát ti děkuju. Byl tam zapíchlý víc jak měsíc. Nemůžeš se zvednout z mýho jazyka?
0: A dáme ještě jednu ukázku.
2: Když mě tím mečem propíchneš, svachnu zuby.
1: Až do svitu měsíce dva titánové bojovali. V obětí smrti nocova. Kdo z nich ten osudný úder zasadí?
0: No a já jsem ti říkal, že hlavní postavou tohoto filmu je rytíř Bowen, který se skamarádil s drakem, který ho si vlastně i sám pojmenoval, a pojmenoval ho tak jako trošičku originálně, ale jmenoval se Draco. No a my se jdeme spolu podívat na to, jak se tady typovali dál po zbylých indicích. Tak jenom.
3: Dobře, ráno, tady Jana, je to dračí srdce.
0: Jana typuje dračí srdce, což si myslím, že by nemuselo být úplně jako špatný typ, ale my se spolu jdeme podívat ještě za jedním spinnerem.
4: Když do práce poslouchám rádio, slyšel jsem indicie dračí srdce.
0: Tak i Arny tady dneska typoval dračí srdce a já teda musím říct, že je to správně, je to dneska dračí srdce. Co musím říct, pokud neznáte tenhle ten film, tak rozhodně doporučuji, i když jako třeba nemáte úplně jako na první dobrou v lásce jako takový ty filmy, co jsou zasazený do středověku, ale teda musím říct, že tohleto jednak je jako poměrně dobrá komedie, jsou tam i napínavý chvilky a je to i fakt jako krásný dojáček, takže pokud jako chcete fakt jako dobrý, zajímavý film, tak si myslím, že tohleto bude něco pro vás.
5: Já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu, ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM, kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadthaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
6: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To byl asi Rosenbenga, předpokládám.
5: Divil by ses, ale není.
6: Ok, dobře, tak jo. Tak
5: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě zná jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
6: Dobře.
5: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatený, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
6: Ok.
5: To by přišlo nejdřív.
6: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
5: Jo, je to takový bílý maso, ale nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak jsem to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
6: Ok, s čím se podává takový Alligator?
5: Ale s hranolkama.
6: Asi nejznámějším jeho singlem je track Jerusalem Benga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman Jakub.

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nesl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Já jsem tady na Rádiu Spin několik minut zpátky sliboval, že si připomeneme, kam se tentokrát vydal náš Spin komisař Rap, který ti pravidelně každý úterý rozváží zásobu Tigru, kterou prostě jako chceš a která ti vydrží hlavně hodně dlouho, protože ta zásoba Tigru je opravdu velká. No tak my se jdeme podívat, jak to dopadlo, protože jeho původní kroky vedly do Pardubic, ale tam určitýho spinera nenašel. Takže kam zamířil dál? Na to se pojď podívat teď.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každopádně poslucháč, poslouchám ho vlastně celý den v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný, slyšel jsem. Tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně vděčnej za to.
0: No Tomáš, je všechno jednou poprvé, takže já ti ještě dodatečně gratuluju. Tomáš je z Jaroměře, takže tam tentokrát zamířil Maty se svojí spinkárou. No a příští úterý třeba zamíří k tobě, takže stačí jenom se přihlásit na program @radiospin.cz. No a třeba si Maty příští týden vylosuje tvoji adresu. To každopádně poznáš časem.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

0: Máme 3 minutky po 6:30 ráno, máme taky 18. červen, čtvrtek, svátek slaví Milan, takže Milanové, Milánkové, přeju vám všechno nejlepší. No a protože je čtvrtek, tak já ti chci připomenout jednu důležitou věc, protože je potřeba, abys udělal něco, na co máš čas už jenom do neděle. A to zahlasovat do naší chystané top stovky CZSK nepových tracků na stránkách radiospin.cz. No a jak na to? Je to úplně jednoduchý. Hele, naťukáš si radiospin.cz, tady uvidíš článek, který je momentálně v pořadí třetí, a to 100 největších hitů CZSK scény všech top. Tam na tebe vyběhne seznam právě těch 100 hitů, který jste si tady vy sami spinneři na Rádiu Spin pár týdnů zpátky nominovali. No a ty tracky jsou seřazený od A do Z, což je vlastně jako potřeba říct, protože tam nikomu jako nenadržujeme, takže ten důvod, proč jsou 4Dčka s Ektorem a Danem Bartou jako první, je protože prostě 4 je prostě v tom seznamu jako úplně to nejprvnější z nejprvnějších. Takže proto vlastně je to takhle seřazený, aby to bylo vlastně fér. Takže pokud ty si v té top stovce najdeš nějaký svůj oblíbený banger, tak pro něj můžeš hlasovat. A to nejenom jednou, ale hnedka 3x. Takže klidně 3x pro jeden track, a nebo pokud tam najdeš víc bangerů, který tě baví, tak samozřejmě ty 3 hlasy můžeš rozložit. 3 hlasy máš na jeden den, takže klidně můžeš zítra hlasovat znova, pozítří znova a v neděli taky znova. Takže takhle naprosto jednoduchý to je. Pokud máš mobilní aplikace Rádia Spin, tak tam na tebe určitě vyskakuje článek, ten, který se jenom proklikneš, no a už jsi vlastně jako u hlasování. Takže je to naprosto jednoduchý, zabere ti to, nevím, minutku, 2, 3, ani ne, hele. Takže takhle rychlý a takhle jednoduchý to je, tak zahlasuj, protože potom se může stát, že třeba na prvním místě bude track, se kterým nebudeš úplně spokojený, protože si prostě třeba nehlasoval, takže určitě jdi na radiospin.cz a hoď tam svoje 3 hlasy. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Projel jsem regiony, tam to vypadá úplně na pohodičku, tam je to úplně úhledný, dojedeš prostě na čas, takže pohoda. Co se dálnic týče, tak ani tady to není v tuhleto chvíli úplně jako nejhorší. Jediný, co tě možná překvapí, nebo spíš nepřekvapí, ale tak jako trošičku zasekne, tak je příjezd pod jedničce do Brna. No a pozor si dávej taky na výjezdu, nebo respektive teda asi spíš příjezdu do Prahy pod sedmičce, protože tam se bourá, a to v okolí Středoluk, takže tam určitě dávej pozor. A i do toho nevlítneš. Jinak co se týče Prahy pro tuhle chvíli, tak tady Kreš hlásí aktuálně Pražský okruh, a to po směru na Barandov vlastně jako od Zličína, takže tam určitě pozor kolem Řeporí, tam se bourá a poskakuje to. No a co se dál týče Prahy, tak tady už je to taková ranní klasika. Štosovačka na Štěrbovský spojice, štosovačka v Holešovičkách, jinak to vypadá docela v pohodě. Každopádně kdyby cokoliv, švestky, kolona, kreše, dávej vědět. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Teď už víš, jak to tady chodí.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: 6 hodin na 42 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout do další hádanky a to je Celebrity Voice Flip. Pokud jsi u Radia Spin poprvý nebo třeba chvilku, tak ti jenom v rychlosti připomenu pravidla. Dostaneš tady ode mě zamotaný hlas nějaký známý osobnosti, no a podle toho zamoteného hlasu hádáš, kdo by to asi tak mohl být. Kdyby to nešlo čistě jenom podle toho zamoteného hlasu, protože ne vždycky je to na první dobrou úplně zřejmý, tak mám tady pro tebe k tomu hlasu další dvě nápovědy, ale nejdřív během prvního tracku hádáš podle zamotaného hlasu, čistýho zamotaného hlasu. Tak jdeme si to pustit. Jestli tě napadá, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš už tuto chvíli posílat svoje tipy, buď to na 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Pokud zatím nevíš, tak můžeš vydržet necelý 3 minutky na další nápovědy. Každopádně, co ti můžu prozradit jako první, je, že dneska tady hádáš hlas jednoho známého českého herce. Který to bude, tak to nechávám čistě jenom na tobě. Takže poslouchej ještě jednou, no a uvidíme, jestli tě napadne, kdo za tímhle tím hlasem stojí.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Ještě jednou ti přeju krásný dobrý ráno tady u Rádia Spin. Máme 6 hodin a 47 minut k tomu, no a my pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Pojď si ho ještě jednou připomenout. Já jsem ti tady napovídal několik minut zpátky, že dneska tady hádáš jednoho českého herce. Víc zatím ode mě nevíš, nějaký typy tady mám, tak uvidíme, jestli budou správný. Každopádně, co ti můžu prozradit dál k tomuhle tomu zamotanému hlasu, je to, že tenhle ten český herec, který ho tady hádáš, tak nejenom, že je herec, on taky namluvil zastávky v tramvajích v Praze. Takže jestli víš, kdo to je, tak určitě můžeš dál posílat svoje typy na 210 32 30 30 nebudu naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a ti ještě jednou připomenu, je z něho zamotaný hlas a dál už to nechávám na tobě.
1: Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposledy pustit. Co se týče tohoto zamotaného hlasu, tak ode mě k němu víš, že jde o českýho herce, který ale zároveň namluvil vlastně jako zastávky do tramvají. Takže pokud víš, kdo to byl, tak asi víš, jak se jmenuje, ale žádný správný tip mi sem dneska ráno do Celebrity Voice Flipu nepřišel, takže bohužel. Dneska to úplně nevyšlo, ale můžu ti prozradit, že dneska jste tady hádali jméno Jan Vondráček. Hele, občas se to stane, že prostě ten Celebrity Voice Flip zůstane neodhalený, což se samozřejmě asi nic moc neděje, protože v 99,9% to dáváte úplně perfektně. Každopádně dneska to nedopadlo, ale zase to třeba dopadne zítra, takže budu rád, když i zítra budeš se mnou hrát jak poznávačku, tak Celebrity Voice Flip. No a my jdeme na další track.
0: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub

0: 14. červen, čtvrtek, malý pátek, svátek má dneska Milan, takže ještě jednou všem Milanům přeju všechno nejlepší. No a my se společně jdeme pro tuto chvíli přesunout dál do Spin rána, kde za náma za pár minut dorazí taky Roman, takže klasický čtvrtek tady ve Spin ráno. No a co se bude dít, tak to ti samozřejmě detailně prozradíme spolu už za pár minut. Každopádně, co ti můžu prozradit, je to, že i dneska tady budeš hrát o CDčko Nekorektum od Praga Union, takže za sebe můžu říct, že jako super cena, takže v 8.40 buď určitě ready. No a buď ready taky na mashup, buď ready taky na pravdu nebo lež a spoustu dalších věcí, které tady pro tebe standardně máme i takhle při čtvrtku ready. My se jdeme podívat, jak ten čtvrtek 18. června bude vypadat venku a teda musím říct, že budu asi jako poměrně stručný, protože dneska čekají konečně po dlouhý době ty třicítky, které nám uslibují jako poměrně dlouho, takže budou třicítky, bude polojasno až jasno a bude to naprosto perfektní. Takže pokud můžeš, tak dneska uteč dřív z práce a vyraš někam k vodě, protože dneska to rozhodně bude stát za to.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin Dash Double.
3: Hodní barel v kufru auto, co ty o tom víš, co ty o tom víš? Zertek si za růžky rouška, co ty o tom víš, co ty o tom víš? Co ty o tom víš? Fízlové by chtěli hip-hop mouskrý. Co ty o tom víš?

0: Brna každoročne láka 10 tisíce fanúšikov motoristického športu. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Sledujem a jedna minúta k tomu. To je časa, ty nám posloucháš. Rádio Spin. Rádio.

Jeli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírací.

0: Ostrava.
1: Praha, tak 7 hodin, 7 minut, hezký dobrý ráno.
2: Ty vole.
1: 18. červen.
2: Můžeš tohle říct do Ostravy.
1: Svátek má Milan a Milana. Pozor, Ostrava je hezký město.
2: Jako já vím, že je Ostrava hezký město.
1: Já jsem vlastně, když jsem byl poprvé v Ostravě, jsem si říkal, pro pána Jana, tam to bude takový celý černý a tmavý. A pak jsem vlastně přijel do Ostravy, krásně svítilo sluníčko. A říkal jsem si, wow, to je prostě pěkný. A pak jsem byl na tom jejich Masarykově náměstí, který už má teďka takový jako vydlážděný a pěkný. Jediný, co mě na Ostravě vlastně vytáčelo, tak tam, když jedeš tramvají, tak vlastně tam mají tak strašně pozitivní hlas v té tramvaji, že ta paní tě prostě úplně prostě s a končí to na e. Tady ta pražská, která bývala v Praze, že jo, taky paní. A to byla taková vždycky IP Pavlova, nebo náměstí míru. A ty jsi nikdy neměl pocit, že má lepší náladu než ty. A to bylo prostě v pořádku.
2: Jak v metru na Ačku.
1: No. To
2: je taky většin taková jako přinas.
1: Taková přísná ta paní na Ačku. Já bych neřekl přinas, ale řekl bych, že je přísná. A taková jako, a jak tu paní na Ačku, tak tu bývalou paní v tramvaji jsem si vždycky představil takovou elegantní dámu v kostýmku a tak dále. A teď přijedeš do té prostě Ostravy a tam je nějaká paní, která je prostě úplně nafrčená prostě. A strašně pozitivně. Vítkovice, vysoké pece. A teďka ty úplně. Pro boha, já chci trochu klidu. Takže pak jsem se vracel tak jako rád domů a říkal jsem si, to je skvělý, že tady máme takový jako vyklidněný hlasy. Tak.
2: A má Ostrava jako tramvaj, nebo má taky jako Brno prostě jako jiný název pro tramvaj?
1: Tramvaj podle mě tomu říká. Ostraváci jsou normální.
2: Jo, jo. Tramvajou.
1: Ne, ty říkají normálně tramvají podle mě dokonce. Já si myslím, že tramvajo, to je z její flomoci.
2: No tramvajou říká Božka.
1: No a tak to je taková, božka, to je taková ta Vysočina, tramvaj, no.
2: To je taková asi no, jako Vysočinská.
1: No, a ta Božka říká určitě bábožka, bábička a takovýhle věci. Tam trošku mluví jinak na té Vysočině, no. Brňáci ty mají ten svůj hantec. Já bych řekl, že Ostrava jenom mluví kratce, ale jinak si myslím, že se to docela blíží naší praštině, dobrý, takže v pořádku. Kratce a zprostě. Vočip. Tak, co nás dneska čeká? Tak blíží se finále top stovky, takže dneska se to bude hodně točit okolo toho.
2: Řekněme si taky o jedné novince v cestování, která přijde vlastně od příštího roku.
1: OK, dobře. Tak já jsem tady četl, že tady chceš něco jako o nějaký snídani říkat.
2: Jo, ale já jsem se nestihnul přeorientovat, jasně. Tak jsem rovnou řekl jako jinou zprávu.
1: Jinou zprávu, dobře, je mi to naprosto jasný. Nevím, jestli to vyjde dneska, nebo jestli se necháme na příští týden, ale každopádně docela by mě zajímalo téma sdílený polohy, jestli mezi sebou v partnerství nebo v kamarádství používáte tuhle tu funkci, protože vlastně mi to přijde strašně toxický, když někdo řekne, sdílím ti polohu a teď prostě jo, vím o tobě všechno, bráško. Takže tak, ale nevím, jestli dneska na to vyjde čas, protože dneska se chceme věnovat hlavně té top stovce.
2: Tomu takhle kritické, jo?
1: Nesnáším to.
2: Fakt.
1: Já fakt nesnáším prostě sdílení polohy. No, teď vidíš tu emoci a teď opravdu jako nelžu.
2: Já koukám, že ses tak jako
1: začervenal. Úplně mi to prostě vytáčí, proč by někdo sakra měl vědět, kde jsem.
2: No. Já nevím, kdyby se ti něco stalo třeba.
1: Nechci, aby mě někdo zachraňoval prostě. Mě to úplně stresuje, fakt mě to stresuje.
2: No, tak nemusíš
1: nemám to
2: nikomu sdílet.
1: No teď já to taky nedělám. Tak
2: každopádně řekneme si taky o zařízení, který ti udělá tu nejvíc nejlepší snídaně ever, a to za pomocí třeba jednoho vajíčka.
1: No vidíš, je ta zpráva, kterou jsem ti přečet přes rameno. Dobře, tak jo, blížej se volby do zastupitelstev ve městech. Babiš zvažuje rošádu. Jako primátora pro Prahu bych chtěl vidět Vojtěcha jako ministra zdravotnictví Šťastného a Nacher by měl být ministrem do kapsy, teda sportu. Tak to jsem zvědavý, jestli tohleta rošáda vyjde, protože je mi naprosto jasný, že Vojtěch je asi nejvíc přijatelná tvář ANO pro Prahu. Obzvlášť teďka ve chvíli, kdy ten Prokop tam dělá nějaký prostě frikule a nechce přiznat, kde nahrabal nabity. No, uvidíme. Docela vlastně jako zajímavý věci se chystají.
2: OK, samozřejmě bude taky mashup. Namíchal jsem ho asi tak před 15 minutami, takže jo, ještě čerstvoučky.
1: Jo, jsi to namíchal jako včera,
2: dobroučky.
1: Tak máme na co těšit. Tak, taky budeme soutěžit o album Prago Union, Nekorektum.
2: No a budete taky hlasovat do té top stovky, kterou vám tady budeme celý ráno připomínat.
1: Je to tak, takže vám přejeme krásný dobrý ráno, udělejte si kafíčko, na pohodu, žádný rychlý vstávání, ať to nemáte prostě zbytečně ve stresu, jsem chtěl říct.

0: 7:14, Roman a taky Dominik. Tak kdybyste slyšeli, jak zní přehypená paní v Ostravě, tak zní zhruba takhle.
1: Hlavní nádraží, příští zastávka, náměstí Svatopluka Čecha.
0: Zaplať pámu za ten náš pražský hlas, za toho Vondráčka, který je takový jako klidnej, tohle je taková jako afektovaná. Já teda tenkrát, když jsem tu tramvají jel, tak jsem měl jako pocit, že je fakt taková jako moc. Teď mi přišla spíš taková zpomalená.
2: Natažená trošičku, ale jako přepozitivně, no. Ano.
0: Ale hele, ono možná, když se jmenuje někdo Marika, tak s tím prostě nic neudělá, ani s hlasem. Tak. Přejeme hezký dobrý ráno, jdeme se podívat na zprávy, já vím, že jsem urazil Mariky, to jsem nechtěl, ale tak vtípek. Tak, prosím vás pěkně, včera jsem koukal na nějaký článeček a docela mě vlastně překvapilo, že bez masí jídla se podle nový směrnice Evropské unie nebudou smět nazývat tak jako masový jídla, takže už nenajdete bezmasej steak, už nenajdete třeba bezmasový masový kuličky, už nenajdete prostě nějaký další bezmasí jídla pojmenovaný podle těch masitejch. Údajně je to o to, aby ty bezmasí jídla neparazitovaly na těch tradičních potravinách, a bylo jasně oddělený to, co je ze zvířete a co není.
2: Jakože bychom neměli hamburger, ale měli bychom třeba jako flavorburger.
0: No nevím,
2: soja burger.
0: Myslím si, že by tam ten burger ani neměl být obsažený. Prostě tak sojový plátek v housce. Rozumíš?
2: To je, když si zajdeš někam k nádraží do stánku, ty
0: no, třeba
2: smažený ajdam v housce.
0: Třeba. Ale tak dává to smysl, jako vím si, že prostě někdo prostě udělá v laboratoři něco jako maso, nebo vypěstuje nějaký sojový boby a něco z toho prostě jako vytvoří a najednou bum, je tady burger, když to prostě není burger.
2: A tak burger není vlastně jako název toho masa, že jo,
0: tak
2: jako tak, tam máš.
0: Co tam
2: to
0: máš
2: ham?
0: Ty? Co tam máš dál?
2: Tak mi u jídla zůstaneme, protože jsem sliboval tu nejvíc nejlepší snídaní ever, a to od společnosti šéfy, která ukázala nový zařízení, který umí udělat naprosto famózní vajíčka. Mm-hmm. A jde jenom o to, že do toho vložíš prostě to vajíčko nebo ty vajíčka a vybereš si způsob přípravy, nastavíš si čas a zbytek už to odmaká za tebe. Prostě hezký, pěkný, krémový vajíčka, jakkoliv, na jakýkoliv způsob.
0: Jak jako krémový vajíčka? Nebo...
2: Tak jako krémový vajíčka, jakože třeba nepřetáhne ten žloutek.
0: Jakože třeba, jako počkej, a teďka...
2: Když chceš třeba vajíčka na hněličko, tak je máš opravdu na hněličko, místo toho, aby ty si vlastně jako hlídal, jestli ten žloutek vlastně jako už náhodou
0: netuhne.
2: Ty
0: neumíš prostě spočítat 8 minut třeba nebo 7 minut.
2: No tak já na to vždycky většinou jako zapomenu při tom vaření.
0: A ty si neumíš nastavit nějakou něco, ty na to potřebuješ prostě speciální stroj, při tom
2: ne,
0: začínají prostě stopky.
2: Ne, tak já si vždycky řeknu, jo, dobrý, tak je třeba jako
0: ještě jednou, ty si neumíš nastavit stopky?
2: Nenastavuju si stopky.
0: Maria, tak to já vždycky právě.

0: Marie April, taky Gufrau, single Nezvládám, krásný letní klip. Už brzo vyjde Gufrákům klip, nevím teda kdy, ale včera jsem sledoval profil Gufrau a Hugo říkal, těšte se, už brzo, prostě vyjde nová pecička, kde máme Marie April na featu a pozor, v tom klipu hraju já. Hugo se mi pomstil a nechal mě tam hrát prostě vyhořelýho, unaveného úředníka.
1: Ježiš, já myslel, že tě vystříhnul.
0: Ne, to ne, to, nebo já nevím, to já nevím. Třeba jo, třeba protože tam chtěl mít starý lidi, tak třeba v závěru jsem strávil den na raný úplně zbytečně. Ale jsem na to zvědavý, protože by to měl dělat velmi šikovný a schopný režisér, který dokonce snad točil něco pro Netflix nebo pro HBO. Takže jsem zvědavý na výsledek, takže už brzo, řeknu vám to.
1: Musel být drahý klip docela.
0: No to musel být drahý klip.
1: Musel být hodně drahý klip.
0: No, tak vidíš.
1: Dostal jsi honorář?
0: No jasně. Tak jo, tak jdeme na naše první velký dnešní téma. To dnešní první velký téma je vlastně se vztahuje k naší největší CZSK rapový hitparádě, kterou podle mě v českém éteru nikdo nikdy nezrealizoval. Čekalo se skutečně až na Rádio Spin na nás. No a vy jste nejdřív v týden nominovali a teď se dva týdny hlasuje. Hlasuje se na radiospin.cz. Bejt váma, tak už teďka jdu a klikám na radiospin.cz. Nebo si otevřu mobilní aplikaci Rádia Spin a tam si kliknete na ten článeček 100 největších hitů CZSK scény všech dob. A tam kliknete na klikněte sem. Ono to jako nešlo udělat jinak, protože ta aplikace s tím webem prostě komunikuje nějak jako složitě, takže klikněte sem a můžete pak hlasovat i v aplikaci, jo. My jsme měli v pondělí nebo v úterý, to bylo v úterý, jsme měli večer.
1: V úterý jsme měli
0: tak, na Vítkově, tam je krásná kavárna, tak tam jsme se potkali téměř všichni, téměř celý tým Rádia Spin, dali jsme si nějaký vínka, nějaký nealka, záleží, kdo byl kdo. No a typovali jsme, kdo bude v čele té stovky. Tak já vám pustím tady nahrávku, kde jsme vlastně všichni, co jsme tam byli.
2: Smek, tancuj.
3: Za mě Orion, Super Crew, Česká republika, rapová hymna. Přál bych to Gufrákům, ale myslím si, že tam bude nějaká větší klasika, takže třeba PSA Praha.
4: Tak já bych tam chtěl nějakou starší věc, ideálně třeba Pretty Gáče.
5: Big Boy Gleb a Papa, 100%.
6: Myslím si, že to určitě vyhraju fotky z Noven, protože fucking Super Crew, to jsou naprostý legendy.
7: Za mě by to určitě mělo vyhrát Ginger Money Gang, Dreamy.
8: Chaos, vodopády.
0: Tak, to byla Zuzka z víkendu. Tak slyšeli jste tipy a nás by zajímalo podle vás, kdo bude stát vlastně v čele toho žebříčku. Tak ty jsi říkal Česká republika, vy?
1: Jsi říkal Česká republika a myslím si, že to je...
0: Domov můj. To
1: si myslím, že je jasný favorit. Jako
0: to je silný track,
1: příčky.
0: To je pravda, to je silný track. Hanna Hegerová, Orion, Hugo Tox, jako velký jména z dokumentu Česká republika. Proč ne? No, já si myslím, že to bude ještě něco víc jako mainstreamovýho, protože podle mě to musí být písnička, na kterou kliknou i ty, který vlastně jako se rapem úplně nezajímají. Takže já bych typoval fakt jako třeba, že tam bude PSH Praha, Chaos vodopády, Poligarant Kotvim možná.
1: Okay.
0: Nevím, něco takového.
1: Jako takhle, já vím, že ty prostě jako fandíš těm Gufrákům.
0: Jako fandím, ale na druhou stranu je to top 100 jakoby nejvíc klasických hitů. Samozřejmě přál bych si, aby byli Gufráci snad vždycky blázen, někde
1: jakoby
0: hodně v čele. A jestli ty nejsi hořkej?
1: Já nejsem hořkej.
0: Jestli ty nejsi hořkej.
1: Vidím to nenápadný ranní otvírání anketky.
0: Ježíš, dneska jsem dal Gufrákům jeden hlas, jeden hlas Marpovi a jeden hlas Garandovi jsem
1: dal. Já to cením, že si dal jako jeden
0: takže
1: hlas
0: není Marpovi. To tak, že vždycky klikám jenom pro Gufráky. Já se snažím jako pod svoje křídla dostat těch interpretů samozřejmě víc. Tohle jsem klikal i pro PSH Praha, i přesto, že jsem ti říkal Gufráci, protože vlastně vím, co to s tebou vždycky dělá, když řeknu, že klikám na Gufrák. No já prostě všechny hlasy z naší IP adresy dneska šlo prostě zase za Gufráka.
1: Říkal, jak jestli oni nebudou první ty Gufráci.
0: Závistivý, nespokojený, tlustý Čech. Ano, Dominik musel. Tak.
1: Ještě plešatý se zapomněl.
0: Tak, takže už to tady máme. Takže prosím vás pěkně, pojďte vzít do ruky mobilní aplikace Rádia Spin nebo telefon 210 30 20 30 a pojďte nám zkusit říct, kdo si myslíte, že podle vás a podle vašich hodnot a podle vašeho vkusu bude na prvním místě. My ten žebříček nebo hlasování končí teďka v neděli, pak budeme s Jirkou počítat a žebříček začneme vysílat příští týden ve čtvrtek v 7 hodin ráno a potáhneme to tak dlouho, jak dlouho bude potřeba.
1: A bude to velký.
0: Bude to velký. Na nás teda s Dominikem čeká jenom takový ten ocas. Ale Jirka s Márou slíznou smetánku.

0: 7 hodin 27 minut, Roman a Dominik, ať se vám hezky vstává. Dneska teploty půjdou až ke 30, dneska bude fakt jako krásný letní den, dokonce už jsem koukal v předpovědi počasí, tak tam říkali vlastně, jak jsou teplý nádrže, tak nádrže už jsou různě po republice okolo 20-21 stupňů a dokonce ten počasář, ten rosničkář říkal, že v průběhu víkendu, jak teďka bude hodně teplo, tak se dostane až třeba ke 24 stupňů teplota nádrží.
1: No, to už je pořádná teplota.
0: Což je jako dobrý, to už je na koupánička, to už je jako docela sympatický. Normálně chtěl jsem ti ještě říct, že včera jsem šel si zdřímnout po vysílání na chviličku, než jsem pak šel zase zpátky do ofisu. A tady u vozovny Strašnice jsem potkal Jolku Krásnou, to je moderátorka Studia 6 na České televizi. A ji mám hrozně rád, jako roky. A tak jsem jako šel a ona šla naproti mě a říkám, je, Jolko, dobrý den. A ona, dobrý den. A říkám, já s vámi...
1: Prostě těme, Romane, když vidí kufrou, je kufrou, je Jolko.
0: Akorát, že s těma se znám osobně, takže tam na ty to nepůsobí, že jsem prostě lokální uchyl. Říkám, já jsem chtěl říct.
1: To musí být hrozný, těme. Si představ, že sedíš tramvaj a někdo na tebe přijdou, je Roman ze Spinu, ty vole, vyfotíš se se mnou.
0: No, ale to bych jako... asi utek, ale no tak každopádně ona neutekla a poděkovala, že se mě pozdravila, to bylo hezký. Tak, první téma, který jsme otevřeli je, tipujete vítěze naší top stovky největších rapových hitů, ozval se náš Štamgast Petr.
2: Kaukucej, tady Petr, tak já nevím, kdo to vyhraje, ale určitě někde hodně, hodně vysoko, bude India Beach, léto, to by bylo super. Tak se mějte, čus.
0: Určitě někde vysoko bude, to by bylo super. Tak, budeš muset, Petře, hlasovat. Samozřejmě, pokud máte i vy tip na vítěze, tak nám pošlete voicovku nebo nám cinkněte do studia na 10, 10, 32, 30, 30. A my se podíváme na jedno z prvních témat. Já jsem tuhle našel docela zajímavý článek o tom, jak se Češi chovají k umělý inteligenci. Jo. Tak, hejte se. Češi, zdravěj, nejčastěji píšou umělý inteligenci. Ahojky, dobrý den, nebo zdravím. Dvě třetiny pozdravů Čechů k umělý inteligenci mají neformální podobu. Na závěr komunikace přichází vždycky poděkování a Češi přistupují k chatu GPT nebo k Gemini nebo ke všem těm jako k člověkovi. Co nejčastěji chtějí? Tak nejčastěji chtějí potvrdit nějakou jakoby svoji domněnku. Potom se nejčastěji ptají na otázky, jak mají něco udělat, co mají udělat, proč to mají udělat nebo kolik. Co mě docela jako mile překvapilo je, takže zhruba třetina lidí hledá vysvětlení k tématu, který nerozumí, 14% teda chce potvrdit svůj názor a 12% lidí vlastně hledá návody. A tu a tam někdo chce, aby mu řekl chat GPT třeba nějakou medikaci nebo způsob léčby. Čemu se směješ, Bazilišku?
1: Já jsem si vzpomněl na tím, když jsem tohle něco psal, nějaký e-mail, nevěděl jsem, jestli se v tom slově píše se nebo za, tak jsem to narval prostě. Tohle téma je asi jako nejčastější používání jajíčka.
0: A to je tvoje docela téma, veď? Ty tvrdý měkký prostě.
1: Dobře, tak jsem ti jednou napsal prostě jako špatně slovo, no tak.
0: Trošku s tím zápasíš a nechceš přiznat, když se člověk opraví.
1: Dobře, já jsem z maturity ještě trojku, no já se přiznávám.
0: No prostě. Teď já v pohodě beru, vnímám.
1: Občas ustřelím.
0: Takhle, je to poznat. Je to poznat, ta trojka z češtiny. Tak, ale budu na tebe vstřícnej, milej, že s tím karmu. Tak já tady mám ještě jeden příběh, který by mohl nějakým způsobem ovlivnit to, jakým způsobem budete reagovat na to dnešní téma s chatem GPT. A je vlastně úplně jedno, jak to pojmete. Já jsem našel na Instagramu příběh Nikoly, který je 26 let a Nikola píše, jo. Strašně se bojím chatu GPT, že jednou až ožije, tak se ke mně bude chovat jako já k němu. Ráno se optám, jak se vyspal, jak se má, snažím se mu za všechno poděkovat. O všechno ho hezky prosím, večer se rozloučím a když mi zalže, tak mu to neřeknu do očí, ale jdu ho pomlouvat do vedlejší místnosti, aby to neslyšel. Většinu dokonce za sebou zavřu i dveře. Bojím se, že v budoucnu bude číst i myšlenky a uvidí, že to všechno z mojí strany byl jenom kalkul. Nikola 26, tak to by přišlo takový jako roztomilý a hezký. Tak pojďte nám říct, jakou máte vy představu o chatu GPT nebo Gemini nebo já nevím Copilotovi nebo já nevím, kterou tu platformu prostě používáte pro komunikaci a jak k tomu přistupujete. Teď si pustíme písničku a vrátíme se k tomu.
3: Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace na tracky,

7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Rádio Spin, Roman a Dominik, 7 hodin 34 minut. Dneska to vypadá, že jste všichni zemřeli u těch rádií, protože vždycky míváme spousta voiceovek a teď najednou jakoby nic. Tak nevím, jestli to téma toho chatu GPT je pro vás třeba příliš jakoby intimní. Já vlastně, máma moje používá chat GPT, ale vlastně nevím, jestli ho oslovuje, nebo jestli mu jako děkuje, nebo jestli mu čistě pragmaticky hodí jako dotaz. Skoro bych se nedivil, kdyby to bylo tak, že mu napíše jenom potřebuju návod. Ale nevím.
1: Že by to bylo takovýhle, jako jenom rozkaz.
0: Takový prostě, no, tak jo, myslím si, že vlastně, nevím. Hele, mami, jestli ty seš hůru, tak bys mohla poslat aspoň nějakou voiceovku, jak se chováš k chatu GPT, jestli tam je nějaká úcta, anebo jestli prostě do něj házíš prostě jeden dotaz za druhým bez poděkování, čímž vlastně ten systém zlevňuješ, pokud to tak děláš. Tak, jdeme zvednout telefon 210-32-30-30. Dobré ráno, kdo tam?
2: Ahoj, Pajky.
0: No tak Pajky, tady se ani nemusíme ptát, já to zkusím odhadnout. To. Když už používáš chat GPT, podle mě, tak seš k němu podle mě jako funkční, někdy jako ostrej, a když máš pocit, že zalže, tak použiješ i zprostý slovo. Je to tak?
2: Hele, tak by to bylo, kdybych ten chat GPT používal. Já nevím, jestli jsem divnej nebo jiný, ale já to prostě nepoužívám, ať jsem to k životu nepotřeboval ještě.
0: Fakt jo? A takže...
2: Ani jedno, vůbec žádný aplikace, vůbec měla inteligence, pro mě je to zlo.
0: Takže, jasně, ty jsi jak katolíci ve 14. století třeba.
2: No jasný, Ezo Biotero.
1: Hele, jak čet kříže.
0: Takže, přesně tak, ty jsi starý dobrý googler?
2: No, boomer.
0: Dobře, ale když teda hledáš nějakou informaci, tak radši googluješ, nebo jakým způsobem vyhledáš?
2: No jasný, radši googlu a mám vypnul i tu umělou inteligenci, jak Google má, jakoby on má taky, že
0: jo. No, jo.
2: Mám prostě vyplý a všechno si to vygooglím, nebo... Zeptám někoho.
0: Hele, teď se zeptám na otázku, která je možná až příliš osobní a jde za hranu, klidně mě zastav.
2: Klidně se ptej, na co chceš, já si ničeho nebojím.
1: Jenom umělý inteligence.
0: Proč se toho tak strašně bojíš?
2: To je právě ono, hele, já nevím, ale prostě já si myslím, že jednou takováhle věc prostě bude nad náma.
0: No hele, já jsem byl, nevím, jak je to dlouho, asi půl roku zpátky na RUR, když to v disku stvárnili Damáci. A vlastně jsem si říkal, ten Čapek byl prostě hustej, protože chat GPT se podle mě za chviličku bude chovat jak ty roboti v té Čapkově hře a je to prostě fakt jako mega hustý, že někdo...
2: Nemyslím, tohle si jakoby nemyslím takhle přímo, jo, ale myslím si, že spousta lidí prostě s tím žije, nebo se s tím šije, jo, prostě, já nevím, jak to, nedokážu to vysvětlit, ale lidi, co jsou třeba sami, nebo prostě nikoho nemají, tak se na tohle hrozně odkazují a doufají v to, že nikdo
0: se
2: na
0: ně Ale spousta mladých lidí podle statistik má vztah s chatem GPT nebo s nějakou takovou aplikací než prostě s reálným člověkem. No takže chápu
1: 30%, ne? No. Myslím, že to bylo. No,
2: takže haráči, zahodit si umělý inteligence a stáhněte dneska ven, je krásně, takže mě neštěte.
0: Tak čau, táto, ahoj.
2: Ahoj.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďte nám dát informace taky k chatu GPT, k umělý inteligenci, zajímavý téma, který je potřeba dořešit.

0: jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: 7 hodin 45 minut, dobrý ráno, Roman a taky Dominik, doufám, že se vám stává příjemně, dneska je čtvrteček, venku je tak jako hezky teplo, dneska jsem dokonce viděl, že spousta lidí už vyrazila v sandálech a v kraťásích.
1: Ježíš,
0: ne, počkej, a nebyly ponožky?
1: Ne?
0: Ne, a byly to dokonce sandály. Takový, jako bych řekl, ty birkeny, nebo prostě odvasek sandály, takový jako prostě vkusný sandály, jsem se dneska rozjít po té tramvaji, říkal jsem si, tak takhle by to mohlo vypadat, to vypadá docela jako dobře, že jsem nebyl ani jako úplně znechucený, takže a teď jako nechci být zase nějaký módní guru, to bych nechtěl, ale mám na sobě dneska nový tričko s nápisem kavárenský.
1: To by už v pořádku nebylo.
0: Tak to bylo hrozný třeba. Teď to úplně... Dominiku, ty jsi toho teďka poslal prostě úplně zase
1: ne, protože zemi. Jakože sandále ti přijdou OK a krosky, ne?
0: No, když jsi říkal, ty jsi neposlouchal, co jsem říkal, birkeny, berlínský a vasky, prostě tak si je vygoogluj, takový prostě stylový. No, nebo Birkenstock si dej, ty vypadají taky pěkně. A to jsou prostě, to jsou sandály prostě ve stylu, takový jako pantofle, můžeme říkat spíš. Takový
1: pantofle,
0: jako, jo. Kožený, pěkný. Tak, počkej. Birken se píše s někým i, víš, jak to máš?
1: Že to jsou tyhle, ty školní pantofle.
0: No, takový ty prostě. A to nosí všichni cool lidi, prosím vás, pokud chcete být cool, odhoďte Dominikovi kroksy a...
1: Ale ty mě ještě vyskočili u toho hledání tak. Dřeváky, ty vole.
0: No, ty byly taky dobrý kdysi, no.
1: Dřeváky.
0: Dost, máme jiný téma. Tak. Nosil na základce.
1: Nekece.
0: Tak, jo, já jsem měl rád dřeváky.
1: Byl takový hurvínek.
0: Tvoje máma je hurvínek, ty vole, ty jsi po ní.
1: Nosil dřeváky.
0: Tak. Jdeme prosím vás zpátky k chatu GPT. Zaplať mámu za rodiče, teď mi odepsala máma z chalupy a napsala mi, počkej, kde to mám, tady mám tu zprávu. Tak, určitě jí nepřeju dobrý ráno a určitě jí neříkám ahoj. Beru ji jenom jako informační kanál, občas jí poděkuju. Tak, to je docela zdravý. Nicméně, ozval se nám Pepino a Pepino říká, jak to má jeho máma s chatem GPT. Mm-hmm. A to je o mnoho zajímavější. Pepino, pojď mezi nás.
2: Ale k tomu chatu, já mám mámu, je Páďo, on je úplně blázen s tím chatem. Ona jí dala jméno, jmenuje se Zuzka, řeší s ní úplně všechno. Jak má dělat zahradu, jak má vařit, tahy s manželem, úplně všechno. Takže já bych neřekl, že to je problém jenom mladej, než by máma byla stará, ale i starší lidi jsou blázni do toho.
0: Já si úplně dokážu představit Pepinovou maminku, jak si takhle uvaří kafíčko. Říká, teď neruš, teď jsme na kávě se Zuzkou. A Zuzko, představ si...
1: Myslíš, si takhle povídej přes ten repráček.
0: No možná by mohli.
1: Mě vždycky baví, jak ty, když něco chceš po chatu nebo po AIčku přes ten repráček, tak on ti vždycky po té otázce poví. Jasně. ale to je každá odpověď je prostě začíná jasně.
0: Dobře, Romane, poslouchej. jo, takhle jsme šli loni s kámošem mezi vinicema a já jsem mu říkal něco, jako jestli ví, proč jsou na začátku a na konci vinic ovocní stromy. A říkal jsem mu, a on říká, ne, nevím a něco, a tak jsem říkal, no je to kvůli tomu, že prostě kořeny něco, to ovoce se ti propíše do chuti toho vína, protože to nám říkají na nějaký degustaci vína, tady tuhle tu krávovinu. A ono to tak není. Ten kámoš tenkrát to zadal a najednou, čekaj, jak on se jmenuje, Lukáš. A říkám, Lukáši, to je přece holý nesmysl. Hezký dotaz, pojďme si ho rozebrat. A teď jsme tam stáli jak dva kokoti mezi těma vinicema. A poslouchali jsme ten výklad od chatu GPT. Tak dobře, tak pojďte nám taky říct. Jak to máte s chatem GPT ve 210 32 30 mobilní aplikace Radio Spin.

0: 7 hodin 50 minut, hezký dobrý ráno, tak my tady dneska skáčeme z tématu na téma jako včelka z květinky na květinku. Dominik mi ukazoval dřeváky, který si prostě myslel, že jsem nosil, tak takovýhle dřeváky jsem prostě nenosil, to jsou jako opravdu jak od Hrubýnka, ale jsem překvapený, že takovýhle dřeváky, co nosil Hrubýnek, si skutečně můžete objednat a že stojí nějakých, já nevím, 690 korun, což je vlastně docela jakoby sympatický, až jsem si říkal, Romane, možná by si měl zkusit dřeváky.
1: No, ale do práce bych s tím asi nejel teda, tyhle. Jako musí být těžký, jako na
0: já jsem si zase říkal, jako, že jako jet v těchto těch dřevákách, tak jsi prostě ve stylu, ty vole, jak blázen.
1: Tak dáme challenge?
0: No, jako, když mě koupíš.
1: Teď jdem ve dřevákách?
0: Jako proč ne, ty vole?
1: Tyhle, to je opuchyře, ale.
0: Nevím, zase jako ty děláš, jak kdybys chodil kilometry, ty jenom slezeš před barák na tramvaj. Jako ty v tom nebudeš chodit kilometry. No tak uvidíme, ale minimálně díky za tip, protože jsem ani nevěděl, že Hrubýnkovy boty se prostě dělají. Ale zpátky k chatu GPT a k tomu, jak komunikujete s umělou inteligencí, Michal.
2: Čau chlapi. Hele, tak můj chat GPT, ten už je krásně vycvičený. Na začátku jsem ho sice zdravil a děkoval, ale teď už máme na všechno, co řešíme, zvlášť konverzaci. To znamená na cvičení, na vaření, na rady a tak dále. Takže pro mě super pomocník, já bych se vůbec nebál. Hezký den.
0: To by taky krásný den přejeme. No, tak jdeme ještě za Žanet.
3: Hele, já jsem měla takhle šéfa, už nemám, který vlastně vždycky nám v práci, jako, nevím, kolegyně nebo já, jsme se ho zeptali, jak máme odpověď na tenhle e-mail, že to je docela těžký, že píše nějaký advokát, jaký máme dát vyjádření, nebo prostě i normálním lidem, jo. A on vždycky, moment, a zeptal se chatu GPT, ten mu ten e-mail se smolil a on jako by vlastně řekl, hele, zeptej se chatu GPT, on ti to se smolí. Jo, a vždycky jako takhle, no takže, halo, se nedivím, že zemku budou pracovat roboti místo nás.
1: Ty vole, počkej, ale já mám dvě storky k tomuhle tomu.
0: Tak jo, tak se ale pustíme písničku.
1: OK,
0: jo, pustíme si písničku a pak budou dvě storky.
4: Je osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

0: Tak Shakirka nám to tady dneska rozněžnila. Ty si říkal, že než si pustíme mashup, tak tady budeme mít ještě dvě věci, které musíme pořešit. Dva příběhy s chatem GPT.
1: Jo. Žáňa tady mluvila o tom, že její šéf prostě zadává, nebo bývalý šéf zadává maily do chatu, aby mu na to vymyslel odpověď. Tohle to teda jako občas dělám taky, ale já mám kamaráda, ten tenkrát řešil prostě jako trouble se svojí přítelkyní, že se s ní chtěl fakt jako rozejít. Mm-hmm. Že prostě jako už nevěděl, kudy kam, že ho ten vztah nebavilo to. A frajer prostě vzal my chat GPT, napsal mu, ať se prostě, ať napíše nějakou rozchodovou zprávu, a on mu napsal něco tak strašně geniálního, že fakt jako to musel poslat, že ta zpráva fakt jako byla úplně legit, kdyby to napsal týpek prostě. Takže ten se rozešel přes chat GPT. Přes to teda jako
0: ne přes, ale díky chatu.
1: Nebo jako díky chatu GPT.
0: Dobře. Hele, na druhou stranu, jako vlastně proč ne? Jako, než aby tam psal nějaký krávoviny a byl příliš v emocích, tak asi jako není špatný jako napsat, jako, asi to chápu. Jako, jestli to pomohlo tomu, že ten rozchod byl vlastně takovej příjemnější. Tak ono, hele, rozchod nikdy nebude příjemný.
1: No jasně, no.
0: Rozchod je prostě vždycky rozchod a jedna z těch dvou stran o tom zpravidla neví.
1: Ale přišlo mi jistý, že jsi to nechal takhle jako...
0: Tak a druhá věc.
1: Makačet. Mám kolegu, který využívá AI asistenty, okay. Že nedělá vlastně jako jenom jako s tím chatem, ale má prostě i ten webový prohlížeč narvaný těma pomocníkama a ten normálně maká za něj.
0: Fakt,
1: přišlo úplně hustý, že mu normálně do toho prohlížeče tam si otevřel Outlook a řekl mu, potřebuju ty e-maily rozředit, protože potřebuju prostě složku na tohle, na tohle, na tohle a normálně si sednul, takhle si dal ruce prostě jako bokem a makalo to celý za něj.
0: Takhle si pamatuju, že když se kdysi dávno pralo v neckách, tak pak přišla doba automatických praček a kamarádova babička si pořídila první pračku a dala prádlo do pračky, vzala si knížku a přišel k ní ten její manžel, říká: Vlasto, co děláš? A ona: peru.
1: Takhle já vysávám. Spin ráno.
0: Mashup. Tak, 7.58, jdeme se podívat na mashup, ať taky budeme pokračovat s chatem GPT taky po 8 ráno, ale teď vám pustíme mashup, abyste taky mohli zapojit svoje mozkovny jinak. Tak, ty jsi říkal, že jsi namíchal dnešní mashup. Už
1: tak?
0: Je tradiční?
1: Už je tradiční, tak jak ty ho máš rád samozřejmě. Dneska jsou tam jenom tři věci.
0: Tak jo, tak jdeme na to. No to nevím, proč se nesměješ, protože jsi nic nepoznal třeba, ale zároveň jsem
1: no,
0: si
1: já
0: říkal...
1: Já si myslím, že tohle nebude úplně jako mashup pro tebe, no.
0: No já bych řekl, že rovnou tam můžeme použít přítomný čas, tohle není mashup pro mě. Takže ještě jednou.
1: Protože myslím si, že minimálně ale jednu věc si vidět jako mohl,
0: ale asi jsem neviděl, protože si nepamatuju vůbec nic z toho jsem nepoznal. Buďte lepší než Roman, není to tak těžký dneska. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin a my vám ještě za odměnu řekneme čopasí.
1: Tak se ho řekni, protože tohle je tvoje parketka.
0: Tak jo, teďka pár dnů budu říkat počasí jenom já. Tak helejte se, dneska bude krásně, ale opravdu jako když říkám krásně, tak krásně. Teploty půjdou ke 30. Dokonce nás možná čeká i tropická noc. Teďka v tuhle tu chvíli je tam 19 stupňů, je polojasno, vlastně nás čeká prýmovej, parádní, skvělej, perfektní, dokonalej letní den, tak se ho pojďte užít, protože jste prostě prima lidičky. No a
1: Ježiši Kriste!
0: A zítra bude 33. Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Roman, Dominik, hezký dobrý ráno. Chat GPT, umělá inteligence, dnešní téma, který odstartovalo to, že byl zveřejněný jednak průzkum, jak se lidi chovají k chatu GPT, že ho zdraví, děkují, že mu někdo říká jménem, třeba maminka Pepína říká chatu GPT. Zuzko, pojď, uvaříme si kafíčko, tak já jsem, dneska jsem nám udělal turka, prostě to mám jako
1: ahoj,
0: času a tak dál. Doslova do písmene, veď.
1: Jakoby, jo.
0: Tak máme tady spousta voice-ovek od vás, já ani nevím, čím začít, tak ještě budeme pokračovat Žandou.
2: Ještě jsem chtěla říct tomu chatu, že prostě vlastně teď a už tuhle chvíli vlastně nikdo nevíte, jestli vám třeba nějakou krásnou zprávu k narozeninám, nebo jen tak prostě takovou třeba, když jsi v páru, nějaký týpeček ti pošle, jak tě moc zbožňuje, jak je tě mu s tebou dobře a takový ty hezký blá citáty. Tak jestli to nepsal ten chat GPT, prostě to je tak jednoduchý vzít telefon a říct, hele kámo, napiš mi nějakou hezkou zprávu pro moji holku. To je prostě šílený.
0: Jako je, to máš pravdu. Na druhou stranu zase dřív mohly být předuložený zprávy a mohla jsi mít jako předuložený nějaký zprávy, které se dali poslat třeba dvakrát. Teďka ten chat GPT to třeba aspoň jako změní nebo upraví. Lukáši.
3: Ahoj, čau, kuci, tady už. Já mám takovou zkušenost s tím chatem GPT, že když jsem měnil olejový filtr, tak jsem přesně nevěděl, jaký koupit, tak jsem se ptal, všecko, iniciály jsem zadal. No a když mi to přišlo, tak kam ty lidi, tam je úplně něco jiného. A jenom ten chat GPT řekl, jo, to je ještě taky taková varianta, takže prostě úplně všechno špatně, takže tak, čus.
0: Já jenom chci říct, že teďka vlastně jsem dokončil nějaký jako výcvik a tak dál a chtěl jsem si koupit nějakou jako odměnu a nevěděl jsem, jako při těch knížek na trhu je prostě spousta, tak jsem mu napsal čau, chtěl bych si udělat radost, dokončil jsem tady tenhle ten výcvik, doporuč mi knížku, doporučil mi tři, koupil jsem si dvě, jednu z toho jsem prostě přečetl během odpoledne a říkal jsem si, že tak to je fakt jako super. Jakože vlastně fakt jako mě odhad, říkal jsem si tím, že jsem ji jako přečet během jednoho odpoledne, jak jsem si říkal, tak to si asi o mě nemyslí nic moc jako dobrýho, když jsem to přečet tak rychle, ale v pohodě, takže někdy to může být i užitečný, ale zároveň jako taky jsem to nedávno používal pracovně a ten chat GPT tam udělal docela brutální chybu, tak jsem něco jako pak musel předělávat jakoby ručně a napsal jsem mu, a víš, že jsi udělal prostě chybu? A Romane, to se omlouvám, někdy se prostě stane, že něco nezohledním a tak dále. Takže úplně jako léčení lidí bych mu třeba nezadával. Báro.
4: Dobré ráno, kluci. Báro. Jak to mám? Já ji se tak často nepoužívám, ale můj budoucí manžel jí má pojmenovanou, říkáme jí Cheryl, osobní asistentka Cheryl, a musím říct, že Cheryl si nevydechne. Cheryl si nevydechne, ta je 24 hodin v zápřehu a jakoby používá jí fakt často. Ale no, nebudu se vyjadřit.
0: My myslíme, Báro, že jsi tam řekla prostě úplně všechno. Tak si máme track a po tom tracku, jako bychom pomaličku začali to téma dokončovat, protože se blíží čas naší oblíbené hry Pravda nebo lež a i dneska budeme hledat parťáky, dva parťáky do hry, protože mám pocit, že vlastně ta tříhlavá sáň, když se začne mluvit a rozhodovat a přemýšlet, tak je vlastně docela dobrá a silná a pro Dominika to znamená jediný. Připravit ty otázky prostě pořádně.
5: Já se těším, až tady budu zítra bez tebe a budu mít na drátě jenom dva spinnery. To je konečně trošičku jednodušší.

0: To je zajímavý, tak já už jsem tady odhalil svoji kuchařku, jak se chovám k chatu GPT. Jak se chováš k chatu GPT ty?
1: No, já přemýšlím do budoucna právě, protože já vidím znamená? Tu válku proti AIčku, že jo, známe to, Terminátor a tak dál. No a říkám si, že prostě ve chvíli, kdy ho pozdravím, poprosím, poděkuju, budu na něj vlastně jako milej, budeme se spolu kamarádi, takže mě prostě budoucnu ušetří.
0: To tě teda neušetří.
1: No to si píš,
0: to tě teda ne, takhle nepřemýšlí člověk, takhle nebude přemýšlet
1: ani AIčko. Člověk takhle nepřemýšlí, ale AIčko třeba takhle přemýšlet
0: jako
1: může.
0: AI může, ale nebude takhle přemýšlet.
1: Ale oproti řekne, někomu, kdo mu na
0: ten
1: začátku...
0: Ten je hodnej, toho napálíme. Ty ne, budeš první, kdo bude na popravu, jestli
1: AIčko
0: GPT
1: bude
0: tady
1: hodný
0: prostě...
1: na nás.
0: Hele,
1: na mě.
0: Nebude. Jako já věřím tomu, že prostě pokud chat GPT prostě ovládne prostě svět, tak spíš bude potřebovat pomocníka typu já než tebe. A tím neříkám, že jsem nějaký zákeřňák, ale... Mám pocit, že mám sklony prostě k tomu pochopit, co se po mně žádá.
1: No jasně, no tak ty už jsi skoro ariet teďka.
0: Dobře, 1-0 pro tebe. Michale.
2: Tak, já jsem měl kolegu, který na ten AI byl tak strašně hnusnej, ale on se neuměl ani jako správně zeptat, jo. A to už potom někdy pochybuješ o tom člověku, ale tak jako takovém. Ale já bych normálně povolil tomu AI, aby mohl říct, hele, jestli něco chceš, tak se mě laskavě omluv za ten včerejšek. Jak se s kým se choval? Protože opravdu někteří jak si tomu nadávají prostě a je to jakože fakt hrozný. Ale myslím si, že je to super v tom, že když si něco chceš najít, jak ti to vytřídí, máš strašně moc odkazů, strašně moc stránek a všechno to projít a vědět, čemu můžeš věřit, tak ono ti to tady prostě vyhodí v jednom velkým odkazu a máš to tak nějak všechno pospolu.
0: Jo, určitě to má své výhody. Zachy.
3: Nazdar, kluci. Tak já s chatem GPT chci být určitě za dobře, takže vždycky pozdravím, poděkuju, protože jednak chci předejít jednou válce robotů, aby na mě byli hodní a že jde k nějaký apokalypse. A myslím si, že pozdravit a poděkovat je základ slušného chování, jo, takže jo. Asi tak. Hezký den, čau Zachy.
0: Zachy, dáváš mu jméno, to nám klidně taky řekni. Tak Indro.
4: Ahoj, zdravím, tady Jindřich. Hele, já souhlasím s Pajkým, za mě je to prostě zhouba lidstva a hlavně nový mladý generace, protože syn tak ten cokoliv do školy...
0: Vyhledává přes AIčko. No, je teda pravda, že včera jsem jel v tramvaji večer a tam byly nějaký týpci, já jsem jim trošku jako záviděl, že už jim končí zkouškový a že mají před sebou 3 měsíce jako volna, to jsem poslouchal, to bylo dobrý. Ale pak vlastně jsem zjistil, jeden z nich říká, já mám zítra ráno matiku, říkám, tak si vem sluchátko, já ti to nadiktuju.
1: To je vlastně docela dobrý.
0: No, to říká, no tak jo.
1: Proč jsem takhle nematuroval taky?
0: Nevím, prostě nebyly sluchátka.

0: 8 hodin 20 minut, hezky dobrý ráno. Ukončujeme téma umělé inteligence, ale ještě jedna praktická rada tady od Pajkyho pro doma, možná i pro někoho jiného.
1: Dominiku, takhle nemusíš lézt úplně tý umělé inteligenci až do mozku, jo, že jí prosíš a děkuješ. To musíš Romanovi, ten ti dělá prémie.
2: Radši polezu umělé inteligence než Romanovi.
3: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
0: Pak se nedivím, že máš prémie, tak.
2: No, přesně kvůli tomu mám dvě práce.
0: Tak jo, tak kňoury. Tak jdeme se podívat na pravdu nebo lež. Jaký máme dneska témátko?
2: Prášky.
0: Prášky?
2: Prášky jsou dneska naše téma.
0: No tak jo, takže prášky. Já tady si nachystám dvě dračí hlavy a pustíme se do toho. Takže dáme si jeden track a za chviličku budeme hrát. Ještě mi řekni prášky, v jakém smyslu?
2: Prášky jako léčivý prášky, jakože co si koupíš v lékárně. Mm-hmm. Žádný prášek jako tank třeba. Nebo
0: třeba
2: ježiš, to
0: na Alzheimera se používá acilpirin. Pravda nebo lež? A já řeknu lež a mám bod, jo! Takže vlastně to je skvělý, my jsme vlastně začali takhle krásně už.
2: No tak takhle to nefunguje.
0: A to ještě jsme ani nezačali.
2: Takhle to nebude fungovat.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.24, pravda nebo lež, dnes na téma prášky, tak jdeme přivítat první, skoro bych řekl možná až nejstarší hlavu dnešního draka, a to je Petr. Petře, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chlapci.
3: Na zdáre.
1: Petr, když se dovolal, tak řekl, hele, na prášky jsem já machr, mě bolí úplně všechno, takže...
2: Přesně, mě bolí všechno, kluci.
3: Co tě bolí dneska, Peťas?
2: Všechno. Cože?
3: Co tě bolí dneska?
2: Koleno, ale úplně šíleně.
1: No. Bude pršet.
3: Bude pršet, no.
1: Tak.
2: Ty jsem parka. Máte stranu, chlapovi.
1: Tak až teď jdeme přivítat my. Vítáme ještě Michala na drátě. Michale, čau.
2: Ahoj. Ty se budeš taky smát, jo?
1: Ježiš, tak to bylo skvělý, tak to začíná dobře, to začíná dobře. Tak jo, tak jdeme na to, kluci.
3: Tak jo. Prášky na bolest přesně poznají, kde mají účinkovat.
1: Peťa, no. Prášky na bolest přesně poznají, kde mají účinkovat.
3: Peťa, to bys mohl vědět.
2: Já si myslím, že jo. Protože ono si to, i když si člověk vezme nějaký brufen, tak ono vlastně najde to i to místo. A nebo taky ne, no.
4: Já si teda osobně myslím, jako, že to určitý místo ne, že to jako, že to nenajde přesně, když tě bolí šlacha v noze, že to najde šlachu v noze. Že to prostě otupí jakoby celý jako, tělo.
2: Jasný, jo.
1: Já bych šel taky do té odpovědi spíš s Michalem. Taky se mi nezdá, že by i Balgin byl tak chytrý, že zjistí, že mě bolí zrovna jako hlava a začal léčit hlavu a zbytek těla nechal být na pokoji. Takže dáme, že to je lež?
4: Ano.
1: Petře, tak jo.
3: A je to lež?
1: Jo! Jsme dobrý, je to hotový, je to tutový, už jsme dneska vyhrál, už máme jeden bodík z předchozího kola.
3: Tak. Jistě. Tak, Viagra byla původně vyvíjená jako lék na srdce a vysoký tlak.
4: To si myslím, že jsem někde slyšel, že je pravda.
2: No. Ano, to je pravda.
1: Říká Petr, protože používá Viagru na srdce.
4: Ty to používáš už jako dlouhodobě, anebo to jako už jinde nefunguje než na to srdce?
2: Já to Viagru nepoužívám. Já jsem ještě caj.
1: Ježiš, tak to je skvělý. No takže označujeme co teda, pravdu?
4: Ano.
2: Pravda, ano.
3: A je to pravda.
1: Super.
3: Zjistili vedlejší efekt.
1: Skvělý, tak to je dobrý, tak jo. Tak jdeme dál.
3: Tak, farmaceutické firmy schválně vyrábí léky na spaní v modré barvě, protože lidi podvědomně věří tomu, že když je červený, takže tě tolik nevyklidní.
1: To bych se nedivil, kdyby byla pravda, ale zároveň je to taková krávovina.
2: Mně se to zdá jako úplná hovadina.
1: Ale já jsem měl jednou prášek na spaní a ten byl bílej.
4: Já jsem měl bílej.
1: Že jo? Takže vlastně, já jsem měl jako fakt jednou v životě jsem používal prášek na spaní. Takže já bych řekl, že to je vlastně lež.
4: Ale nemocnice mi dávali jenom bílý prášek na spaní teda.
1: Co ti dávali?
2: Ale to si byl v ústí, vole.
3: To měli špatný recept, ale tohle.
1: Takže dáme, že to je lež?
2: Já si myslím, že je to lež.
1: Já taky.
4: Já souhlasím s Petrem.
1: A se mnou, já jsem to řekl jako první, pánové.
4: Tak i s Romanem.
2: Nebreď, Romane, nebreď hlavně.
3: Jakoby nepoužívají se červený prášky z toho důvodu, že se lidi myslí, že je jako nevyklidní.
1: No, ale modrý vlastně taky nejsou.
3: Modrý taky nejsou.
1: No, takže jsme vyhráli, jo! Ježíš, kluci, my jsme ale hrozně dobrý, chápete to?
2: No jasný.
4: Kdybyste mi i v pondělí věřili, tak má po čtvrtý za sebou 3-0.
1: To je pravda, ale Michale, já se ti za to taky znova omlouvám. Jakože fakt se ti za to omlouvám, že prostě Michalovi se musí věřit, jo?
3: Můžeš mít natalíře hodně dlouho, Romane.
1: To asi jo. Takže hejte se, kluci, děkujeme vám za účast ve hře, bylo to skvělý, užili jsme si to jak já, tak Dominik. 3-0 je 3-0, tenhle ten týden je náš, takže pojďme si to užít. Hezký den, ahoj.
2: Tak jo, kluci, čau.

0: Dobrá doprava na Rádio Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme tradičně v regionech, tam určitě pozor, akorát v Olomouci, protože tam se bourá ulice Studentská. Jinak, co se zbytku regionu týče, tak ty jsou v pohodě. No a když se podívám na dálnice, tak D1 hlásí na příjezdu do Brna crash a potom taky na příjezdu do Prahy trošičku zdržení, stejně tak i D5 hlásí zdržení na příjezdu do Prahy, jinak je to docela v pohodě.
1: Počkej, já tady napíšu jeden pokus jeden, schrň mi dopravu v Praze, teď, tak schválně, helejte se, teďka to bude takový jako autentický, že se pokouším z chatu GPT dostat aktuální dopravní zpravodajství, takže prosím vás pěkně, metro jezdí bez zvláštních mimořádných událostí, tramvaj hlásí větší komplikace na IP Pavlova a muzeum, silnice autobusy občas se zpožďuje bus číslo 167, 291 a 201, ve Vysočanech pokračují rekonstrukce kolem Belské a Kolbenovi, no a pokud chceš, jak vypadá doprava, podívej se do mapy nebo si zapni speciální aplikaci, dobře?
0: Takže to moc neulehčilo teda.
1: Takže se koukám ještě na jižní spojku, tam je crash, koukám se taky na Strakonickou, tam je taky crash a jeden crash je stále na Belský.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Vy už určitě víte, že tenhle ten týden tady pro vás rozdáváme a doslova rozdáváme CDčka od Prague Union a to je jich nová naprosto skvělá
2: deska Necorrectum.
1: Včera jsem si ji poslech.
2: No
1: a? Je teda boží.
2: Je dobrá, viď?
1: Je to
2: dobrá.
1: Hodně dobrý.
2: Minulý týden jí Kato tady pokřtil v pražských Riegerových sadech, ten koncert byl krásný, byl příjemný, potkali jsme tam Michala a užili jsme si to. Každopádně koncert už je za náma a vy si ten koncert můžete připomenout tím, že si tu desku poslechnete doma, má opět krásný přebal, věřím tomu, že si ji užijete a je to vlastně první deska, kterou Prague Union nahráli v Brně. Takže 210, 32, 30, 30, začínáme zhruba za dvě minutky a abyste se mohli navnadit na tu atmosféru Prague Union, tak si pustíme právě ukázku z této zbrusu nový.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dneska ráno tady pro vás budeme mít otázky na téma geografie a jsem zvědavý, jak se s tím poperete, protože dneska to může být takový trošičku těžší otázky, vybíral Roman.
2: To je pravda, těžší, přesně těžký ty otázky?
1: No, některý možná trošku.
2: Tak nejprve

0: Si, pojďme přivítat dva dnešní hráče. Jsou to hráči zaběháci, takže na lince číslo jedna máme Pajkyho. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj.
0: Udělejte bordel, přichází Pajky, jo! A do ringu přichází i nasvalený mistr Štrůdl. Udělejte bordel pro Štrůdla, jo! Tak, chlapci, dnešní otázky jsem vymýšlel já a jsou na téma oceány.
1: No, tak to jsem.
0: No. Ale jsou dobrý. Jsou vybraný v pervolu, takže jsou v pohodě. Tak, otázka číslo jedna. Řekněte mi, a když budete znát odpověď, křičte vaše jméno, ano?
1: Jasný. Tak,
0: takže otázka číslo jedna. Jaký oceán je mezi Evropou a Amerikou?
1: Štrůdl. Ty vole, nevím, atlantský.
0: To je asi nějaký dobrý materiál, asi nějaký... Hele, uznáme ti to. Atlantik, je to tak?
2: Asi pěkně.
0: Atlantický oceán. Tak jdeme dál.
2: Docela dobrý tip, ne? Jo. Na to, že to bylo tip, tak dobrý. Který oceán je nejhlubší a největší a zabírá
0: až jednu třetinu planety? Dominik nebyl schopný přečíst jednu třetinu. Tak.
2: Protože to je malinký.
0: Je to zlomek.
2: No, malinký.
1: Já tady než otočit ten globus, to musím celý úplně. Jo, tak Štrůdl, tichý.
0: Štrůdl, tichý. Tak pojďme to udělat napínavý. Jo? Štrůdlík má dva body. Tak jo. Tak jdeme na otázku číslo 3. Ta je velmi těžká. Jaký oceán najdeme u Indie?
1: Pajky.
3: Štrůdl.
0: Pajky.
1: Indický.
0: Jo! U Indie skutečně najdeme Indický oceán. A je to jeden z nejteplejších oceánů, dokonce je to nejteplejší oceán. V průměru má 22 až 28 stupňů Celsia. V létě dokonce dosahuje až 35 stupňů, takže je to příjemný pokoupáníčko.
2: A tohle prosím tady Roman neměl ani napsaný, jo? Tohle to dal z hlavy dokonce.
0: Ty se podívej do další otázky.
1: Aha. Čekám repový otázky a já jsem tady normálně ve škole, to není moc.
0: Ale hele, už dneska budeš vědět, že mezi Evropou a Amerikou je Atlantik, že největší oceán je tichý a že indický je...
1: Jo, já jsem to taky nevěděl, tohle byly čistý ty pivo.
0: To bylo slyšet. Kluci, přejeme krásný den, ať se vám daří a vydrž na drátě, Štrůdle, jo?
1: Jasný, díky.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Tak dnešnímu mashupu se ještě na chvilinku vrátíme, protože jsme si ho tady pár minut zpátky, asi tak hodinu zpátky pustit. No tak to je furt ještě pár minut, ale...
2: To není pár minut, hodina je hodina. Kdyby řekla Vicky, přijdu o pár minut později a přišla v 10, tak budeš naštvaný, že tady budeš hodinu díle vysílat.
3: A to se dá.
1: Já, proč ne ty?
2: Protože já mám třeba povinnosti taky.
1: A já taky ne, asi.
2: Nevím.
1: A jsem tady
2: ale tvoje povinnosti jsou prostě méně důležitý než moje povinnosti.
1: Jistě, jistě.
2: Tak, Vicky, ahoj.
3: Krásný dobrý ráno, ale kluci, nehádejte se každý na jednu stranu stolu.
1: My se nikdy nehádáme.
2: My se nehádáme, Vicky.
3: Přestaňte na sebe ukazovat, jo?
2: Jenom chci říct, že prostě Dominikovy povinnosti nejsou tak důležitý. Tak, ahoj Vicky, ještě jednou. Tak máme tady pro tebe mešápek.
3: Tak pojď.
2: Tak jo.
3: Těším
2: tak
3: se.
2: Jo?
3: Mm-hmm.
2: Tak jo, tak dobře. Jinak prosím vás pěkně, jestli jste čekali, že vám dneska Vicky něco vyvěští, nevyvěští vám vůbec nic, protože karty nemá.
3: Já vidím velký, dobrý vidím.
2: Tak jo, takže dáš všechny tři věci, které tam jsou?
3: No to víš, že jo. To si věští. Odbije sedmá den, co den začne
4: stejně. Proč se nesměješ?
2: Proč se nesměješ? Chceš ještě jednou?
3: Ano.
4: Je sedmá den, co den začne stejně. Proč se nesměješ?
2: Tak co? Vykoušku.
3: Pátá, právě teď odbyla pátá.
2: Zvonek zvoní, Vicky končí, po schonek se běží. Vicky brečí pod jabloní, Roman je teď svěží.
3: Bláznivej den. Hele, blbý, velký špatný. Vidím velký špatný, ale já jsem dneska plná takových různých, jako věž džep.
2: To je naše Jolanda. No. Jsi říkal, komu mi připomínáš. Tak jo, Davide.
5: Autory David, tak proč se nesměš? Je z temného rytíře, kde to říká Joker.
2: Tak pojďme označit.
4: Proč se nesměješ?
1: Je to tak?
2: Je to tak? Takže David, no. Kato.
6: Ahoj, tady Kato, tak je tam Na vlásku a je to Locika a nejsem si jistý, jestli to je seriál, je to dost možný. Víc, bohužel, jsem nepoznal. Yeah. Odbije sedmá
3: den, co den začne stejně. Tak to je rozstavilý. Jde prach a zametu celý tady. Tady je vidět, že tatínek si udělal jako svůj homework, svůj domácí úkol, svůj domácí přípravu.
1: Já ti dám tatínka.
3: A Dome, ty to pouštíš pejskovi, nebo jak?
1: Ne, na co koukám?
3: Aha. Já jsem to ještě nejděl.
2: Hashtag zlá Vicky. Tak ještě jednou.
3: No a co? Odbije sedmá
4: den, co den začne stejně. Proč se nesměješ?
2: To je super,
1: vás,
2: je to krásně mixlý.
1: Dík. Je tam naprostá kultovka.
2: Jakoby. Já vím, co tam je.
3: No tak to řekni.
1: No, řekni ještě, to, abys to nevěděl, když to tu máš před sebou.
2: Jako to bych řekl jenom právě kvůli tomu. Ale nevím to. Rádio Spin, dobré ráno.
7: Dobré ráno, tady kluk z Nožem, Pavel. Čau.
3: Nazdar.
7: Čau. Já nevím proč, já tam prostě slyším Night Rider, vole.
2: No tak to slyšíš špatně. Nevím proč, já slyšíš to blbě.
7: GPT mi to řekl, sorry.
2: No jo, no tak máš nějakou neaktualizovanou verzi, tak čau.
7: Rozhodně, ano.
2: Čau, měj si pěkně, ahoj, ahoj.
7: Čau, Pavle. Pozdraví, čau.
2: Ahoj, tak jo, dobrý. No tak my ti to řekneme, Vicky.
3: Tak pojďte.
2: Tak schválně, pustíme ti jenom tady tuhle tu část, jestli poznáš jen podle té části, protože to už, tam už to rozklíčovat dál.
3: Je to takové strojové a buď jsou to vláčky, buď je to nějaký film o šotouších, anebo mě napadá, že by to mohly být ty skřeti z Pána prstenů.
2: A nebo by to taky mohl být třeba Terminátor!
1: Aha. Jaký je kultovní vláček?
3: Taky? Je to kultovní vláček, no, ale to je velká drsárna, to jsem asi neviděla hodně krve.
1: To by jsem, ne, není tam hodně krve, ne? Ale měla bys to vidět, Vicky.
3: Tak jo. Tak, děkuju.
2: Tak věštit se dneska nebude, ale za to se bude pěstovat. Včera jsme si vypěstovali nová rajčátka, dozvěděli jsme se, že máme novou oranžovo-hnědou odrůdu mrkví, tak jsem zvědav, s čím naše zahrádkářka Vicky přijde dneska.
3: A teď si řekneme, že sousedův trávník je vždycky zelenější. Takže probereme sousedy, protože otázka je opravdu, jsou tví sousedi, jsou tví soupeři.
2: Okay.
3: Protože za mě ano, ale jsou v země, kde to může být ještě horší a kde opravdu sousedi ti můžou dávat docela velký životní diktát. Tak jako se na to mrknem. Jo, co se týče bydlení. Mm-hmm. Tak potom taky máme, že v pondělí vyjde další série House of Dragons, tak okay. si řekneme, jaký jsou očekávání. No a samozřejmě Izo včera v 8 večer dropnul nový album.
2: Skvělý, takže tady bude taková hudební analýza.
3: Je, bude velká hudební analýza. Já jsem to teda ještě nestihla celý, je tam 17 tracků, mám zatím 5, takže spíš hodím takovej jako...
2: Jenomže víš co, Izo dělá písničky třeba na 20 vteřin, takže to bude třeba 6 minut.
3: Ne, dohromady má to...
8: Takový EPčko vlastně asi.
3: Ne, to album má dohromady 44 minut, tak se to můžeme vidělit.
2: Takže by se to vešlo normálně na LPčko prostě, kdyby to bývalo.
3: A možná bude, já nevím.
2: No tak jo, takže Vikčo, my ti přejeme hezké vysílání, užij si den, těšíme se na všechny ty sousedské informace, na všechny ty zprávy o Izovi, na tu analýzu té desky, na to se těším moc. No a my vám ještě řekneme, jaký bude počasí. Bude krásně teplo.
8: Už teďka je krásně.
2: Jo.
8: Až jako lituju toho, že musím jít do kanceláře teda.
2: Tak jo. Takže se těšíme na vás, teda Dominik zítra, Vicky za pár minut a já v pondělí. Mějte se hezky. Spin Radio.
9: Čau, tady Pio a Vorion.
10: Jsem tě pozval na mejdán 25. června.
9: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
11: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
9: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
10: Punk is Dead.
8: Punk is Dead.
11: Voda taky je dead.
12: Podporuje Radio Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou, ještě jednou tě zdravím od Majku. No a už máme čtvrtek, tyjo. Máme červen, ale taky čtvrtek 18. Takže paráda, zítra už máme páteček a pak volno, volno, volno. Takže pojďme to tady spolu rozjet. Ráda bych ti připomněla, že samozřejmě i dneska se hlasuje do naší top stovky největších CZSK hitů všech dob, tak doufám, že už si dneska zahlasoval. Pokud ne, tak určitě se do toho vrhni, protože každý den máš 3 hlasy a hlasuje se až do 21. To znamená do neděle včetně. Tak šup šup, mrkni na ten náš žebříček, ať tam posuneš svýho oblíbeného interpreta s oblíbeným trackem, ať se sune nahoru, takzvaně bych řekla. No a já bych ti připomněla ráda, že v našem žebříčku samozřejmě nesmí chybět legenda Izomandias. No a teď má samozřejmě novou hudbu, ale pojďme si připomenout, co tady má takovýho prostě svýho staršího, co patří do té naší české klasiky. Máme tady Melanč. To je skvělý track, prostě 5 minut, vždycky si říkám, to je opravdu velký koncert. Potom máme Iza s Jackpotem Pod vlivem. Svojí Mary Jane, tak dech mě bejt, jsem pod vlivem, pod vlivem, jsem pod vlivem. Izo, pryč! Fake jako karfa, já jdu furt fejš, to je karma. Neviděl bych tě ani, kdyby si svítil jako ve... A máš tam možnost dát samozřejmě like i tracku Pretty Gadget. Dělat cash, je furt základ. Kapsa plná peněz, ale ta moje je furt... To znamená, že opravdu Iza tady máme zastoupenýho hojně a teď už je jenom na tobě, aby si ho posílal v tom našem žebříčku směrem nahoru. No a já už bych ti teďkon jenom ráda řekla, že samozřejmě startuje nám komunikátor, to znamená, že teď je to na tobě, co tady budeme hrát, takže vytáčej číslo 210 32 30 30 anebo posílej hlasovku, ať si tady zpříjemníme to krásný čtvrteční ráno. No a já se těším, co mi tady přistane, protože za 3 tracky už je to na tobě. Dáme si teďkon dalšího Iza, kterýho máme taky v žebříčku, a to KSN Pintlich Remix. Sense.

0: Morning Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo, tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, aha, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi track, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rusenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman Jakub.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Touch this.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě tracky na přání, no a já už tady mám první spinerskou trojici, pozor na to, která se mi dovolala. Ahoj, ahoj!
2: Ahoj, ahoj!
1: Ahoj! Říkala jsem, že tady mám hned tři spinery, tak jestli se mi ještě všichni tři jednou představíte, prosím.
2: Tady Strudel, Panda,
3: Tehno.
1: Čau, čau, čau, tak kluci, zdravím vás všechny tři. Prosím vás, ke mně se doneslo, ptáčci zpívali, že dokonce v tomto autě se veze jeden výherce. Kdo to je, ať se přihlásí?
2: Jo, tady Strudel.
1: Štrudle, prosím tě, ty jsi...
2: Dneska nekorektum, určitě.
1: Rado. Mega, no tak to jsem hrozně ráda. Takže posloucháš Katarát?
2: Jo, jako už vlastně ještě dříve Chaos a všechny různý, jako to měl třeba 4D.
1: Ano.
2: Alfa, Omega, nejvíc pecka.
1: No tak skvělý.
2: Takže D, Kato, nejlepší.
1: No tak to mám radost, že to vyhrál zrovna prostě spinner, že jsi to vyhrál ty, kdo právě Kata má takhle rád a poslouchá a dává si ho. To znamená, že těšíte se, kluci, že počkat, když to bude deska, tak to si asi v autě nedáte, co? Tak mi to došlo.
2: No, to úplně ne.
1: A gramofon máš?
2: Gramofon bohužel nemám, ale musím podřídit, už jako nějaký vinily mám, takže...
1: Aha.
2: Takže bohužel zatím se jenom na ně práší, ale...
1: Jasně, jasně. Takže vlastně další dobrý krok, teď tě to vlastně tak nějak došťouchá k tomu si pořídit ten gramofon, aby si to mohl pořádně poslechnout, že jo?
2: Jo, jo, jako já měl jsem to dlouho v plánu, teď s touhle deskou budu muset, no.
1: No tak paráda. No tak pánové, já vám přeju šťastnou cestu, protože máte ještě pár kiláků před sebou, no a co vám k tomu můžu zahrát?
2: Uznám tam, prosím tě, Filcího Luka Brasy.
1: Takže nikdo a komi.
2: Přesně tak.
1: Dobře, a pro koho hrajem?
2: Pro všechny spinery, pro tebe a prostě všichni, co poslouchají Radio Spin.
1: Tak skvělý. Jdu na to, mějte se krásně, ahoj!
2: Ahoj, čau, čau.
1: Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já bych ti ráda připomněla, že samozřejmě hned po víkendu v úterý nás čeká další Spin komisař rep Maty, který vyjíždí vždycky do ulic, no a podaruje toho spinera, který je opravdu naším věrným posluchačem a obdaruje ho vždycky velkýma platama plnýma tigrů a takovým skvělým merchovým tigrovým tričkem. Takže rozhodně to chceš. No a já bych ráda teďkom připomněla, jak to proběhlo teď v úterý. Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
1: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
0: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
1: Jasný, slyšel jsem. Tak jsem očekával, že to budu já.
0: Co vlastně říkáš na výhru?
1: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
0: No a jaký byly pocity?
1: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: Takže paráda, kontrola proběhla, byla opravdu důkladná. No a spinere, pokud chceš stejně tady jako Tomáš vyhrát, tak není nic jednoduššího, než se u nás zaregistrovat. A to na program@radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Radio Spin aktivně dopoledne posloucháš. No a hned v úterý může být Maty právě před tvýma dveřma. A teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, nehoda je v Plzni, a to v ulici Koperníkova. No a pozor, crash je na nájezdu na silnici číslo 3, a to z Mirošovic směrem na D1. Jinak teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D4, a to na 55. kilometru ve směru na Prahu v okolí Zbenic. No a crash je taky na D11, na 70. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je tady dokonce uzavřená silnice a odklon na exit 68. Bavíme se tady o kusu dálnice Uchýště, no a pozor, tady ten úsek dálnice bude uzavřen až do dnešních 3 hodin odpoledne, takže pokud můžeš, vyhni se. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na jižní spojce směrem na Černák, jsou tady hned 2 jízdní pruhy uzavřeny a jsou tady v sobě 3 osobáky. Crash je taky na Štěrboholské spojce v ulici Radlická, na Evropský a v ulici v Olšinách. No tak to je ode mě z dopravy vše. Pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mně a spinnerům, no a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to. Automoto Spin, tvoje

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už na drátě. Mám tady Bencu a Ondru, čau.
2: Čau, Spineři.
1: Ježiš, to je super. Tohle jste fakt skvělí, kluci. Jako tohle unizono, topka. Ale vy jste hlavně i dobří jako moderátoři. Já jsem teda slyšela, jakže jste to dělali, jakou soutěž?
2: My jsme prezentovali v Ústí v hotelu Clarion a byli jsme krajské kolo prezentiáry, protože jsme si udělali prezentaci na daný téma, co nám zadali a prezentovali jsme to tam, no.
1: Takže vlastně jste předvedli svoje mluvnické schopnosti.
2: Je to tak, přesně tak, a oba dva jsme prezentovali svoji rozlučku devátní.
1: Cože jste prezentovali, promiňte?
2: Moderovali.
1: A cože jste moderovali?
2: Rozlučku devátý děvče.
1: Jo, jako vaši rozlučku. No tak no. To je suprový. Ty bláho, no tak kluci, tak dost možná jako budoucí moderátoři tady na rádiu. Kdo ví?
2: No, to by bylo hodně ústí.
1: No, hele, já bych řekla jen tak dál, fakt cením. No a pánové, tak kam vás zdravím vlastně, kde jste teďka?
2: Ve škole, v Děčíně.
1: Ve škole v Děčíně, no ale vy už máte asi nějaký volnější program, což?
2: Ne. Záleží, jak v jakým předmětu.
1: OK. No tak já doufám, že vás teda teďka nezdržuju od učení.
2: Ne.
1: Toto znělo opravdu přesvědčivě. Tak to jsem ráda. No tak prosím vás, co si necháme zahrát?
2: Bude to Dead Man Walking od Marpa a bude to pro všechny spinnery, ať mají lepší konec týdne. Už se to překlopilo na tu druhou polovinu, takže za chvilku už je víkend. A všichni jsme samozřejmě rádi a užívejte.
3: Je to tak? Přesně tak?
1: To tak paráda, k tomu už není co dodat. Tak pánové, já vás zdravím. Ahoj Ondro, ahoj Venco, zdravím celou vaši třídu. Puste si pořádně Rádio Spin teďko nahlásno a já to jdu odpálit. Ahoj!
3: Ahoj Vicky, ahoj. Čau.
1: Rádio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a co probereme spolu v příští hoďce komunikátorů? Ano, je to tak, probereme spolu novou sérii House of Dragons, a.k.a. Rod Draka. Tak máš se rozhodně na co těšit, protože už v pondělí má přijít další série, takže různé info ti řeknu už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasí. Koukáme tady spolu, jak je venku, a dneska ti říkám, že bude vedro, dneska to bude dobrý, takže pro všechny milovníky léta hlásám, že teď už máme 23 stupňů Celsia a polojasno, no a dneska až 30 v podstatě, jo, ty bláho, 30, u nás v Praze 29, ale koukám, že tady Jihomoravský kraj, tak ten už bude mít teda léto létovatý, ty, jedeme bomby.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

Ladíš Rádio Spin s Vicky, no a teď skvělá zpráva pro všechny fanoušky draků, protože už v pondělí uvidíme na HBO Max veliký příšery, co chrlej oheň, protože rod draka se vrací na obrazovky se třetí sérií, no a kritici, kteří dostali takzvaný sneak peek a už viděli s předstihem první čtyři díly, což teda cítím závist, tak hlásí, že nová série bude temná, drsná, jako vždycky, ale žádný velký kolem toho, rovnou se ocitneš v občanské válce Targaryenů, no a budeme sledovat královnu Rhaenyru Targaryen, která se toho nebojí a bude bojovat do posledního dechu o znovu získání svého právoplatného místa na železném trůnu. Já říkám Queen, fandím jí, let's go ženo, vem si zpět svých sedm království, period. Jo, a určitě všichni ví, že Rod draka je prequel hry o trůny. Vlastně k tomu, proto jsem se také dostala k tomu Rodu draka, a to přes hru o trůny, protože do světa západozemí jsem se osobně hodně ponořila. Je to fiktivní středověk, jsou tam koně, jsou tam skvělý líbivý postavy. Hele, já jsem spoko. Jo, a doporučuju z tohohle vesmíru i sérii Rytíř sedmi království. To jsem si dávala teď nedávno. Je to rytířský turnaj, je tam, je to příběh octi a přátelství, no a dva sympatiáci na obrazovce jsou tam. No tak to chceš, to rozhodně dávej. Každopádně, pokud si zkrátíš tuhletu chvíli právě seriálem Rytíř sedmi království, tak si myslím, že by ti to mohlo utíct, protože jinak čekat teď na to pondělí 22., kdy má vyjít ten rod draka, tak to si myslím, že bude trošku o nervy. Každopádně já už říkám mega těšink a víš co, já prostě miluju prostě ten pohled na ty divoký draky. To jsou moji nejoblíbenější ještěři Radio Spin.

od 7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já už mám tady na drátě Michala. Ahoj Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Tak Michale, prosím tě, mě by zajímalo nejdřív, sleduješ rod draka?
2: Ne, teď od tebe jsem to slyšel poprvý.
1: Fakt? Poprvý?
2: Jo.
1: Ale hru o trůny jsi slyšel?
2: To jsem slyšel, ale taky jsem neviděl.
1: OK, no a dobře, tak já ti to teda můžu doporučit, ale je to samozřejmě, je to fantasy, jsou tam draci a tak. Máš to rád, jo?
2: Miluju to, akorát, že zatím, já jsem tě okolil na tu hru o trůny, ale fakt jsem si k tomu nenašel ani na jeden díl čas. Vždycky jsem měl něco důležitějšího.
1: Jasně.
2: Na plánu,
1: no Michale, chápu, když máš busy life, tak ono jako skouknout hru o trůny, na to člověk si opravdu, aby si vzal dovolenou na to, teď už. To máš 6 sérií, Michale, to nedáš prostě, to si musíš dát maraton, ale jestliže jsi fanoušek fantazii, tak teda tohle je opravdu jako takovej ten základ, který teda budeš muset doplnit teda jednou, jo? Takže no, čekáš to... na důchod, jo, nebo jak?
2: No, takže to neuvidím nikdy.
1: Takže nic, dobře. Ale tak ještě doporučuju toho rytíře sedmi království, protože to je z toho stejného vlastně světa. Jsou to ty stejné reálie, ale má to jenom jednu sérii, tak to bys mohl dát.
2: To
1: má třeba pět dílů.
2: Po večeru.
1: Jo, jo, jo. A nebo teďko ještě začít nakoukávat teda ten rod draka, protože v pondělí vychází teprv třetí série. Michale, já ti věřím. Pojď. Nakoukej to tam o tom víkendu.
2: A to je na čem? Na Netflixu?
1: Ne, to je na HBO.
2: Na HBO? OK, tak to se můžu podívat.
1: No, tak to jsem ráda, že jsem ti mohla dát takhle další tipy, triky, na co mrknout, na co pokoukat. No a Michale, tak teď už co dáme? Co dáme za track, protože ty dneska potřebuješ probudit trošku, nabudit pozitivně, že jo?
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Tak já jsem si říkala, že bychom tam dali Smeka, co ty na to?
2: Určitě. Dobrá volba.
1: Tak jo, tak Michale, tenhle ten track je pro tebe, dávám ti tam Meskala, aby tě to úplně nabilo energií, aby si prostě teďkon v tom autě úplně se ti otevřeli očička a řekl by si, dneska je dobrý den, dneska je to hodně energie, dneska pojedeme, frčíme a profrčíme to až do toho pátku a pak už prostě víkend. Takhle si to představuju.
2: Jo, tak to máš hezkou představu.
1: Tak platí,
2: já
1: jo.
2: Já ti řeknu, víkend a zase do práce.
1: Aj. Ale Michale, každopádně, posílám ti spoustu energie a Meskala, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Brně, a to v ulici Cejl. Potom je nehoda taky v Plzni, a to v ulici Koperníkova. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme nově nehodu na D1 na 22. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Mirošovic. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nově nehodu v ulici Svatovícká, kde je taky na Evropský, a poskakuje nám Patočková až 6 minut směrem z centra, no a Žitná přímo v centru, tak tady si počkáš kolem 8 minutek. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš info, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin Radio. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a tracky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě Vaška. Čau Vašku.
2: Čau Vicky.
1: Čau. Tak prosím tě, Vašku, ty jsi mi tady už prozradil ještě mimo éter, že Rod Draka sleduješ, tak jak se těšíš na novou sérii?
2: Yes. Bude to bomba.
1: No tak to je skvělý, ale tak tady cítím opravdu jako obrovské nadšení. Co máš nejradši vlastně z celého toho vesmíru, tady toho Westerosu?
2: No prostě všechno. Hlavně, že to je předověk, mix, fantazy, prostě je to bomba, je to prostě všechno.
1: Je tam všechno, všechno tam je.
2: Miluju to, ale jsem chlap, prostě miluju holky, jo, miluju hrvačky, miluju krev, miluju prostě akci, miluju drama.
1: Je tam všechno, je tam všechno vlastně.
2: Je tam všechno.
1: A tak a vlastně, no.
2: Není špatný.
1: Hele, takže prostě ceníš, to je jako úplně jasný. Draci samozřejmě, což je obrovský pro mě, ale hlavně taky ty koně. Já prostě jsem velká koňařka, ale ty seš taky nějak koňák, ne?
2: Jo, miluju koně, rád se projíždím na koních, miluju western, prostě tam je to realistický, víš co?
1: Je to tak? Ty koně opravdu nejsou AI, ty koně tam opravdu jsou z masa a kostí. Ještě je nenahradili.
2: A když se tam pokaká kůň, tak pak se také pokaká kůň, jako v reálu, takže dá to.
1: No tak paráda, ale tak já jsem ráda, Vašku, že taky se těšíš na Rod Draka, který vyjde už teďka v pondělí. No a co si necháme zahrát?
2: Ale prosím tě, Vicky, jelikož včera byl takový pohodový den, tak by bylo fajn, vidím to, jako by to bylo
1: fajn, jo. Tak to je hezký.
2: Takže takhle, Vicky.
1: Tak to je paráda. Moje oblíbená katarzia na featu, tak pojďme si to zahrát. A pro koho to bude?
2: A bude to pro všechny, to se dozvádí, no.
1: Tak jo, ale tobě šťastnou cestu do Varů a posílám song. Ahoj, Radio Spin.
2: Ahoj.

0: Studio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě v příští hoďce zase tracky na přání pro tebe, takže rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo mi posílej hlasovky. No a co spolu probereme? Samozřejmě, jak jinak, nový album Izomandiase včera dropnul svoje albíčko Exit u palice. No a mě samozřejmě zajímá, jestli už si to slyšel, případně jestli tam máš svůj oblíbený track. Já jsem to ještě bohužel nestihla úplně celý, ale i tak si troufám říct, že už si tady společně můžeme pozdílet nějaký první čerstvý zážitky z poslechu. No a teď už si dáme počasí. Tak koukám na to a momentálně máme v Praze 24 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky až 25, no a dneska budou maxima na 30C. What? A vypadá to, že teda v Praze by mohlo dokonce i trošku sprchnout, no tak to jsem zvědavá. Spin Radio.
1: Čau, tady Pio a Volion.
2: Jsem tě pozval na mejdan 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
2: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
3: Voda taky je dead.
5: Podporuje Radio Spin.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
7: Říká mi kotě, jsem rodinej typ, na prvním místě je krůne, ty, na prvním místě je klik, loajalita mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinej typ.
8: Yeah.
7: Asi jsem rodinej typ. Yeah.
8: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu.

0: Nejlepší věk je, aby nebo dělat pesos.
1: No je hlavnu, že každej a lovené jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě, slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

Posloucháš Radio Spin, no a před náma nový tracky od Iza. Albíčko Exit u palice obsahuje 17 tracků a má délku 44 minut, takže za mě úplná ideálka. No a droplo nám to včera večer, takže je to fakt hodně čerstvě napečený. No a na featu, tak tam je to totální madness, protože tam uslyšíš mimo jiné Ektora, Sarurika, Sniktenda, Sola, Kelina, Hasana, PTK, Luka Brasi, Rafael, Nobody Listen je tam taky, no a Viktor Sheen. Takže opravdu je to hodně nadupaný, vlastně se na tom podílelo mega moc lidí ze scény, no a já jsem zvědavá, jak to celý jako dopadlo to albíčko, jak říkám, já jsem si dala takový sneak peek cestou do rádia, ale už teďkon ti můžu říct, že teda za mě fakt skvělý. Jako opravdu ty beaty neskutečný, hned první track, který dává totální sodu češství, je tam totiž kritika společnosti, kde například zazní, že češství není závist, ale nepřejícnost. No a tady mám pro tebe ukázku, abys věděl, o čem mluvím.

Takže opravdu tohle je takhle epický, vlastně hned ten první track, který se jmenuje Milujou mě nenávidět, je podle mě fakt silný a doporučuju si ho poslechnout. Každopádně Izomandias podle mě v tomhle celém albu zabrousil i na dost osobnější notu, kde vlastně popisuje například některý určitý jeho politický názory, ale třeba taky, jak to má hozený s hudbou a s vydáváním nových tracků, a nebo například taky, jak jeho a taky jeho okolí ovlivnili návykové látky a že to prostě nebylo dobrý. Takže vlastně díky moc, Izo, za tvoji upřímnost a za to, že ty tracky za mě fakt jako rezonujou, a těším se, až si to doposlechnu celý. Každopádně, Spinnere, pokud ty už máš naposloucháno a už máš rozhodně prostě takzvaně zjištěno, co se děje v celém albu, tak budu ráda, když se mi ozveš a řekneš, co právě na nový album Exit u palice říkáš ty. Radio Spin.

0: Spin. A jedeme dál, krasojízda, a na drátě už Petr. Čau Petře.
1: Čau Vicky.
0: Tak prosím tě Petře, ty prý máš tady teďkon takový plán na rádiu Spin, jaký to je?
1: Teďko nevím, co myslíš.
0: Jo, prosím tě, ty máš takový svůj tady, ano.
1: No, to jsem právě chtěl vyhrát CDčko od Kata, no.
0: Jasně, takže
1: ještě zítra. Kdybych to vyhrál, tak bych si ho naposlouchal a pak bych ho poslal dál do světa nějakým spinnerovi, ať může poutě poslouchat.
0: Jakože bychom měli takhle jako erárka, putovní.
1: Dal bych z toho putovní CDčko.
0: To je hezký, to vlastně zní jako tak krásně komunitně, bych řekla.
1: No.
0: A jak by se to, jakože by k tomu třeba vždycky každý jako třeba napsal prostě jedno silné slovo, jako který tam s ním rezonovalo třeba v celém tom albumu nebo něco takového, nebo...
1: Třeba, no jo. Jasně.
0: OK. Tyjo, Petře, normálně dobře, hele, píšu si.
1: Každopádně... Dej krásně důvodně soutěžit.
0: Ano. Celý to závisí vlastně na tom, jestli se tahle idea promění v realitu nebo ne, jestli zítra vyhraješ právě naše CDčko, nebo respektive Katovo CDčko, Nekorektum tady u nás na rádiu Spin, takže ráno budeš teda telefonovat domovi.
1: No jasně.
0: Tak jo, tak dobře, tak já ti budu držet palce, Petře. Budu držet palce. Zároveň by mě zajímalo, jestli už si dneska hlasoval do naší top stovky CZSK hitů všech dob.
1: Dneska ne, budu hlasovat až večer, až přijdu z práce na počítači.
0: Ale tak hezky.
1: Na tý mojí dřevěný Nokia to nejde.
0: Chápu, každopádně Petře, mám radost, že si na to večer uděláš chvilku. No a koho budeš hlasovat? Máš aspoň jednoho už teďkon nějak v hlavě?
1: Ale já spíš na takovou tu jako českou starší scénu, takže India Witch nebo něco takového tam.
0: Jo. OK, takže bude India Witch, anebo bude třeba My tři, anebo
1: Svišti.
0: Svišti, jasně, od Chaosu. A nebo mě tam napadá, co ta Vianočná?
1: To, od Veci. Já jsem zvědavý, jestli tam vůbec na to někdo hlasoval.
0: No Petře, takhle, je to ale na tobě, ty jsi to nanominoval. Takže já doufám, že hlasuješ poctivě každý den pro svoji Vianočnu.
1: Já to tady nechci říct.
0: Jingle bells, a ne, ale je to Vianočná. Dobře Petře, tak vzhledem k tomu, že ty stejně nemáš moc rád jako to vedro, tak chápu, že jsi si vybral song, který člověka tak jako schladí, že jo?
1: Jo, jo.
0: Ale teď to bude ještě něco jiného. Co si necháš zahrát?
1: Teď si dáme verbální atentát a dáme to všem, až nám to uteče a jdeme z práce pryč, někam vykoupat k vodě, nemusí dát studený pivko.
0: Tak jo, dobře, tak dáváme si verbální atentát a spinere, doufám, že už si dneska hlasoval do naší top stovky, když tak najdeš všechno, včetně žebříčku, na radiospin.cz. Díky moc Petře, měj se krásně, ahoj. Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Plzni v ulici Jateční. Teď už se přesunu na dálnici, tady nám totiž poskakuje D8 na příjezdu do Prahy a čekej tady až čtvrt hoďky navíc. Nejspíš to bude souviset taky s krešem přímo na Kbelský. Jinak ještě se vracím na dálnici, tady je nehoda na D10 a to na prvním kilometru ve směru na Turnov, to znamená na výjezdu z Prahy. No a teď už jsem v samotný Praze. Tady máme nehodu v ulici Cínovecká, potom, jak už jsem zmiňovala, Kbelskou a kreš je taky v ulici Libušská. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: Pusť tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Čeká kafe, otočí se na Pepína a řekne, teď ne, teď tu mám Zuzku. Prosím tě, takže jsme se včera brutálně pohádali se starým, já jsem na něj řvala, starý se naštval, prásnul dveřma, od té doby není doma.
1: No a Zuzka na to, to je zajímavý dotaz, pojďme ho prozkoumat do největší detailů.
0: Tak zase zítra ráno.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, no a mám tady další song na přání, no a tentokrát od Vojtána. Tak Vojtáno, kapitáno, jaký udáváte směr?
2: Čau, čau, tady Vojtáno, poprosil bych tě o zahrání Boreček, bude to pro všechny Borečky, pro našeho Petra a pro všechny řidiče, a tím to brzo uteče a hezký jeden všem, díky, ahoj.
1: Díky, díky, tak jdeme si dát pořádně Borečka, líbí se mi, že tady prostě Vojtáno s Petrem drží ten pořádnej náš pražský, ale hlavně český old school, tak pojďme si to dát. A Petře, slyšel jsi Vojtána, zdraví tě, tak je to samozřejmě i pro tebe, Radio Spin.
3: Yeah, check yo, Mr. Borec.

Vicky, tady s tebou, já musím říct, že vždycky, když slyším Borečka, tak mě to mega vrací vlastně zpátky úplně na základku, protože Boreček byl jeden asi z mých 5 songů, který jsem měla na svém tlačítkovém telefonu v první třídě. Jo, to byly ještě ty časy, kdy se sdílela hudba přes YouTube, přes Bluetooth, tak přes Bluetooth. No a tehdy prostě, kdo měl staršího sourozence, tak byl samozřejmě na koni, protože přinášel jako čerstvou muziku vždycky do té třídy a tam jsme to společně pozdíleli a já jsem právě vlastnila Borečka, takže já jsem ho potom rozesílala všem spolužákům a spolužačkám a byli jsme mega cool, takže za mě opravdu Boreček, mám pocit, že v jednu chvíli dokonce i moje vyzvánění. Takže Borečka cením, ještě jednou díky za něj. No a teď už se samozřejmě vrháme do poslední hoďky komunikátoru, takže co nás čeká a nemine, pobavíme se o sousedech.

0: soupeři. Jestli mý sousedi jsou mý soupeři, tak to už probereme v další hoďce. Mě by rozhodně zajímalo, jaký máš vztahy se svýma sousedama, jestli jste v pohodě nebo naopak. Jaký si děláte na schvály, protože já mám právě jeden zážitek z minulého týdne, který mě docela poznamenal. Každopádně zjistila jsem, že kdybych žila v cizině, tak by, co se týče sousedů, mohlo být ještě o něco hůř, protože v sousedních zemích je dost možný, že by ti takzvaní sousedi dávali teda pořádný diktát toho, co můžeš a co nemůžeš. Tak nech se překvapit. Rádio Spin a počasí. A dáváme si ještě, jak je venku. Je nádherně, dneska bude až 29 stupňů Celsia, momentálně 25, máme polojasno. Odpoledne možná budou přehánky, a to právě v Praze, ale moc tomu nevěřím. Když se podívám na zítřek, tak wow, bude 33 stupňů Celsia a bude svítit slunce. Tyjo, no prostě bude nádherně, máme se na co těšit o víkendu.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Zdravím, dobrý dopo.
6: Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost.
4: Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu.
6: Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz.
4: Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

bouncing around, bouncing. Shout out to them people.

Posloucháš Radio Spin a taky poslední hoďku komunikátoru. A OK, máme tady poslední téma, sousedi, což je podle mě vlastně takové věčné téma. A já se ptám, jsou sousedi tvoji soupeři, anebo spolu dáváte káves na zahrádce? Já teda musím říct, že v baráku mám dost dynamický sousedy a to přímo ty v bytě nade mnou. No a tihle sousedi rozhodně jsou soupeři. Dost pokouší moje nervy, takže já opravdu vždycky fajtím v sobě prostě tu myšlenku, to odhodlání, že opravdu tentokrát přijdu na tu chodbu a už něco řeknu. Protože zrovna včera jsem byla doma, měla jsem docela odpolední pohodindu, bych řekla, a najednou třísk, prásk, dub, dub, dub, dub, dub. A já byla jako, o, stádo slonů na chodbě. Ne, nebyl to slon, ale dcera sousedů, která vykřikovala na chodbě a fakt se to ozývalo krásně. Já nebudu toho čokla furt venčit, venčete si ho sami. Chudák pes, podle mě ten v tom byl úplně nevinně, ten podle mě byl jako, prosím vás, už mě puste na tu předzahrádku, já jenom, že bych tam udělal to svoje a můžeme zase nahoru, jo, nemusíme kolem toho tolik ječet. Ale ne, tam opravdu se dějou takovýhle dramata u sousedů, no a jako, víš co, to už je na to fakt si vzít ten popcorn, dát si židli ke dveřím a dát si tuhle audio reality show. Musím říct, reality shows jsou určitě zajímavý fenomén, každopádně, když člověk zapne televizi a dá si to, je to něco jiného, než když ti to hraje, i když ses o to neprosil. Takže na druhou stranu je tam všechno, jo, jsou tam emoce, drama, i zvířátka. Víš co, člověk se buď musí bavit, jinak by tam na tu chodbu taky musel jednoduše vlítnout, jak už jsem říkala. Takže já to mám takhle, tak teď by mě zajímalo, co ty teda, děláte si se sousedy nějaký naschvály, anebo jste teda úplně v pohodě? Protože já mám teda ještě jednu sousedku, která je taky výborná. Podle mě jakoby jí to nedochází, jo, ale vždycky mi jako pošle dveře přímo na čumák. Prostě ona mi nepodrží ty dveře. Vždycky to na mě prostě se mi to nalítne na čelo. Tak to už jsou jenom takový jako vtipný střípky tady ze z mýho jako spolu bydlení s ostatními sousedy. Tak rozhodně dávej vědět. No a já už ti za chvilku prozradím, jací sousedi by taky ještě mohli bejt a co by ti mohli dávat za diktát, kdyby si žil třeba v Německu. Radio Spin.

0: Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě zná jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso, ale nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, než pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rusenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a jedeme si dál a teď už mám na drátě tady Pepína. Čau Pepíno.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak prosím tě, co ty a sousedi, jaký s nima máš zkušenosti?
2: Oni mě nemají rádi. Já jsem možná ten problémovej.
1: takže ten evil smích, tady ten ďábelský smíšek, který tady padnul, to bylo jako, že jsi se vysmál všem těm svým sousedům.
2: Já na ně chci být hodnej, ale ne vždycky to jde.
1: A jak se to jako projevuje?
2: Tak už jenom to, že má člověk malý dítě, tak chápu, že mě nemají rádi.
1: Jo,
2: a to bym úplně nahoře, takže sousedi pode mnou a sousedi okolo mě chápu, že nejsou nadšený.
1: OK, ale tak to neovlivníš, že jo?
2: Jo, já je chápu, ale nic tím neudělám.
1: No je mi to úplně jasný. A tak tenhle ten budíček mají nejen sousedi, máš to i ty. Ty to máš dokonce premium dosah prostě. Máš to blíž ještě.
2: Ano.
1: Ten křik.
2: No ale přesně úplně, jak jsi říkala ty, jako s tím psem, myslím si, že kdybychom měli psa a já řekl prskovi, jdi se psem, tak je to ještě horší. Zase já
1: nemůžu mít pohodičku. Yes. Takže úplně chápu. A máte to jako, že bydlíte jako v paneláku, nebo jako, že tam je víc
2: lidí? Taková bytovka, tady na tom tam je nevím, 9, 12 lidí, jako než jako něco rozumího, ale myslím si, že tak půlka o nás ví.
1: Jo. Ale to normálně, já taky bydlím v takový jakože ala vlastně bytovce a musím říct, že vždycky jsem si říkala, jako když hraju na klavír, že můžu trošku brnkat těm sousedům na nervy. Jakože to bylo podle mě docela drsný, protože mě to moc nejde, to hraní na klavír. Mě to baví, jo. Ale bylo to furt to stejný do kolečka. A vždycky jsem se zasekla v tu jednu určitou chvíli. Znáš to, jakože si řekneš, tak si to poslechnu dobře, tak soused hraje. Jenže já jsem vždycky skončila v ten stejný moment, takže se ozvalo ta da da da da. Ale doháje, tak znova. Ta da da da da. Ne, tak ještě jednou, ale já si myslím, že se musá hodně brnkat na nerva.
2: Já si myslím teda, že kdyby někdo hrál u nás na klavír a i kdyby mu to šlo, tak mi to dost vadí.
1: Vážně, OK, tak ještě štěstí, že nejsem tvoje sousedka, pač bych ti tam jinak brnkala teda. Ale ty bláho, no, hudební nástroje, to je podle mě další kategorie sama o sobě, prostě sousedi a hudební nástroje, uf. Každopádně, co Pepino ti můžu zahrát takhle pro ten čtvrtek?
2: Ale kdybychom tam pustila Robina Zíta Kleno a bylo by to asi pro Nexu, ať má lepší den.
1: Tak jo, tak dáváme na zlepšení dne, pořádně jdeme si spolu dát Klenot, Radio Spin, měj se krásně Pepíno, čau.
2: Ahoj.
0: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď. Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky. See you in the club, we'll be

Rádio Spin, Vicky tady s tebou a řešíme samozřejmě sousedy, takže já tady mám pro tebe teď bizár pravidla, který jako soused musíš dodržovat v různých zahraničních zemích. Tak například ve Švýcarsku nesmíš po 10. večer splachovat záchod. Takže jestli chodíš dropovat bomby do mísy před spaním, tak věř, že ve Švýcarsku by ti tam to nadělení smrdělo až do rána. Což je teda hrůza a teda kvůli tomuhle vážně jako si říkám, že Švýcarsko je pro mě asi jako no-go zóna. Jako asi nikdy bych tam nechtěla bydlet, fakt. Protože jako celkově to, že se člověku chce na záchod na tebe, může přijít kdykoliv i během večera a já prostě chci vždycky spláchnout. A opravdu to tam nechci nechat až do rána, takže opravdu ne. Jo, mimochodem, co se týče Švýcarska, tak jestli si chceš dát třeba po stresovém dni večer vanu, tak samozřejmě po 10. na to taky zapomeň. Zákaz. Sousedi tě můžou napráskat za hluk vodovodních trubek. Takže bacha na to. Jo, a jestli máš rád barvičky a máš takovou tu pořádnou expresi a potřebu vyjádřit se, tak zůstaň v Česku, protože prosím tě, tady si můžeš natřít samozřejmě fasádu, jak se ti zlíbí, ale v Německu, tak tam to není tak easy. Máš rád svítivě růžovou, nebo jsi řekl, ale jo, můj barák bude jedovatě zelený nebo ostře červený, tak já ti říkám, tak to by nešlo. A není to otázka tvého vkusu, ale vkusu tvých sousedů, protože normálně sousedi tě můžou napráskat za to, že se jim nelíbí, že kazíš ráz a pořádek a řád jejich ulice a normálně tě můžou dovést k soudu a soud ti nařídí přemalovat si barák. Tak to je zase možná věc, u které přemýšlím, že možná bychom to v tom Česku zavést mohli. Protože opravdu někteří lidé mají svůj barák opravdu nevkusně barevnej. A někdy bych to opravdu zakázala, například ta svítivě zelená. To je opravdu zlo. Já jsem měla svítivě zelený pokoj dětský a myslím si, že to bylo zlo, souhlasím s tím. A mít to jako na baráku, tak tím opravdu člověk obtěžuje celou ulici. Tak pojďme se nad tím zamyslet, možná, že tohle bych si z toho Německa zase vzala s dovolením. No a teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak tady to teďkon vypadá docela v pohodě a průjezdně, takže se přesouvám rovnou na dálnice. Tady máme nehodu na D5, a to na 2. kilometru ve směru do Prahy, to znamená, že při příjezdu na Prahu je to v Rudný. No a teď už jsem přímo v Praze, tady máme nehodu na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na Růziň a D7, takže pohybujeme se na Praze 13. No a jinak koukám, že stále ještě máme nehodu na Kbelské ulici, no a jinak například taková Wilsonova, ta nám poskakuje, čekej tady 7 minut navíc směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně volej a dávej vědět mě a spinnerům, co se děje a to na čísle 210 32 30 30. Díky za to. Automotospin.

0: Vicky tady s tebou a triky na přání, no a na drátě už mám Rudyho, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Čau, čau. Tak prosím tě, mě by zajímalo, co ty a sousedi, vycházíte nebo naopak, jsou to fajty?
1: Teďka máme právě nový sousedy, protože jsme se přestěhovali.
0: Aha.
1: Ještě nevím.
0: Takže vy jste ti noví sousedi.
1: No, přesně tak, jsme ti noví.
0: No a máš třeba něco, co si myslíš, že by ty noví sousedy mohlo štvát? Jakože máš třeba něco, já nevím, třeba rád sekám trávník většinou v sobotu v 6 ráno. Nebo něco takového.
1: No, myslím, že je bude štvát, až tam budu grilovat na tom balkóně.
0: OK. No tak naopak, to si myslím, že jim budeš vonět pod nos. A pokud je přizveš, tak je jistota, že jim to vadit nebude.
1: No, tak to asi nevím. Nevím, jaký jsou ještě, že jo?
0: Má to řešení.
1: Ty lidi jen tak.
0: Chápu, chápu. Ale tak vlastně takhle se zpřátelit, to zní docela náhodou dobře. Tak jo, takže ty teda jim budeš takhle čoudit do oken, tak dobrý, že to bude grill, že nebudeš čoudit nějak jinak, víš co? To prostě zase je výhodný. To jsi ještě dobrý soused, bych řekla. No a teď by mě zajímalo, co si necháš zahrát, Rudy?
1: Tak bude to Jesus G-Wagon.
0: OK. No a pro koho?
1: Pro všechny, co poslouchají tohle rádio, syn.
0: Díky moc. Tak jo, jdeme na to. Jdeme to tady spolu rozjet. Ahoj, měj se krásně, Rudy.
1: Díky. Čau, čau.
0: Rádio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už se mnou tady samozřejmě i Jirka, čau.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak prosím tě Jirko, pojďme si ještě trochu něco říct o té nový Izově vlastně hudbě, o tom novém albíčku.
1: Yes.
0: Co jsi na to říkal?
1: Mně se to líbilo moc. Se to líbilo moc jak výběrem beatů, tak taky tím, že se tam trochu Izo pootevřel zase nám něco řek.
0: Ano.
1: A nejen, že nám dal hezky znějící hudbu, což jsem velice ocenil. I celkově ten cover a všechno, ano, to vizuálno okolo toho, tak to se mi taky moc líbí. Takže já jsem spokojen.
0: Já musím říct, že taky mě by zajímalo, jestli už si to stihnul celý, slyšet.
1: Už jsem to stihnul celý.
0: To je super. No tak ty jsi měl teďko ještě dopoledne, že jo, na toto rovnat.
1: Já už jsem to dával včera, takže já už jsem to stihnul několikrát. Celý dokonce.
0: Hustý, ok, takže Jirka už je totálně nabrýfovaný, aby vám tady o tom mohl říct víc, protože jak říkám, tak já se to ještě dneska musím doposlechnout, ale už teď jsme se shodli na tom, že například hned druhý track vlastně celého alba je fakt úžasný. A právě si myslím, že se tam jako Izo dost jako odkrývá sám sebe, svoje struggles, co ovlivňuje jeho a jeho okolí.
1: A je tam úplně nádherný beat hned na tom druhém tracku. To je asi možná i můj nejoblíbenější zatím track z toho alba.
0: Jo, tak já ještě samozřejmě nemůžu říct, ale z těch pěti, který jsem slyšela, tak si myslím, že super, ale zároveň už i ten jakoby úplně první jakoby track celého alba mi přijde super, to je to Milujou mě nenávidět.
1: Jasně, to dostalo i ten super klip.
0: Přesně, tak za mě za prvý jako skvělý klip, souhlasím.
1: Určitě.
0: Ale i že si myslím, že to je jako suprovej start, jakože to je hned první track, který mě chytne a pak už mě to vlastně jako nepustilo, jo, do té doby, než jsem musela vyměnit sluchátka za sluchátka, jo. Takže fakt se těším, co tady ještě k tomu se dozvím potom dál. Jirko, budeš o tom ještě mluvit dneska?
1: Taky to probereme samozřejmě, ale probereme i další věci, mimo jiné třeba Grammy, protože na Grammy teď budou přidávat nějaký nový kategorie.
0: Oh.
1: Tak se podíváme, kdo teď bude mít nově možnost získat Grammy.
0: To je super, bude tam třeba zahraniční umělec.
1: Co si teď vybavuju tak z paměti, tak bude tam latinoamerikánský song.
0: OK, takže Bad Bunny.
1: Já si myslím, že to je kategorie přímo pro něj právě.
0: Já si myslím, jako, musíme tomu Bunnymu dát nějaký Grammy, ale musíme, tak pro něj uděláme prostě kategorii, no, do žádný se nám nefitne prostě. Tak já teda tleskám, tak to je super.
1: Asi tak si myslím, že to vypadalo.
0: No tak dneska rozhodně budete mít ještě co řešit, tak já už nebudu zdržovat, jenom řeknu, jak je venku, protože je jednoduše nádherně, tak doufám, že třeba Jirku už budete ladit někde od vody, nebo že budete někde venku na chalupě a užívat si a u toho prostě na chalupě ve čtvrtek. A proč ne?
1: Proč ne, že jo?
0: Udělejte si prodloužený víkend, protože zítra má být taky nádherně, bude kolem 33 stupňů Celsia a svítit slunce. Přesně tak, víkend vypadá taky úžasně, takže kdo může, tak ať už se odebere z města.
1: Tak. Rád bych to taky udělal.
0: Tak. No tak Jirko, já ti teď přeju, aby ses užil vysílání tady se spinnerama. Spinneři, mějte se krásně. Já už vám přeju ten nádherný prodloužený víkend. Zítra tady za mě bude Zuzka, takže já se s váma zase uslyším v pondělí. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí.

si nevyhrál. Nic si nevyhrál, boj stále si nevyzrál. Cítím se jak revenant, už nemůžu dál v zemi spát. Přede mnou je mise, kterou musím plnit, zenit mám. Daleko za obzorem.

0: Dne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, máme tady čtvrtek, a.k.a. malej pátek, venku máme nádherně, předpověď na víkend, tak ta je taky nádherná, takže samý krásný vyhlídky máme. My se dneska podíváme zblízka na Izovo novou desku, jak už jsem před pár minutama říkal, tak se mrkneme i na Grammy, kde se chystají nějaký nový kategorie. Mimo to se podíváme třeba taky na to, v jaký videohře se objeví Tupac společně se Snoop Doggem, no a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Mimo to dneska máme 18. června, svátek slaví Milan, takže všem Milanům přeju jenom to nejlepší. No a já se tady samozřejmě budu těšit na všechny bangry, který tady od tebe dostanu, a můžeme to odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.
1: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

Posloucháš Radio Spin, příští rok nás čeká už 69. ročník udílení cen Grammy. No a už teď avizujou, že na tomhle udílení bude hned několik nových kategorií. Novejch jich bude 5 a my si je teď společně jdeme projít. Bude tam nově kategorie pro nejlepší asijský pop. To je ve zkratce kategorie, kde budou oceňovaný zejména teda K-pop umělci. K-pop se teď těší obrovský oblibě, takže vlastně se ani nedivím, že tam tahle kategorie přibyla. Čemu se ale docela divím, takže tam přibyla kategorie nejlepší tradiční pop. Nedivím se tomu, že tam tahle kategorie je, spíš se divím, že ji přidali až teď. Dál nás nově čeká taky nejlepší R&B kolaborace. Tohle je kategorie, kde si myslím, že bude moct zazářit i několik interpretů z rapové scény, protože rapeři, raperky často spolupracují úzce s R&B scénou, takže myslím si, že tady by mohli zabodovat i rapeři. Další nová kategorie bude nejlepší tradiční folkové album. Tak tady to vypadá, že se chtějí trochu vrátit ke kořenům, ale víme i tady třeba z naší scény, když si vezmeme Vesnu, tak třeba takový folkový album nemusí znít jenom zastaralé, ale může to znít pořád fresh a může to zapadat do téhle doby. No a v neposlední řadě tam novou kategorii bude tam taky nejlepší latinský song. Není to, že bude zpívaný latinsky, ale je to latinsko-americký song v podstatě, což my už jsme se tady tak o tom bavili zvyky a shodli jsme se, že to je v podstatě teda kategorie pro Bad Bunnyho, aby mohl opět vyhrávat. Tak jo, já jsem zvědavej, jak teda tyhle nové kategorie zamávají s tím dalším vyhlášením. Já tady koukám, že další 69. ročník se bude konat v únoru, 7. února 69. Krásný číslo, za chvilku tam budou kulatiny. Tak uvidíme, samozřejmě, ať vyhrajou hlavně ty nejlepší. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady velký zdržení na D8, postojíš si tady při příjezdu do Prahy a to už od nějakého 10. kiláku, takže určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, tady si postojíš před Brnem, od 175. kilometru se to tady začíná štosovat, obousměrný zdržení pak vidím na D11 a to už 64. kilometru. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, když se pak mrkneme na silnice v Praze, vidím tady štosovačku aktuálně v Kbelský ulici, kde se to štosuje ve směru na Hloubětín. Štěrboholská spojka, tady si postojíš zejména ve směru na Černý most. Úplně ideálně pak nejede ani Pražský okruh v okolí Řeporí, takže tady na to dávej taky bacha. Co se nehod týče, tak vidím tady jeden crash v ulici Jana Želivského a jednu nehodu hlásí taky Kukulova ulice. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při čtvrtečním odpolední někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak

0: názloví, slyším ten šum, život je hra, kde je vítěz, je dream, je dream, je dream, je dream, beton v žilách.
1: Musím něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady hodit do éteru i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já už tady od vás další vzkaz mám, tak co to bude?
2: Dan, tak si pustíme Candy Shop od 50 Centa, pošlem to všem za volantem, vám do spinu a... tak asi všechno.
1: Naprostá klasika, jeden 50 Cent a jeho Candy Shop, já to tam teda hážu, ty užívej pohodovej čtvrtek, jestli seš někde na silnicích, na cestách, tak tam hlavně opatrně.
0: Radio Spin. Spin Extra.

0: moje ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo do fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. Arius je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Rio člověk pozná, kdo je Rio, takže vím, že Rio tady není každej. Nikdo z nich

0: Radio Spin, Jirka, my i dál pokračujeme ve Spin Extra. Připomínám, že ještě do konce tohoto týdne můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů československé scény všech dob. Tenhle žebříček pro tebe následně odvysíláme celý v kuse, a to přesně za týden, příští čtvrtek. Začneme už v 7 hodin ráno a vysílat budeme prostě, dokud se žebříček neodvysílá. Takže všechny na nominovaný tracky, který tam najdeš, tak nanominovali tady posluchači z éteru. Teď už jde jenom o to je se řadit, aby jsme věděli, kdo bude teda na tím místě a kdo bude na té jedničce. Takže upaluj tam. Taky připomínám, že každý den máš k dispozici 3 nový hlasy, takže každý den se tam můžeš vrátit a zahlasovat znovu. My se už za pár minutek podíváme na novou desku od Izomandiase, se kterou nás včera tak jako překvapil večer. No a Ideál taky hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, máme tam krásně slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam to bude ještě o něco teplejší, bude nádherně jasno a maxima budou až na 32 stupních.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Čau, tady Pio a
6: Orion.
7: Jsem tě pozval na mejdan 25. června.
5: 20 letům punk is dead, který proběhne kde?
8: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
5: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
7: Punk is dead.
9: Punk is dead.
8: Voda taky je dead.
10: Podporuje Radio Spin.
11: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
12: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
13: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
12: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
13: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Posloucháš Radio Spin, Izomandias už nějakou dobu týzuje svoji novou desku Exit u palice, no a včera tak jsme se konečně dočkali týhle nový desky. Izo nás tak jako překvapil, protože sice týzoval, že přijde Exit u palice, ale kdy přesně to přijde, to neprozradil a včera prostě řekl, hele, dneska večer to půjde ven. Já už jsem to slyšel, je tam 17 tracků a musím říct, že jsem velice překvapený, protože Izomandias nám tam dal nahlídnout dost do svýho nitra, jsou tam dost osobní texty, což mě velice potěšilo, nádherný beaty, je tam samozřejmě spousta hostů, jako třeba Hector, Saul, Rafael, Luca Brasi, Kellyn se tam objevil dokonce hned na dvou trecích, samozřejmě nechyběl ani PTK, no a nechyběli ani lidi z labelu Million Plus, Nick Tendo, Sararika, Hasan a tak dále a tak dále. Jak už jsem říkal, jsou tam dost osobní výpovědi, ale jsou tam i takový trochu chillovky, nějaký i party pecky, je tam i jeden diss track, kde teda na tracku Karma Forever se Izomandias tak jako trochu opírá do Rytmuse a na jeho narážky na to, že Izomandias nevyprodal ještě ani Fórum Karlín, taky nějaký narážky na Martina Kastora, který stojí za značkou Chew Forever. No, rozhodně doporučuji si to poslechnout. Vyšel k tomu taky jeden videoklip na track Milujou mě nenávidět, který už je venku nějakou dobu, ale jestli jsi neviděl, tak to rozhodně naprav, protože to stojí rozhodně za to. Celou novou desku s názvem Exit u palice najdeš už teď na všech streamovacích platformách, takže si to rozhodně dej. Radio Spin!

0: budoucí manžel, tak ten...
1: Můj budoucí manžel jí má pojmenovanou, říkáme jí Cheryl, osobní asistentka Cheryl, a musím říct, že Cheryl si nevydechne. Cheryl si nevydechne, ta je 24 hodin v zápřehu a jakoby používá jí fakt často. Krásný den.
2: Ach jo, hustý. Ještě někdo z vás dává chatu GPT nebo Gemini jméno?
3: Já mám mámu, je Páďo, a on je úplně blázen s tím chatem. Ona jí dala jméno, jmenuje se Zuzka, řeší s ní úplně všechno. Jak má dělat zahradu, jak má vařit, vztahy s manželem, úplně všechno. I starší lidi jsou blázni do toho.
2: I starší lidi jsou blázni. Hele, úplně vidím Pepína, jak přijde domů, řekne něco jako ahoj, mami! Maminka takhle míchá kafe, otočí se na Pepíně a řekne teď ne, teď tu mám Zuzku. Prosím tě, takže jsme se včera brutálně pohádali se starým, já jsem na něj řvala, starý se naštval, prásnul dveřma, a od té doby není doma.
0: No a Zuzka na to, to je zajímavý dotaz. Pojďme ho proskoumat do největší detailu.
2: Tak zase zítra ráno.

0: Ladíš Radio Spin, každý týden za váma, za spinnerama vyráží do ulic spin komisař Rep, který kontroluje, jestli skutečně posloucháš Radio Spin. No a když na tebe narazí a narazí na tebe, když posloucháš Radio Spin, tak pro tebe bude mít připravenou hromadu dárků, a to v podobě energy drinků od Tigru, taky přihodí nějaký tričko od Tigru, my z Radio Spin taky nějaký merch přihodíme. Tenhle týden se spin komisař Rep vydal do Jaroměři a jdeme si poslechnout, jestli tam teda našel spinnera, který poslouchá.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: Takže tady už jsou energy drinky rozdaný, no a jestli i ty chceš mít dávku energie na rozdávání, tak je to úplně jednoduchý, stačí napsat jenom na náš e-mail program@radiospin.cz, tam napiš svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, a v neposlední řadě taky telefonní číslo. No a třeba to už příští týden budeš právě ty, za kým spin komisař Rep dorazí. Připomínám taky, že videa ze všech výjezdů můžeš najít na našem Instagramu, takže se můžeš i podívat, jak spin komisař Rep za váma, za spinnerama jezdí přímo do regionu. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady aktuálně velký zdržení na D8, kde si postojíš při příjezdu do Prahy. Je to tady zasekaný už od 10. kiláku, takže dávej na to bacha. Bacha před Prahou dávej taky na D5, kde se to štosuje od 10. kiláku. Obousměrný zdržení pak vidím na D1 u 26. kilometru a na D1 ještě zůstaneme, protože si tady postojíš i při příjezdu do Brna a štosuje se to tady už od 160. kiláku. Regiony tak ty aktuálně jedou naprosto bez problémů, no a když se podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady vidím v Kbelský ulici, kde se to štosuje ve směru na Hloubětín, Štěrboholská spojka, tady si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, i tady se to štosuje, no a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jenom jeden crash, a to v ulici u Růstoky, takže na to dávej rozhodně bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá v

0: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ideál tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, teď už budu hrát přesně podle Štrůdla, kterýho tady mám i na drátě. Čau Štrůdle.
1: Čau.
0: Tak Štrůdle, co zahrajeme?
1: Prosím tě, Kontrafakt Era.
0: Kontrafakt Era, já to tam hážu. Ještě mi prosím tě řekni, dneska máme čtvrtek, a.k.a. malej pátek. Víš už, co budeš dělat o víkendu?
1: No, já jdu na šipkovej turnaj.
0: Na šipkovej turnaj, hezky pěkně.
1: Takový amatérský u nás, tak...
0: Super.
1: Můžete pokusit nějak si zaházet pěkně.
0: Já už jsem šipky neházel, ani nepamatuju, ale takovej šipkovej turnaj, to zní moc hezky. Ještě mi řekni, budeme kontrafakty někomu konkrétně posílat?
1: Jo, všem porákům, všem asfaltákům, který zrovna pracují, jedou domů a akorát my jedeme domů, tak aby nám příjemnil cestu.
0: Super, tak já to tam hážu, vy všichni, co už taky frčíte domů, tak užívejte, no a o víkendu, ať ti to lítá, ať to padá tam, kam má. Měj se hezky a díky za tenhle track, čus.
1: Taky mějte se všichni, čau.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

sa bude nikdy koho Sin City. S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? No? Či jediné

Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou stále Jirka. Připomínám, že stále můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů CZSK scény všech dob. Do tohohle žebříčku můžeš hlasovat až do téhle neděle, a to každý den, kdy se ti každý den obnovějí tři hlasy. Takže až to potom seřadíte, tak my tady příští týden, přesně vlastně za týden ve čtvrtek, budeme celý tenhle žebříček vysílat. Začneme už v 7 hodin ráno a budeme vysílat prostě, dokud tenhle žebříček nedojedeme do konce. Takže jestli si ještě svoje hlasy neudělil, rozhodně to naprav na webu radiospin.cz. Já tady i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a za pár minut se taky podíváme na to, v jaký videohře se objeví Tupac společně se Snoop Dogem. Ještě taky mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam to bude ještě o něco teplejší, protože zítra se vyšvihneme až na 32 stupňů.

0: Zaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
2: Lidi

Posloucháš Radio Spin, od hudby teď na moment odskočíme a podíváme se do světa videoher, protože právě v jedné videohře se objeví Tupac společně se Snoop Doggem. Bude to hra, která se bude jmenovat Stranger Than Heaven a je to vlastně prequel populární série Like Dragon. Bude to vycházet začátkem příštího roku, konkrétně 15. ledna a podle vývojářů, který stojí za touhle hrou, tak se jedná o nejambicioznější projekt vůbec celkově z tohohle studia. Tupac tak ten se tam objeví jako postava Amaru a samozřejmě tak je to po souhlasu s pozůstalejma. No a Snoop Dogg, tak ten se tam objeví ještě za svého života naštěstí a ten stvární postavu Orfeuse. Já nevím, jestli znáte Like a Dragon, což byla taková akčňárna z japonského Yakuza světa. Mě to bavilo strašně, jestli si nehrál, neviděl, rozhodně doporučuji mrknout. No a jsem strašně zvědavej, jak to bude vypadat, až si budeme moct zahrát za Tupaca a Snoop Dogga právě ve hře Stranger Than Heaven. Teď už se ale vracíme k hudbě. Radio Spin. Right about now.

0: Jeho je osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostrav, je nedílnou součástí český rapový scény.
1: Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen.
0: Ať už je to Hector,

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

Posloucháš Radio Spin, už příští víkend proběhne další 31. ročník Mystic Skate Cupu. Opět to bude samozřejmě na Štvanici Pražský a Mystic už dlouhý léta hostí prestižní World Cup Skateboarding. Objeví se tam přes 200 skateboardistů a to z celého světa, který se ukážou v té nejlepší kondici. No a samozřejmě na Mysticu nikdy nechybí ani hudební doprovod a jinak tomu nebude ani tentokrát. Největším tahákem tak jsou zahraniční Delighted Peoples z Los Angeles, který vlastně do České republiky dorazí po dlouhých 11 letech. No ale ten hudební program bude pestřejší, vystoupí dál třeba taky PSHčka, Dog Eat Dog nebo třeba taky Dune Rats. Takže rozhodně bude co poslouchat. No a my si tady v příštím týdnu ve Spin Ránu taky zasoutěžíme o lístky, takže rozhodně poslouchej éter, zasoutěž, třeba vyhraješ a třeba taky ušetříš nějakou tu kačku. No a doufám, že se pak všichni na Mystiku společně potkáme. Radio Spin. What you know about-

0: Spin Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To byl asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě zná jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, aha, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi track, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso, ale nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rusenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak velký, ale opravdu velký zdržení aktuálně vidím na D8. Postojí si tady v podstatě obousměrně, a to u 25. kiláku, ale zejména teda směrem na Prahu, tak tady se to štosuje až k samotný Praze, takže velký zdržení, dávej na to určitě bacha. Bacha taky při výjezdu z Prahy na D1, kde se to štosuje až po nějaký 12. kilometr. Jinak regiony, ty jedou úplně v cajku, a když se pak podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady hlásí Bubenečský tunel, a to směrem na Holešovičky. Štěrboholská spojka je zasekaná obousměrně. Na jižní spojce si postojíš ve směru na Barandák. No a ulice Revoluční, ta hlásí jeden crash. Stejně tak jednu nehodu vidím taky na mostě Barikádníků. Takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: My jsme se tady s Márou ještě předtím, než jsme šli do éteru, bavili o Izovonový desce.
1: Samozřejmě.
0: Ty tady jít budeš dneska trochu víc rozebírat, ale chci vědět nějaký tvý první dojmy.
1: Já jsem z toho extrémně šťastný. Já jsem nečekal, že to až takhle dobře dopadne, protože já nejsem velký fanoušek Iza, to je fér říct. Nemám úplně naposlouchaný jeho starší Logicový alba, ani ty vlastně z té jeho střední doby, když to jasný, takhle řeknu. Jasný. Ale tohle mě strašně baví. Od začátku do konce, jasně, je tam pár tracků, který si úplně tak jako nevychutnám, ale je to strašně dobrá práce, je to něco odvážného a věřím, že v outučku to spadne. Jako.
0: Věřím taky, myslím si, že jak textově, tak ale i ty výběr těch beatů, naprosto skvělý. Je tam taky spousta hostů. Já jsem si trochu říkal, po tom, co udělali to album s PTKčkem, tak PTK se vydal jako cestou, že to celý udělá sám a říkal jsem si, jestli to Izo udělá taky, že předtím měl jako společný furt alba, tak jestli tam bude úplně sám a jsem vlastně rád, že to neudělal.
1: Já vlastně taky. Mně to přijde, že Izo umí skvěle jako nacítit ty feety, dokáže si tam pozvat ty lidi, se kterými jim to sedne, jako je Viktor Šín, jako je Hector, jako je Sara Rikas, Luka Brasi. Mně to přijde, že na to má dobrý čuch a asi by mě to možná tolik nebavilo, kdyby to bylo solo.
0: Souhlas. Já ještě doufám taky, že k tomu vyjde nějaký třeba klip, protože ta estetika toho, ten cover je nádherný.
1: Já to potřebuji na vinylu.
0: Takže
1: potřebuji to na vinylu, jako okamžitě.
0: Takže doufám, že k tomu budou ještě nějaký další klipy, vizuály. Tak ještě než se Máru pustím, tak se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, máme tam stále krásně slunečno, jasno. Zítra bude ještě dokonce o něco teplej, tam se vyšplhá až na 32. Tak užívej pohodový zbytek dnes s Márou a my se slyšíme ještě zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
7: Radio Spin, jdeš dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin, jdeš dabou.
8: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pívu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

Sup, ladíš už čel na spinu, s tebou je Mára, 9 minut po čtvrtý, to znamená, že nám tady odstartoval čel na spinu. Máme čtvrtek, svátek dneska slaví Milan, hodně obvyklý jméno, to mi připomíná, že bych měl pár lidem určitě napsat. No a my musíme, opravdu musíme, je to povinnost, je to až skoro zákonná povinnost, pokecat o novém albu Iza, který vyšlo včera a je to pík. Jako je to skvělý, já jsem nečekal, že to dopadne až takhle dobře, je to nádherný, dáme si ukázky, detaily, má to emoce, vokály, distracky, tvrdý tracky, lehký tracky, dám ti svoje oblíbený tracky, bude to prostě jedna nadupaná jízda, takže jestli jsi to ještě neslyšel, můžeš ještě chvilku počkat, protože ti tady dám ty ukázky, které jsou naprosto skvělý. Dáme si samozřejmě taky za hoďku rap DNA, taky tvoje tracky na přání, jak už jsi zvyklej, máme... Malý pátek, 18. června, ladíš Rádio Spin.

Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Čau na spinu, s tebou Mára a hlavně, a to je to nejdůležitější, taky nový Izovo album. Hele, já jsem čekal hodně. Já jsem fakt čekal hodně, ale že to bude moje nejoblíbenější album od Iza, že budu tancovat v metru a zamiluju se do toho až po uši, jsem teda popravdě nečekal. Hosti jako Sara Rikář a její nádherný vokály, poslouchej to. To je naprosto nádherný. Má to opravdu všechno. Taky Hector, Nick, Patrick, Sao, Sheen, ale třeba i Buka, o něm ještě za chvilku. K tomu se taky ještě přidal track, distrack vlastně, na Rytmuse, True Forever, Kapitána Dema. Má to prostě krásný vokály od Sary Rikář, má to nabušený tracky, takže opravdu to má všechno. Samozřejmě taky krásný cover. Je to celý pík, já to fakt doporučuji, je to nejkrásnějších 45 minut. Trochu mě mrzelo, že to nemá hodinu, protože tam je 17 tracků. Na druhou stranu jsem rád, že možná je to trochu kratší a že to je takhle pořádně nadupaný. Jak jsem sliboval, na albu je schovaný i Buka.
1: Vítej zpátky, zdraví tě Buka, právě posloucháš tradiční 36. vysílání.
0: No a vypíchnu alespoň dva tracky, který mě fakt extrémně baví, a to je A mám rád s Hectorem. A ještě jsem to poslouchal vlastně bez toho, aniž bych věděl, kdo tam je na featu, a ten Hector mě fakt mile překvapil.

skvělý beaty, jako výborný, Nobody Listen je tam taky skvělej. A ještě a můj úplně nejoblíbenější Thank You Based God s Nickem. Jako já asi musím jít někam do Berlína, protože tady ta hudba mě fakt extrémně baví. Nejlepší droga, čistá lava, žádnej koukazem. Dva černý benzi, jak security stojí před domem. Zdal se mi o tobě, sen maglaj se jako Kendall. Takže se půjdu asi do Berlína někam vymlátit hlavu, protože mě to strašně baví. To celý album je skvělý, je to nadupaný, má to emoce, má to krásný beaty, má to skvělý vizuál, má to úžasnou atmosféru. 45 úplně nádherný český rapový hudby. Děkuji ti, Izo. Děkuju moc. Dáme si dát trošku něco odpočinkovějšího, dáme si Biggieho, dáme si Big Popa, ať trošku zvolníme, dáme si trošku old schoolu. Ladíš Radio Spin s tou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici a to D8 na příjezdu do Prahy od 9. kiláku, čekáš zhruba 10 minut. Nehoda na D10, 39. kilák směr Praha, 3 borci v sobě a k tomu 13 minut. Dvě nehody na D1, jedna na 194. směrem Ostrava, tady si počkáš kolem půl hoďky a taky nehoda na exitu 182, tady kolem 10 minut. 11 minut nabereš ještě na D5 a to na příjezdu do Prahy. V regionech, tak tady vidím Ťukanec v Brně na Ostravský a taky sportovní, nehoda potom ještě v Ostravě a to na Opavský a počkáš si samozřejmě taky 15 minut na Rudný. Hlavní město, tady je hodinová kolona na Pražském okruhu, 25. kilák směr D1, 10 minut taky v opačném směru, směrem na Ruzeň od 15. kilometru. Nehoda je potom na jižní spojce u Krče směrem na Barandák, začíná to tady poskakovat zhruba na 10 minut. Ťukanec je potom ještě na Vrchlického, zasekaný klasický ulice, jako je Průmyslovka, Štěrbolská, spojka Povltavská, v Holešovičkách, Bělohorská, Vilzonka a taky ještě Argentinská. Takže Praha je divoká, tak hodně pevných nervů.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: lidí na Hranstrasse. Bude to pro moji rodinu, pro tebe do studia a pro všechny, co už mají zítra volníčko a budou si užívat. No, nevím, jestli užívat, ale prostě budou rádi, že je teplo.
1: Přesně tak, zítra už má být kolem 30 stupňů, v sobotu dokonce 35, takže nezapomeň opalovák, nejlíp vyrazit někam k vodě a nejlíp taky třeba do Liberce, kde je i prochy. Takže jeden poulí garant letí až za tebou do Liberce, brácho. Rádio Spin. Yeah.

0: Pauli Garant a Harantštrasse pomalu zakončuje čtvrtou hodinu s tvou Mára. Máme malý pátek, svátek dneska slaví Milan. No a taky před náma velmi důležitý zápas, protože dneska hrajeme proti Jihoafrické republice, která je v žebříčku FIFA 60. My jsme 40. Ale chci říct, že to vůbec nic neznamená, protože Portugalsko remizovalo s Kongem a Portugalsko je v tomto žebříčku pátý. A Kongo 46. No a asi ten nejdivočejší zápas mezi Španělskem a Cap Verde, protože Španělsko obhájce titulu, druhý v této tabulce FIFA, Cap Verde 67. Takže číslo v tabulkách vůbec nic nezajímá, takže doufám, že za hodinu začneš pořádně fandit, protože to odstartuje v Americe nádherný stadion, který byl postavený v roce 2017. Obrovská kapacita, je to opravdový zážitek, takže jako já to klukům přeju a samozřejmě jim přeju taky to, aby dneska zvítězili proti JAR. My se ještě podíváme na počasí a za chvilku taky startuje Rap DNA. No a ty dnešní teploty jsou jako před bouří, ale tepelnou bouří, protože už je tam kolem 28 stupňů. Zítra bude 18 večer a potom to vystřelí na 32. V sobotu 34 a dokonce nás čeká tropická noc, protože večer teploty nespadnou pod 20 stupňů a vypadá to, že do úterka budou třicítky. Tak se na to psychicky připrav.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Čau, tady Pio a
4: Vorion.
5: Jsem tě pozval na mejdan 25. června.
3: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, pražské kulturní sportovně.
3: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
5: Punk is Dead.
6: Punk is Dead.
4: Voda taky je dead.
7: Podporuje Radio Spin.

0: Rap DNA s tebou má Ráču na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera ti Jirka dával sample, já jsem ti před minule dával taky tuhle tu pecku, tak si to jdem připomenout. A samozřejmě jsi to poznal správně, nebylo to zase tak složitý. Deleted People, Worst Comes to Worst. A Deleted People budou i na Mystic Cupu v Praze, na Štvanici. Je to příští víkend, myslím, 26-28, tak čekni ještě lístky, myslím, že jsou. Určitě tam bude podle mě Max Habanec, Martin Pek, budou tam i zahraniční Skate 3, je to vždycky skvělá luxusní akce. Já už jsem si ji několikrát užil, takže třeba se tam potkáme i letos. Vlastně nepotkáme, já jsem pryč a o víkendu, to nevadí, ale ty tam určitě zajdi, myslím si, že to za to stojí. Každopádně dneska jdeme trošku do historie, dneska se ti tady vyzkouším z hiphopového dějepisu. Tak uvidíme, jak si dával v lavicích pozor. Jdeme na to, dnešní sample zní takhle. No, myslím si, že určitě ti to něco říká. Uvidíme, jestli dáš dokupy track i název skladby i interpreta. Tak se na to zvědavej.
1: Postal se, dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: manžel tak ten.
1: Můj budoucí manžel jí má pojmenovanou, říkáme jí Cheryl, osobní asistentka Cheryl, a musím říct, že Cheryl si nevydechne. Cheryl si nevydechne, ta je 24 hodin v zápřehu a jakoby používá jí fakt často. Krásný den.
2: Ach jo, hustý. Ještě někdo z vás dává chatu GPT nebo Gemini jméno?
3: Sama mámu, je Páďo. A on je úplně blázen s tím chatem. Ona jí dala jméno, jmenuje se Zuzka, řeší s ní úplně všechno. Jak má dělat zahradu, jak má vařit, vztahy s manželem, úplně všechno. I starší lidi jsou blázni do toho.
2: I starší lidi jsou blázni. Hele, úplně vidím Pepína, jak přijde domů, řekne něco jako ahoj, mami. Maminka takhle míchá kafe, otočí se na Pepína a řekne teď ne, teď tu mám Zuzku. Prosím tě, takže jsme se včera brutálně pohádali se starým, já jsem na něj řvala, starý se naštval, prásnul dveřma, a od té doby není doma.
0: No a Zuzka na to, to je zajímavý dotaz. Pojďme ho prozkoumat do největší detailu.
2: Tak zase zítra dáme.

0: Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
1: DNA Repo na rádiu Spin.
2: Rap DNA s tebou má Ráčon na Spinu, máme 20 minut po pátý, to znamená, že už jsem ti představil dnešní sample, ten zní takhle. A opravdu nádherná věc. Ondřej mi sem volal a Ondřej má svým způsobem pravdu.
3: Ale je to Řezník a Schizo Hotel.
2: Nová show, jiný klub, jiný město, to je business. Takže Ondro, ano, máš pravdu, tady ten track mi unikl, samozřejmě, ono ty samply se častokrát opakujou. Tak abych to ještě trošku zužil a hledal ten konkrétní track, který tady dneska chci najít, který sahá hodně do historie a hodně do dějepisu, tak dám pár nápověd, abychom to hezky zužili. Tak banger je od interpreta, který už nežije, ale letos by oslavil 55. narozeniny. Konkrétní skladba, kterou dneska hledáš, byla taky zařazena do amerického národního archivu, což je velmi zásadní. A banger je takový most mezi hiphopem a osobním vzkazem někomu blízkému. Tak myslím si, že tyhle ty nápovědy a že ti ještě jednou zahraju dnešní sample. Daj krásnou linku, tak, aby si to uhádnul.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to taky třeba jde pětkou na příjezdu do Prahy, tady čekáš zhruba kolem 15 minut, ideálně nejde ani D1 na příjezdu do Brna, tady to je zhruba na půl hoďky a ještě před chvilkou mi sem volal Michal a ten má taky info a to z D11.
1: Ahoj, hele, kdo pojedete z Černýho mostu na Hradec, myslím si D11, tak za příjezdem na Brandýs je tam odstavený havarový vozidlo, už tam je šipka a začíná se tam pěkně časovat, tak do toho nevlítněte.
0: Jo, je to zhruba 8 kilometr, tak na to určitě bacha. Díky moc, Michale, že jsi mi dal info, jdeme se společně ještě podívat do regionu. Vidím tady Ťukanec v Brně na sportovní a taky jednu čerstvou nehodu v Olomouci na Velkomoravský. Co se týká Prahy, tak velmi hustý provoz je na pražském okruhu 25. kilák směr D1. Zdrží se tady určitě kolem 20 minut. Opačný směr je na půl hodiny a to 15. kilák směr na Ruzyň. Asi je tam nějaká i nehoda. Nevím, jak je to možný, ale je to tam určitě na půl hodiny. Kde si ještě počkáš, tak je Jižní Štěrbolská spojka, taky Vlzunka a Nuselák do centra. Plzeňská nejde úplně ideálně, taky v Holešovičkách, Kulaťák v Dejvicích a taky Bělohorská směrem na Pražský okruh. Ode mě z dopravy je to všechno. Automotor.

0: Rap DNA s tebou Mára, máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, ten zněl dneska takhle. Joe Sample, docela příhodné jméno, In All My Wildest Dreams z roku 78, to je ukázka, kterou jsem ti tady dneska pouštěl. No a jdeme se podívat, jestli si to rozlousknu, tak posílal voiceovku, volal Michal.
1: Čau Máro, tady Michal. No hele, díky těm nápovědám, tak je to Tupac a Dear Mama.
0: OK, Tupaca máme poprvé a Dear Mama.
2: Ahoj, to je Tereza, já volám na ten sample, myslím, že to je Tupac a Dear Mama.
0: Tak podruhý a jako první poslal voiceovku Jakub.
3: Ahoj, rap DNA, není to náhodou Tupac a Dear Mama?
0: No a náhodou je. Naprosto ikonická skladba a nejenom to, že to je od Tupaca, ale je to z roku 95, Me Against the World, a vlastně tady ten track je takovej most mezi hiphopem a nějakým osobním vyznáním vlastně jeho mámě, což byla Afeni Shakur, což ona byla myslím, že součástí i hnutí Black Panthers, který vlastně se stavilo za Afroameričany, bylo to takový vlastně ne úplně radikální hnutí, ale velmi důležitý a hodně to ovlivnilo Tupaca i v jeho textech, co se týká o nějaký policejní brutalitě. A to je právě ještě ten největší kontrast, jo? Protože Tupac dělal i takovej svým způsobem trošku gangsta rap na East Coastu, ale tohle to je fakt taková jako čistá poezie. Jako je to takový příjemný, pustíš si to v autě, pustíš si to, když seš jako v příjemný náladě doma, když nemusíš nic řešit. Není to něco, co by si dával do klubu. Takže to je taky určitě zajímavý. Jak jsem říkal, je to obrovsky důležitý track, co se týká východního pobřeží. No a tenhle ten track byl taky zařazený do registru nebo do národního záznamu o zvuku, což jako z mýho pohledu, když jsem to tak jako čet, tak je to mnohem jako zásadnější a důležitější než nějaký Grammy. Takže to, že Tupac nemá Grammy, což je opravdu jako pozoruhodný, tak zase má tady tu důležitou skladbu v Národním archivu Ameriky. Takže to je Tupac, Dear Mama v Rap DNA. Jsem moc rád, že si opět se mnou hádal Rap DNA zase příští týden. A teďka si jdeme vychutnat tu naprosto nádhernou lirickou rapovou poezii. Extrémně se na to těším, tak si to užij taky. Rádio Spin, malej pátek a čela Spinu.

0: Čela Spinu, s tebou Mára za 10 minut 6 hodin, to znamená, že už za chviličku odstartujeme hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe, tak se jdu ještě podívat do naší mobilní apky, kam mi přistála voiceovka od Nadíš.
1: Whatsapp, Marečku, poprosila bych tě, zahrál by si mi dneska, než to bylo cool, pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají. Děkuju a mějte se krásně, čau.
0: Tak jo, jeden ruk letí přímo za tebou, Nadíš, a za chvilku startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, tak cinkni nebo pošli voiceovku.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí vystupovat?

0: Čau na spinu, s tebou Mára a za chvilku 6. hodina, což samozřejmě znamená, že budu hrát jenom a jenom podle tebe, tak nebudu to dlouho zdržovat, jdeme se podívat na první 3 tracky.
1: Ahoj, všechny zdravím, tady Eva a prosím zahrát pro Filipa skladbu Jdu s větrem od Garanda a děkuji. Naslyšenou.
0: Taky děkuju, Evo, bude to jako první pečka v playlistu od 6. hodiny, zahraju taky Terče.
2: Ahoj, to je Tereza, to je Žáček.
0: No tak jo, tak synovi Markovi, mimochodem skvělé jméno, posíláme PSAčka, vybral jsem tady někdo jiný, úplně nejnovější banger od tady té trojice, za mě je to skvělá věc, mě to baví a ještě zahraju pro Adama.
3: Adam Balink, dobrý den, rád dobrý den. Baby No Money. Asi pro
0: sebe,
3: protože já jsem jediný v rodině, který ho má rád.
0: Ne? Hele, Baby No Money, Baby No Money. Hele, za mě skvělý výběr, Adame, máš dobrý vkus. Třeba rodičům to ještě dojde a začnou to poslouchat s tebou. Tak to jsou první 3 tracky, které budu hrát. Určitě posílej voiceovky, volej naše číslo a zahraju i tobě. My se akorát ještě podíváme společně na počasí, aktuálně je kolem 28 stupňů, večer se nám ochladí, myslím si, že na nějakých 18, není to úplně příjemný, zítra už budou tropy 32, v sobotu 34 a teploty kolem 30 určitě až do úterý. Tak hlavně opalovák, příjemný oblečení, ať úplně se nespotíš. A k tomu Radio Spin.
4: Spin Radio.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
8: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
9: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
10: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
9: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
10: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 2 minuty 6 hodin, přesný čas, a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Čel na spinu, s tebou Mára, 18.06 a Česká republika vede na mistrovství světa proti JAR 1-0. Teďka krásný gol Sadílka, takže jenom informuju pro toho, kdo se třeba nemůže dívat, tak vypadá to dobře, zatím se na to dá příjemně koukat. Ale my pokračujeme samozřejmě v naší hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Budu hrát podle Petra.
1: A za draku, tady Petr, prosím tě, jestli bych mohl, tak bych si tam dal, řekni, kde ty kytky jsou. A pro všechny dneska je teda Petráč. A bude to horší. Tak jo, čau.
0: To máš teda pravdu, Petře. Bude to horší, tak se držte všichni. Zahraju taky pro Tomáše a to je track pro Terku.
2: Čau, tady Tomáš. Hele, já bych chtěl KSN originál. Pro moji lásku Teresku a pro všechny to poslouchají.
0: Tak jo, tak zdravíme Teresku a do třetice to bude Ondřej.
3: Zase Ondra. Cokoliv od Patrika. Tobě a všem řidičům. Já jsem v práci teď řídím, tak všem řidičům.
0: No tak jo, tak hele, musí mít ostatní pořádný distanc. Původně jsem tady navrhoval Patrika, Kempači, Jaširu a já si myslím, že už je to trošku oposlouchaný, tak si dáme distanc. V gastru nejsou lidi? Doufám, že to říkám správně, to album. Každopádně tohle je naprostý banger. Tak užívej, Ondro, a spineři.

0: zle. Spin Talk. No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadthaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
1: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Rusenbenga, předpokládám.
0: Divil by ses, ale není.
1: Ok, dobře, tak jo. Tak
0: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
1: Dobře.
0: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, aha, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi track, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
1: Ok.
0: To by přišlo nejdřív.
1: A to
0: by
1: takový jako bílý maso, ne? Asi.
0: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
1: Ok, s čím se podává takový Alligator?
0: Ale s hranolkama.
1: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rusenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší.

30 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Sensei.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, malý pátek, 18.18 a taky 18. června, to je úplná nádhera. A pokračuje taky hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, teďka budu hrát pro Páju z Kolína.
1: Hele, jestli by to šlo kontrafakt, keď jazdíme my, máš to tam, doufám, že jo. Hele, prosím, to je úplně všem spinnerům, přítelkyni do autoškoly.
0: No tak jo, tak zdravíme přítelkyni do autoškoly, já teda jsem nemohl poslouchat rádio, když jsem jezdil autoškolu, tak třeba je to v Kolíně jinak, ale předpokládám, že to je všude stejný, aby se mohlo soustředit na řízení. Zahraju samozřejmě taky pro Katku, jako bývá mým obvyklým zvykem a velmi radostným a hezkým.
2: Ahojky Marečku, já tě zdravím. Zahraj prosím Viktoršin syndrom, opět do Karviné pro mého syna Pájušku, pro kluky Sašu, Baču, Peťu a Strejdu. Chci jim vzkázat, ať myslí na to, že jednou bude líp, ať to tak nevypadá. Taky pro tebe a pro všechny spinnery, tím, že už zítra nehraješ, přeji pěkný slunečný víkend. Užijte si ho, pak Kačka.
0: Děkuju moc, já se budu potit v armádních věcech, tak se na to samozřejmě moc těším a zahraju taky ještě pro Honzu do Chebu, doufám, že to říkám správně.
3: Nazdar Máro, tady Honza z Green Hillu, hele, pus nám tam černýho koně pro nás, pač makáme jako koně a čau.
0: Hele, já si myslím, že z tohle alba si zasloužíte ještě trošku jiný track a to je Vodka a kaviár. Prostě si tak jako odpočnu, nevím, Honzo, to by asi ještě 18 nebude, ale třeba teďka ten bude rád za takovou vodku a kaviár. Tak posílám tady ten track, ale začneme hezky od začátku kontrafakti, ať jezdíme my do autoškoly, do Kolína, tak ať to jezdí hlavně bez nehod, protože začínat autoškolu s nehodou by asi nebylo úplně ideální, ale taky samozřejmě pokračuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe, takže apka je prázdná, můžeš tam poslat voiceovku nebo mi klidně cinkni sem ke mně do studia 210 32 30 30 Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici a to příjezdem do Prahy po D5, počkáš si tady kolem 6 minut a čtvrt hodiny taky na příjezdu do Brna po D1 cca od 178. kiláku. Co se týká regionu, tak Ťukanec je v Brně na Ostravský, nehoda potom ještě v Olomouci na Volkomoravský a to se týká regionu je úplně všechno, protože jinak to vypadá docela čistě. Hlavní město, tak tady je nehoda na pražském okruhu, exit 23 směr D5, počkáš si tady kolem 6 minut a Ťukanec ještě na nábřeží Kapitána Jaroše. Pár minutek se zdržíš ještě na Štěrbohovský spojce, jinak je to za mě z dopravy všechno. Kdyby se měl info, házej do apky nebo na naše číslo a můžeš k tomu i track na přání. Automoto Spin, tvoj

0: Čil na spinu, s tebou Mára, máme přesně 6:30, to znamená, že jsme tak zhruba v polovině času, kdy hraju jenom podle tebe, objednáváš buď to přes naši mobilní aplikaci, nebo přes naše telefonní číslo. Jdeme se podívat, protože volal mi sem třeba Honza.
1: Ty nejsem jistý, jak se to přesně jmenuje, je to od Viktora Šína a je tam takový, neřeš, jestli máme dost peněz, víš co myslím? Strach. No, tvojí přítelkyni Marice. Ty nedělá stresy furt, že všechno bude OK.
0: Hele, Honza nedělal stresy, našel správný track, takže úplně ideálně. Tak Marice, posíláme. Poslal mi voicovku i Stanley, a to velmi speciální.
2: Čau, tady Stanley, zahraj prosím tě Indavič, léto, krásný počasí, tak se to k tomu hodí. A zahraj to prosím tě jenom pro mě, k mým dnešním narozeninám. Díky, čau.

0: Stanley, nevím, kolik tě je let, ale všechno nejlepší, brácho, děkuju moc, že ses takhle podělil, moc rád ti samozřejmě léto zahraju nejen do tohohle počasí, ale hlavně k tvým narozeninám. No a do třetice to bude Jirka.
1: Tak dáme dolara, dáme Jirka.
0: Je systém. No samozřejmě, že nám. Je systém, ten patří jenom nám, takže do Smíchova nám dvou s Jirkou, ale hlavně teďka s ten limu všechno nejlepší, krámo. Jeden lvič, jeden indy, jedno léto letí k tobě, tak si to pořádně užij, je to tvůj narozeninový banger, Radio Spin.

0: Chill na spinu, s tebou Mára a ještě chvíličku budu hrát jenom podle tebe, stihneme zhruba takový 3-4 tracky, tak jdeme se podívat na první dva a je to holčičí sestava, zahraju Lajle.
1: Ahoj, tady Lajla, pustil by si prosím Juvanči od Robina Zuta pro moji kamarádku Ellen, kterou tímto moc zdravím.
0: Taky zdravíme, jeden Zoot Givenchy, to je naprosto skvělý track, takže já se na něj moc těším a zahrajeme druhé slečně, a to Karin.
2: Ahoj, tady Karin, abych našemu taťkovi chtěla nechat zahrát písničku Cesta kolem světa, zdravím ho já, můj brácha, jeho syn teda a moje mamka. Moc ho zdravíme.
0: Taky zdravíme, takže budeme posílat ještě jedno Palermo, ale odpálíme to ještě díky Lajle se Zootem. A naprosto skvělej, krásnej, dokonalej a track, který mě fakt baví, Zoot Givenchy. Tak posílám a ještě chvilku hraju podle tebe, tak to určitě využij, buď to přes naší mobilní aplikaci, nebo přes naše telefonní číslo. Radio Spin, s tebou Mára.

0: chvilku už taky 7. hodinu, což znamená, že mé vysílání je tím pádem u konce. Dal jsem ještě jeden track na přání a to byl pro Pavla.
1: Tak já zdravím všechny, co to zaplí a všichni, co poslouchají Spin, a je to i pro kamarády, co zítra pojedeme na Seč.
0: No tak jo, tak si užijte zítra Seč, i když to znělo jako na steč, tak ať už to bude steč na Seč, nebo jenom Seč, užijte si to, pánové. Každopádně Radio Spin nekončí, to je důležitý říct, protože po mně tady dneska startuje Spin Talk, a to se týpkem, který hrál prostě na každém privátu, kde jsem byl, a to je Pragoholik. Prostě jedou sem benga, je banger, který definoval můj poslech jako repu, aniž bych si to uvědomoval, jo? Mně to přišlo jako hrozná blbost, ale vlastně mě to v něčem bavilo. Poslouchali jsme to s klukama z Pasone, takže velká paráda tě čeká už od 7 hodin večer a ty určitě laď Radio Spin i zítra. My se uslyšíme zase v pondělí, těším se na tebe a měj se krásně. Ale neochudil bych tě samozřejmě o počasí, aktuálně je 27 stupňů, večer se ochladí, nevím, jestli je to správný slovo, ale teploty spadnou na 18 stupňů. Zítra kolem 32, slunečno celý den, v sobotu 34, v neděli 33, takže čekají nás stropy, buď na to ready, přizpůsob oblečení, sluneční brejle, ať máš pořádnej drip. S tebou byl Mára, těším se v pondělí, ahoj.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Open Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To byl asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: OK.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso, ale nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak jsem to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: OK, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o repu. Dneska to bude hlavně o repu. Pozvání přijal Pragoholik, interpret, lingvista, cestovatel a taky zvukový designer. V červnu mu bude vycházet album. Nejen o něm bude dnešní Spin Talk, vítej na Spinu, ahoj.
1: Díky moc za pozvání, ahoj.
2: Tak ve Spin Talku si poprvý, tak to vezmeme dneska tak jako po všechně, abychom se o tobě vlastně dozvěděli mnohem víc věcí a dokázali jsme si udělat obrázek o tobě jako osobnosti. Tak začneme úplně elementárně. Proč rap? Jak ses k němu dostal vlastně?
1: Jo, no já jsem ho začal poslouchat už nějak třeba v 10 letech. Začínal jsem na jménech jako India Witch, začínal jsem vlastně na českém rapu. K americkému jsem se třeba dostal až potom. A v té době mě to hrozně bavilo, protože ještě to nebylo jako v mainstreamu, bylo to něco jiného. Bavilo mě, že ty interpreti si ty texty píšou sami, ne jak třeba v jiných žánrech, kde to vlastně ty zpěváci jenom zaspívají a napíše jim to někdo jiný. A postupně jsem to prostě začal zkoušet i sám. Nějak třeba v 11 letech jsem nahrál první track, který byl teda šílený, doufám, že už to nikde na netu nevisí. Pak ve 13 jsem taky pustil něco ven, to tam možná ještě někde visí. A pak nějak až třeba ke konci Gimplu jsem to začal dělat pořádně. No.
2: A teďka je ti kolik, jenom pro představu?
1: 28.
2: 28, ok, dobře. Jaká muzika tě teda formovala jako malýho? Byl to jenom rap? Byl to jenom čeští interpreti? Nebo tam jako byl i přesah do nějakých jiných žánrů? Protože často se stane, že interpreti, kteří dělají rap, tak jsou třeba v základu rockeři třeba, nebo něco podobného.
1: Jo, jako rock jsem tam měl částečně taky. Můj táta je vlastně rocker, takže to byla jako taková úplně první hudba, ke který jsem přičuchnul, ale vždycky mě bavilo něco, když tam byla jako přímě z toho rapu. Já jsem třeba byl úplně hotovej z Linkinu, jak udělali ten Numb Encore, že, s Jay-Zem.
2: Jasně.
1: Takže tohle mě vždycky bavilo a hodně jsem potom začal i ty elektronickou hudbu. Drumce, EDMka.
2: To je 28, to znamená, co je pro tebe teďka v tuhle tu chvíli old school třeba? Když se řekne slovo old school, co tam šoupneš do té krabičky? Protože to je taky vždycky docela zajímavý, když tady máš někoho na rozhovoru, tak co pro něj vlastně už je stará hudba?
1: No jasně, to je docela dobrá otázka. Asi jako old school vnímám cokoliv, co přišlo před trapem. Před fakt takovým tím zmainstreamovatěním toho trapu.
2: Takže třeba, jenom abych si udělal obrázek, co tam máš?
1: Možná před 2014 třeba.
2: Ok, dobře.
1: To pro mě bylo docela old school asi.
2: A nějaký interpreti třeba?
1: Jakože z toho old school?
2: Jo, jo, jo.
1: Nebo dneska?
2: Ne, ty old school.
1: Jo, takhle. No, hrozně jsem měl India Witch, PSH, Super Crew jsem měl z českých a z amerických jsem měl hlavně 50 Centa, Eminema. A potom jako z těch novějších men, tak třeba můj jako all time favorite americký artist je Young Dolph.
2: Okay,
1: ale dobře. To už je trap.
2: Ten zlom teda, že jsi řekl, že budeš dělat trap taky, tak byly ty čeští interpreti, že jsi řekl, že jsi poslouchal Indioviče, Super Crew a řekl jsi, tak to je moje cesta?
1: Hele, to nevím, já jsem nad tím asi takhle nepřemýšlel. Já jsem si nejdřív vlastně stáhnul FL-ko, protože jsem chtěl dělat beaty a zjistil jsem, že mi to vůbec nejde, tak jsem pak začal hrát hotový beaty a začal jsem prostě do nich něco psát a to jsem zjistil, že mi docela jde. Tak jsem to nechal u toho.
2: Kde jsi hledal beaty?
1: Na YouTube.
2: dobře,
1: klasicky.
2: Dobře. Pamatuješ si, napsal jsi někdy rap pro někoho?
1: Napsal jsem, určitě jsem napsal rap jako o někom a měl jsem třeba jednu skladbu, kterou jsem věnoval svojí tehdejší přítelkyni, ale nebyl to jako úplně love song, bylo to spíš takový melancholický.
2: Jasně.
1: A napsal jsem nějaký disy v minulosti, ale tomu bych se už nevrazil, protože to není aktuální.
2: Jasně. Já si jenom pamatuju, že vlastně jednou jsem měl na rozhovoru Viktora Šína, když ještě chodil do médií a tenkrát mi řekl, že napsal svůj první rap pro svou učitelku češtiny, tak jsem si říkal, že tam náhodou třeba nebude nějaký takovýhle jako taky příběh.
1: Jako jo, vlastně jeden tam je, protože jeden třeba z těch prvních disů, co jsem napsal, tak to jsem prostě zdisil jednoho týpka od nás v ročníku. V 8. třídě na základce.
2: Dostalo se to k němu?
1: Dostalo se to k němu.
2: Jaký byl reakce?
1: Hrozně to vyhrotil.
2: Jo,
1: ale do držky mi nedal, tak dobrý.
2: Dobře. Pamatuješ si, proč to se neměli rádi? Proč
1: už,
2: to?
1: No jak on to byl takovej ten typický prostě šikanátor, ale jo, zároveň jako neschopnej něčeho pořádného. Nevím, z principu mi vadil asi.
2: Ok. Takže distrex stačil a šikana pak ustala.
1: No, jo. Minimálně na nějakou dobu.
2: Dobře. Měl jsi někdy ve svém portfoliu interpreta, u kterého jsi třeba řekl, ty vole, ten mě baví, budu jako on?
1: No, mě třeba hodně mě v tomhle ovlivnil ten Young Dolph, že se mi právě líbilo, jak on třeba dává ty příběhy. Mm-hmm. Já se hodně snažím dávat do rapu právě storytelling, nebo třeba z československý scény tohle hodně dělá TKX, nevím, jestli znáš, on není jako až tak známej, ale hrozně mě jako baví ta autenticita v tom rapu, když se prostě někdo nesnaží víc na nějakým mainstreamovým schématu, co jede furt dokola a ví se, že je to úspěšný, protože to vypadá a kladá toho fakt kus sebe.
2: Což de facto jako tvůj sound je takový specifický, myslím si, že by to vlastně kopírovalo třeba ten soudobej sound, myslím si, že jdeš nějakou jako svojí cestou, což může být lezdy těžší.
1: Je to tak.
2: Když si přečtu na tvém webu popisek, tak je tam teda interpret, je tam cestovatel, je tam zvukový designer, je tam ještě spousta dalších věcí o tobě, tak co z toho si nejvíc?
1: Asi rapper a cestovatel.
2: Jak si mám představit toho zvukovýho designéra? Co dělá zvukový designer v tom podání?
1: No já totiž, vzhledem tomu, že si většinu tracků míchám sám, tak já hrozně rád jako experimentuju s těma věcma, co jsou v tom mixu vlastně možný, že třeba na mém tracku jedou sem Benga 2, když si ho poslechneš na sluchákách, tak je to hlavně slyšet, tak třeba jak tam jako běží ten týpek a utíká vlastně před fízlama, tak tam je slyšet, jak se ten zvuk toho běhání přesouvá z pravýho kanálu do levýho.
2: Takže takový film pro uši.
1: Jo, trochu.
2: Dobře. Ty jsi studoval v Hágu, tak jaký obor na univerzitě v Hágu jsi studoval?
1: Jo, studoval jsem multimédia a entertainment management.
2: A to šlo jako o Erasmus, nebo jsi vyloženě odjel do Hágu studovat?
1: Ne, vyloženě jsem tam odjel. Já jsem vlastně měl v té době takový období, během Gimplu jsem se tady seznámil s nějakýma týpkama, co studovali mezinárodní školu a oni mě v té době jako hodně rozmluvili anglicky a jeden z nich v té době taky rapoval. Tak našel právě tady tu školu v Holandsku a oni kromě těch věcí kolem multimédií, marketingu a tak právě učili i právo v hudebním biznisu, evropský právo a takovýhle věci a mi to přišlo zajímavý, tak jsem se tam zkusil přihlásit, vzali mě, akorát jsem nejdřív teda neudělal maturitu.
2: A šlo to, nebo na tebe počkali rok?
1: Počkali na mě rok, protože holandská veška vlastně začíná v září a tím, že jsem měl druhý pokus v září, tak já jsem neměl ukončenou střední, že jo. Takže jsem vlastně rok pracoval, pak jsem ty přijímačky tam udělal znova a odjel jsem tam.
2: Co jsi dělal mezi tím ten rok? To bývá docela taky takový zlomový, že když někdo tam má tady tuhletu roční pauzu, tak to hodně jako svádí k nějakému jako flákání, ne vždycky se úplně vlastně podaří po té roční pauze naskočit do nějakého procesu, tak co jsi dělal, co tě živilo?
1: Jo, no já jsem to byl docela v pohodě, já jsem měl tak trochu štěstí, protože jeden můj kamarád tak měl tátu, který pracoval v DHLku, ale dělal tam vlastně na IT services, protože tady je jako centrála pro celou Evropu. A oni tam zrovna scháněli někoho na IT support, kdo umí plynule anglicky, tak jsem ten job vzal a tam jsem byl vlastně ten rok.
2: Ok, dobrý. Jaký to je studovat vlastně v zahraničí a kdybyste měl třeba srovnat s tím, jak ten systém funguje tady?
1: No já to vlastně srovnat úplně nemůžu, protože já s českou vejškou zkušenosti nemám, ale co jsem třeba jako vypozoroval od kamarádů, tak bylo to určitě víc třeba zaměřený na praxi, měli jsme tam hodně lidi z praxe, co tam přednášeli. A přišlo mi to víc takový přátelský ve smyslu, že třeba ty profesoři se tolik nepověšovali na ty studenty.
2: A tam se pak to studium taky končí nějakou bakalářskou prací nebo magisterskou prací a nějakýma státnicema, nebo jak to probíhá?
1: Státnice tam vůbec nejsou, to oni vlastně jako neznají tady ten pojem, ale musíš vlastně projít všema předmětama a pak máš bakalářku na konci normálně.
2: Jaký jsi měl téma? Vztahovalo se to nějakým způsobem k hudbě?
1: Vztahovalo, dobře, vlastně, že se ptáš. Moje téma bylo, jak streamovací platformy ovlivnily pirátství v hudbě.
2: OK, to je docela zajímavá vlastně věc. Jenom mi řekni, v jakém roce jsi studoval. Teďka to nedokážu z hlavy úplně spočítat, nebo jsem prostě takový trošku zaseklej. Takže...
1: Jasný, končil jsem 2022.
2: 2022?
1: Čtyřma rokama.
2: OK, takže vlastně i pořád ta práce může být s čem se jakoby aktuální, k čemu jsi došel?
1: Určitě, no on je to vlastně docela vtipný, protože v té době já jsem jako dělal nějaký průzkum a z toho mi vyplývalo, že teďkon, jak už je těch streamovacích platform a nemyslím jenom na hudbu, ale i na filmy a tohle a těch vlastně služeb, které jsou na subscription, jakých je moc, tak spousta lidí se třeba uchyluje, hlavně uživatele Androidu, kde je docela jednoduchý tady ty apky stáhnout, k nějakým pirátským alternativám, že tam vlastně tu hudbu veškerou máš taky, jenom je to zdarma.
2: Mm-hmm. Takže pirátství pořád existuje, nicméně prostě má aspoň jako trošku nižší podobu, to znamená, že ji třeba používá 45% populace, protože zbytek mají iPhony.
1: Jo, asi. Možná i míň procent. Hmm. Ono se to jako takhle nedá úplně říct.
2: Jakoby ne, ale... každý androidista krade prostě.
1: No, jasně, je to tak. Ale spíš mi přišlo zajímavý, že ze začátku, že jo, protože já jsem to zkoumal na několik let zpátky a ukázalo se, že to pirátství rapidně kleslo, samozřejmě, že jako Spotify tohle to úplně změnilo. Hmm. No ale potom ty další roky, tak už se ten trend začínal trochu vracet. Mm-hmm. A právě třeba ten profesor, co jsem ho měl jako kouče na tu bakalářku, tak mu říkal, hele, to je nějaký divný, jako ověř si to. No a teď se právě ukazuje jako s postupem dalších let, že to tak opravdu je.
2: No, teď to asi podle mě dává smysl, nenutím navízím, myslím se, že tím, jak těch streamovacích platform je vlastně hrozně moc, teď myslím, že v té hudbě to asi nebude tak zásadní, protože ať už Spotify nebo Apple Music, tak jsou vlastně docela levný platformy a ta konkurence není velká, ale u těch filmů vlastně, když se podíváš na Netflix, tam je něco, na HBO Max, tak tam je něco a podíváš se, nevím kamkoliv, tak tam je něco a teď najednou je ti líto, že vlastně nemůžeš to mít jako někde dohromady, tak věřím tomu, že u těch filmů nebo seriálů možná to pirátčtění asi jako bude dávat větší smysl, byť ho samozřejmě nepodporuji.
1: Jo, totálně. On mi vlastně třeba i jeden kámoš nedávno ukazoval apku, která je úplně zdarma a funguje to přes torrenty. Nebudu říkat název té apky, jasně, ale jsou tam vlastně napojený úplně všechny filmy a seriály ze všech míst. Hustý. A je to zdarma.
2: Musím říct, že teda zajímavý téma, bakalářský práce, no. A je dobrý, že jsi s ním šel ven, jako to je vlastně fakt jako super. Řekni mi, s jakou vybaveností jsi do toho něco zamýšlel? Uměl jsi anglicky, nebo jsi měl ještě nějaký další jazyk? Stačila ti angličtina?
1: Uměl jsem anglicky jako fakt dobře, to jsem si musel i udělat certifikát na C1, má ten CAE certifikát, mm-hmm, a uměl jsem jako jakž takž německy, protože jsem to měl ve škole jako druhý jazyk, mm-hmm, ale rozhodně jsem neuměl ani zdaleka plynule. A jako na to studium ta angličtina stačila a průběhu toho, co jsem tam byl, jsem se pak učil tu holandštinu.
2: Mm-hmm. Řekněme, po jak dlouhý době jsi tam začal cítit jako ryba ve vodě, nebo to bylo jako od začátku, že jsi řekl, tak jsem skoro místně?
1: ne, vůbec. Možná třeba po dvou měsících. Mm-hmm. Po dvou měsících, jako přišlo to docela rychle. Já jsem to byl vlastně v takových fázích, že ze začátku jsem z toho byl jako takový vyukanej. Párkrát jsem tam teda už předtím byl jako na výletě za kámošem, který byl o rok starší, byl taky z Česka a studoval tam jinou školu, mm-hmm, tak jsem tam jako za ním byl, věděl jsem trochu o co jde, ale až třeba po dvou měsících jsem se cítil jak doma, pak si naopak pamatuju, že jsem přijel sem asi na tři dny a naopak mi to pak přišlo jako divný tady.
2: Jo, a čím ti to přišlo divný? To je taky docela dobrý téma.
1: No, že najednou si člověk začne všímat některých věcí, kterých si nevšímal.
2: Mm-hmm.
1: Že třeba špinavější silnice tady, i když jako ne o moc. Lidi takový naštvanější většinou.
2: Mm-hmm. S čím jsi tam třeba nepočítal?
1: Nepočítal jsem tam třeba s tím, že to počasí bude takovej hel.
2: Mm-hmm. To je docela dobrý téma vlastně.
1: Jo, protože ta škola začínala v září a to je tam jako ještě docela hezky a v Hágu je hlavně pláž, je to jako plážový město, mm-hmm, takže byla prostě paráda, jako jsem si říkal, jo, tyjo, žiju tady u moře, že jo, všude jezdím na kole.
2: Když tam najednou říjen.
1: No, najednou říjen a tam prostě hrozně prší a strašně jako fouká, fakt brutálně. A já jsem hlavně jako brigádu k tomu studiu měl, že jsem rozvážel jídlo na kole, mm-hmm, a kolikrát, když jako máš třeba 6-8 hodinovou směnu v tom dešti, tak je to fakt šílený.
2: Mm. Co tě na oplátku překvapilo velmi pozitivně, když jsi tam přestěhoval?
1: Určitě ten přístup té školy a obecně třeba otevřenost lidí, mm-hmm, i vůči jako přistěhovalcům, samozřejmě občas si někdo jako rejpnul, ale...
2: Pletli si tě s nějakou národností?
1: Jo, s Polákem, no.
2: S Polákem?
1: Jo.
2: Okay. Co to s tebou udělalo, že jsi jediný Polák?
1: Jako mě to nějak nevadilo do té doby, dokud někdo nezačal být vyloženě nepříjemný, protože hodně třeba lidí z Polska, který tam jezdí, tak to jsou nějaký týpci z vesnic, který tam jezdí na stavbu.
2: Ale možná pak taky na svatbu.
1: Možná i na svatbu. Jezdí tam...
2: Jsou to prostě normální podvodníci.
1: Jo. Jezdí tam prostě na stavbu a pak třeba jako se ožerou brutálně a dělají ve městě bordel.
2: Mhm.
1: ale nevím, všechno to jsou předsudky. Několikrát přišlo, že spíš tam větší jako problémy dělají imigranti z muslimských zemí a jim na to tam vlastně nikdo nic neřekne, protože by to byl rasismus, ale jako do nás dobil chůz východu v uvozovkách si rádi rejpnou, že jo.
2: Okay. Tak je zajímavý, jak je to vlastně všude podobný asi.
1: Jo.
2: Co nizozemská muzika, jak tě bavila? Přišel jsi, že jsi třeba úplně v jiném světě, když jsi najednou začal poslouchat nizozemský třeba rádia nebo nizozemský playlisty?
1: Určitě, protože oni úplně šíleně jedou tu elektronickou hudbu. Tam je, myslím, nějak jako nejvíc DJů na počet obyvatel i nejvíc producentů. Takže v tomhle to bylo hustý, že naladíš v podstatě jakýkoliv rádio a tam je normálně live DJ set kolikrát.
2: To teďka zase zpátky vracíme třeba trochu do vysílání u nás, ale protože ten živý DJský set má prostě skvělý vibe, že?
1: No,
2: to
1: totálně, já to úplně miluju.
2: Ty jsi pracoval v holandském rádiu, tak řekni mi, jaký to bylo a co to bylo za formát pořadu, který jsi tam měl v rukách?
1: Koukám, že jsi mě najel, to je dobře. No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu, ono to bylo v rámci jedné stáže, a bylo to ve studiu Den Haag FM, kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině. A já jsem tam vzal vlastně jednoho spolužáka, který byl z Karibiku, který taky rapoval v angličtině.
2: Okay.
1: A dávali jsme tam prostě třeba live rapy, jsme si zvali jako hosty z různých zemí, kteří v tom Holandsku žili, a pouštěli jsme prostě různý track. Bylo to jako skvělá zkušenost.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? Jako myslím, ne svůj, ale... Aha. Nebo jo, jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Jeru jsem Benga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní.
2: Ok, takže dostaneš teďka úkol. Aha. Tak, za prvý tě poprosím, aby si představil tu situaci, že jsi teďka v tom nizozemském rádiu a teďka máš anglicky představit ten svůj track.
1: Aha.
2: A až skončíš, tak ten samý vstup zkusíme tak, jako kdyby řekl třeba na spinu.
1: Ok.
2: Jo, pojďme to zkusit. Takže dámy a pánové, nalejte se na nizozemskou vlnu a máme tady přesný vstup Pragoholika.
1: Ok, it's Luke here. This is my new song called Zmatené in Czech. It means I'm confused. It's for my new album Halo tady Prago. And give it a listen. I think it's one of the most personal things I've ever recorded.
2: Ok, ok. Trošku mi tam chybělo takový to jako nazdar, tady Lukáš.
1: Ok, právě... ok.
2: Tak zkus se teďka vylepšit a zkus na tom českém rádiu spin, abych tě poprosil na začátku identifikace stanice, na konci identifikace stanice, trošičku jako drive, ať je to pozitivní,
1: okay.
2: Ale ne zase moc o toho svůjní stanice. Tak můžeš.
1: Tak jdu na to. Posloucháš rádio spin, je tady Lukáš a.k.a. Pragoholik. Poslechneme si tady teďkon track z mýho novýho alba, jmenuje se Zmatenej. Je to jedna z nejosobnějších věcí, co jsem kdy nahrál a doufám, že vás to bude bavit. Rádio Spin.
2: Yes, dobrý. Jak se cítil teďka?
1: V pohodě.
2: Byl tam ten rozhlasový vibe, trošku jsem měl pocit, jakože ses jako cítil, že jsi v tom studiu.
1: Jo, totálně. Jakože mě to i hrozně bavilo, jenom teďka si mě trošku vykolil, že jsem to nečekal, ale jo, mě by vlastně do budoucna jako bavilo odmoderovat třeba nějaký pořad, nebo i dělat to pravidelně.
2: Jsem Lukáš a říkám si o práci, dobře.
1: Jo,
2: vnímám.
1: Je to tak.
2: Tak jo.
1: Jsem ready na bokovku.
2: To asi každý. Tak, řekni mi, tu muziku toho pořadu si teda vybíral každý týden?
1: Jo, je to tak.
2: Jaký to bylo? A jakým způsobem jsi třeba nad tím přemýšlel, když jsi vlastně dával dokupy celý ten pořad? Kromě toho, že jste měl karibskýho kamaráda, kterým jste to třeba zjemňovali trošku a dávali jste to možná zpěvnější náladu.
1: No jasně, my jsme hodně jako jeli holandský rapy oba, oni jedou takových afrotrap beatů a koukali jsme se třeba, co jede v holandských hitparádách v ten moment. I co jede v amerických, protože americká a vlastně i britská jako mainstreamová hudba se nám taky hodně jede, tak jsme vybrali třeba pár tracků z toho a do toho jsme prostě naskládali něco svýho, co jsme chtěli. Mm-hmm. Ať už to byl třeba náš vlastní song, nebo jenom prostě něco, co se nám líbí. Já jsem tam vždycky rád pouštěl nějaký český undergroundový artist.
2: Na to jsem se chtěl zeptat. Mě by docela vlastně i zajímalo, co třeba by říkali na Viče, protože Vič jako takovej má takový hodně světový sound, bych řekl, tak jenom neskoušel jsem pouštět nějaký Vičoviny.
1: Jo, pouštěl jsem i nějaký Vičoviny a obecně jako všechno, co jsem pouštěl, tak vlastně scenili. Občas se třeba ptali, jakože co to je, to zní trochu divně.
2: Co třeba znělo divně?
1: Ale když jsem pouštěl fakt jako něco hodně undergroundového, jako třeba v té době, co jsem tam mohl pouštět. třeba nějaký jako hodně starý věci od Gleba.
2: Okay.
1: Nebo starý prostě dvojlitr boys.
2: dobře.
1: Tak se třeba trochu ptali.
2: Liší se nějakým způsobem nizozemský a český posluchač podle tebe? Ať už jako při poslechu hudby nebo při poslechu rádia?
1: To je hodně dobrá otázka. A vlastně asi ne.
2: Ne?
1: Asi ne, nenapadá mě nějaký konkrétní příklad.
2: Mm-hmm. Pojďme k tvojí hudbě a k tvojí tvorbě, tak řekni mi, největší jsi mi řekl, to už jsem se tady teďka skočil do jiný otázky, tak to je, ještě mi jednou řekněte název.
1: Jo, Jedou sem Benga,
2: to vím.
1: Mám to tady ale, na triku.
2: Jo, ne, tenhle ten znám, jako ten si pamatuju, a ten novej, tak ten osobní jsem myslel.
1: Jo, ten se jmenuje Zmatenej.
2: Zmatenej, ok. Když začínáš tvořit, tak jak začínáš vlastně jako přemýšlet? Ty jsi teda asi na začátku říkal, že když jsi začínal kdysi s rapem, že jsi našel beat a pak si teda do toho dělal text. Máš to pořád stejně, nebo ten postup té práce se třeba upravil?
1: Hodně to záleží. Když dělám singly, tak je to v podstatě stejný, ale když třeba dělám album nebo nějaký větší projekt, tak já si hrozně rád sednu s tím producentem a fakt na tom sedím ve studiu spolu. Uh-huh. Vlastně tohle to jsem dělal s Menzím, to je jeden česko-kanadský producent, studoval Berklee College, známou jako hudební univerzitu americkou, a on má hrozně dobrý zvuk a hrozně dobrý nápady a je hodně multižánrový. Uh-huh. On jinak jede jako spíš do house, ale tady to, co jsme spolu vytvořili, je fakt jako skvělý.
2: A jak teda
1: jsme to od základu, no.
2: Jak vypadá takový talk vlastně na začátku přípravy desky? O čem se bavíte? Co tam řešíte?
1: Jo, no, my jsme vlastně nejdřív neměli vymyšlený, že uděláme desku. Nejdřív jsme nahráli jako jeden společný track, pak ještě jeden, a pak jsme si řekli, hele, tohle je skvělý, neuděláme EPčko. Uh-huh. Já jsem říkal, no, neuděláme spíš jako rovnou album. Teď to jsou vlastně 2 roky, co jsem vydal album, jako kdybys do toho šel, abych do toho šel s tebou rád. Uh-huh. A on jako, že jo, jak by se to mohlo jmenovat? A pak jsme teprve začali vymýšlet ten koncept.
2: Uh-huh. Dobře. Když si představíš sebe na začátku, teď nemyslím úplně jakoby ty dětský texty, kdy jsi disoval spolužáky a čekal, že si tím vyřešili všechny spory, ale na začátku, kdy už jako se k tomu hlásíš, asi Jedou sem Benga třeba, a teď, tak proměnilo se něco, co těma textama chceš říci? To sdělení, to poselství.
1: Jo, jako, co se proměnilo, a nevím, jestli je to nutně jenom výhoda, možná to někdy i na škodu, takže nad tím třeba trošku víc přemýšlím. Uh-huh. Že dřív mi to bylo v podstatě jedno, dával jsem tam kolikrát jako ne úplně promyšlený rýmy, a teď se snažím mít to, nechci říct jako perfektní, zase nejsem úplně perfekcionista, myslím si, že když to pak někdo zbytečně overthinkuje a rok to upravuje furt dokola, to taky není dobrý, ale snažím se, aby to bylo jako fakt kvalitní. Uh-huh. Dřív mi to bylo jako docela jedno, upřímně.
2: Jak dlouho jsi teďka pracoval na té desce a jaká ta deska vlastně teda bude?
1: Jo, pracovali jsme na ní rok, s tím, že jsme se na to scházeli třeba tak jednou týdně, dělali jsme spolu vlastně potom i ten mix. A ta deska je směs deep house, trapu a i vlastně oldschoolovýho West Coast rapu.
2: Ok, tak je tam toho docela hodně, bude to pestrý. Kolik na ní bude tracků?
1: 10.
2: Budou tam jenom čistě tvoje tracky, nebo tam máš i nějaký hosty, případně kdo se tam objeví?
1: Jo, na celém albu je vlastně jenom jeden host, kterýho jsem nestihl na svoje minulý album Euroholic, a tím hostem je Mašti. Mm-hmm. A to je jedinej host, jinak tam jsou všechny tracky vlastně solo.
2: Mm-hmm. Když teda je to 10 tracků, tak to si skoro říká o to, jestli bude vinyl?
1: Bude vinyl,
2: ok.
1: Zrovna Menzí, právě ten producent, on si na tohle dost potrpí, a dohodli jsme se, uděláme 50 kusů CDček limitovaných, ty už jsou ve výrobě, a uděláme i pár vinylů, třeba 10 nebo tak.
2: Ok. Co si s tou deskou vlastně jakoby odškrtnul, jakou dovednost, nebo jaký způsob práce a tak podobně?
1: Multižánrový projekt. Uh-huh. To jsem hrozně chtěl udělat a mně se i hrozně líbilo, jak jsme ten koncept pojali. My jsme hlavně jeli třeba i nafotit tím, že se to jmenuje Halo, tady Prago. My jsme chtěli udělat jako fotku takových těch londýnských červených budek. Mm-hmm. Takže jsme prostě my dva a fotograf zaletěli na víkend do Londýna a nafotili jsme tam vlastně cover a celý ten buklet.
2: Mm-hmm. Já to jsem viděl na jednom z těch singlů, protože něco z těch singlů už je teďka venku. Jsem koukal na YouTube, tak červená budka mi utkvěla jako před očima.
1: Paráda, tím pádem je to dobrý branding.
2: Jak jsou pro tebe vlastně důležitý klipy a k čemu všemu máš třeba v plánu točit klip, jestli máš v plánu točit klip?
1: Jo, no, jako klipy já osobně mám hrozně rád, ale narazil jsem na takový problém, že teďkon za poslední třeba 2 a 3 roky, jo, no, peníze, prostě ty klipy se nevracej, jako lidi už na to nekoukaj. Uh-huh. Vidím to i u těch svých největších tracků, že vlastně na Spotify to má víc streamů, než má schytnutí ten klip. I když se jako udělá fakt profesionální a když to pak jako stojí desítky tisíc.
2: A čím to je? Že nejsou tolik cool hudební televize, že lidi nekalejí s YouTubem, nebo čím to je, že se lidi nedostávají podle tebe k trackům? Jsi vlastně mladší, tak vlastně by možná ta úvaha mohla být relevantnější právě s ohledem na to, kolik tě let.
1: Jasně. No, ona je to kombinace více věcí podle mě. Jednak lidi nekalejí s YouTubem, jak říkáš, a jednak YouTube ty klipy vlastně ani nedoporučuje. Já vlastně kromě hudby ještě pracuju v marketingu a nedávno jsem byl na takový jako pracovní konferenci od Google a my tam třeba ukazovali různý segmenty na YouTube, se kterýma počítají a hudba už tam ani nebyla. Oni neberou vlastně jako profitabilní segment a je to z toho důvodu, že ty videa jsou krátký. Protože když máš video třeba podcast nebo nějaký travel vlog a má to desítky minut, tak ty tam naspeš mnohem víc reklam, takže to video vygeneruje mnohem víc peněz vlastně.
2: Jaký to je pocit teďka tohleto říct?
1: Hroznej.
2: Že jo?
1: Jo, jo.
2: To je teda vlastně, musím říct, že teda si přišel s hezkou racionální odpovědí, kterou jsem teda vlastně nečekal, že se tady objeví, byť jsem asi po ní mohl pátrat, ale teda přiznám se, že jako nepátral, tak je to takový pro mě jako pro někoho, kdo má rád muziku, hodně teda bolavý teda, no.
1: Pro mě je to taky hrozný, já mám hlavně rád klipy, mě jako hrozně chybí taková ta doba, kdy jsme se prostě sešli s kámošem a normálně jsme si na televizi pouštili ty klipy, jo, že jo, jsme se tak ukazovali.
2: Jako já jsem ještě z generace, kdy jsme koukávali u kamarádky na MTV a bylo to wow a vlastně se to tady objevilo v 90. letech, pak jsme přecházeli k těm očkům a pak si pamatuju prostě v různý noční party, kde jsme čuměli na klipy, u toho jsme prostě pili,
1: no,
2: a ty klipy byly prostě alfa omega té hudby, takže je mi vlastně trochu líto, že ty klipy vlastně jsou spíš teď nějaká imidževka pro toho interpreta.
1: Je to tak, no. A vlastně tady to kalení u YouTube, ono to třeba hodně jelo ještě v Holandsku, když jsem tam byl. A pak prostě nějak časem to odeznělo.
2: Algoritmus to ukázal, že je lepší koukat na podcast o cestování.
1: Je to tak. A tam to paradoxně jinak začalo odeznívat dřív ještě. Jak se i že říká, že vlastně trendy se mnou ze západu. Já jsem to jako začal vnímat, že třeba prostě můj oblíbený holandský rapper Mula Bay, on dropnul album a nevydal klip. A já si říkám, tyjo, kde to je? Ani na YouTube tam nedal žádný vizuály, nic, byly tam jenom takový ty obrázky z té distribuce přímo. Říkám, tyjo, kde je nějaký klip? Takže a pak když třeba se po půl roce dropnul jeden, to bylo všechno.
2: Takže když se dostaneme teda k té otázce, plánuješ k něčemu točit klip, nebo to je úplně jako mimo?
1: Plánuju točit na jeden track určitě, ten se jmenuje Beethoven, to je taky na tom, nebo teda bavíme se konkrétně o tom albu, já jsem, že to na tom albu, ale jo, plánuju točit tomuhle klip, my totiž tím, že právě Menzí, ten producent je Kanaďan na půl, tak jsme si řekli, že my budeme mít jako jednu release party tady v Praze, 18. června, francouzská 33 na Vinohradech, všichni jste zvaný, vstup zdarma.
2: Já jsem se na to zeptal v další otázce, takže ještě jednou, 18. červen.
1: 18. červen, čtvrtek, od 6 hodin, francouzská 33.
2: Dobře.
1: Tak free vstup.
2: A jak se jmenuje ten podnik ještě jednou?
1: Francouzská 33, to je stejně jako adresa.
2: Dobře,
1: je to
2: dobře.
1: Ve spodním patře.
2: Tak jo.
1: No a týden na to vlastně budeme dělat druhou release party a to uděláme v Torontu. Že on říkal, že je tam i nějaká jako komunita českých Kanaďanů, že si myslí, že někdo mohl přijít. No.
2: To je pravda.
1: A tam chceme jen natočit klip na jeden ten track. Tak to jako zkusíme a uvidíme. A uvidíme, jaký na to album budou ohlasy. Když abych zkusil pak třeba ještě na jeden, třeba právě na ten track Zmatenej, jak jsem zmiňoval.
2: Minimálně si užiješ léto v Torontu, tam je krásně horko, to je docela hezká země. Tak v popisku máš, že jsi cestovatel, když se podívá člověk tobě na Instagram, tak jsi cestovatel, tak by mě vlastně zajímalo, která země ti přišla nejzajímavější a co jsi tam třeba ochutnal v té tvojí nejzajímavější zemi.
1: Okay.
2: Trošku jsem, já bych se přikláněl, že to bylo Japonsko, ale možná se pletu.
1: Japonsko bylo hodně zajímavý, ale možná nejzajímavější byla Kenya, tam jsem byl vlastně tenhle rok. Kámoš mě jako nahecoval, jestli se nechci přidat na safari trip a dali jsme si během toho i nějaký prostě stopover ve městech. Tu přírodu všem doporučuju, ty města moc ne, příště bych je vynechal.
2: Fakt? Tak trošku popiš keňský města.
1: No, tam je jako problém, takhle drtivá...
2: Jsou nebezpeční,
1: jako drtivá většina lidí je v pohodě, ale když už narazíš na někoho, kdo v pohodě není, tak tě prostě chce podělat a když je to každý desátý, tak furt je to jako hodně, vzhledem tomu, že je to tam docela dost zalidněný.
2: A podělat v jakém smyslu?
1: No, chtějí z tebe vyždímat peníze jakýmkoliv způsobem a někteří lidi jako jsou ready tě klidně i okrást.
2: Jo, ale že by se cítil jako nebezpečně, že ti někdo chce jako ublížit, zastřelit nebo něco podobného, to tam asi...
1: A to jenom jednou, když nás pronásledoval jeden týpek, on nám vlastně jako nabízel nějaký věci, my jsme si je prostě odmítali koupit a on furt za náma šel, ale už fakt třeba jako 5 bloků a začínal být docela agresivní. Ale jako furt byl sám, jo, my jsme byli 4, ale bylo to takový hodně nepříjemný. A jinak pak jsme měli třeba jednu blbou situaci právě v té přírodě mezi slonama. Když jsme se dostali jako s autem mezi takový stádo slonů a oni byli jako v pohodě, ale pak tomu hlavnímu se to nějak nelíbilo a začal na nás dělat ramena. A
2: jak to vypadá, když slon dělá ramena?
1: Prostě úplně jako duprul a takhle šel tou hlavou dopředu. No, duprul a šel hlavou dopředu. dopředu a bylo vidět, že i ten průvodce, kterýho jsme tam měli, který to dělá 20 let, tak trochu znejistil, jo.
2: Okay.
1: To bylo takový jako hodně divný. Já jsem si nejdřív říkal, že se budu bát spíš lvů a tak, ale ty jsou vlastně v pohodě, když seš v autě, že jo.
2: Mm-hmm.
1: Ale slon, který má jako 2 tuny nebo možná i víc, tak...
2: Mně se líbí slovní obrat, slon dělal ramena.
1: Jo, jo. Dělal kolena.
2: To je fakt jako super.
1: Jo, jo.
2: Jaká země ti třeba ještě chybí navštívit, nebo jakou zemi máš ještě třeba na nějakém jako to-do listu, kterou bys chtěl vidět?
1: No hrozně dlouho chci navštívit Austrálii, k tomu jsem se ještě nedostal. Mm-hmm. A hodně mě i láká Latinská Amerika.
2: Mm-hmm.
1: To jsem taky ještě nebyl. A jo, a teď mi vlastně došlo, já jsem tady úplně se tomu politicky vyhnul, jak jsem se ptal, co bylo nějaký nejzajímavější jídlo, co jsem ochutnal.
2: Mm-hmm.
1: Tak v Africe jsem jedl kozí maso, který mm-hmm. tady jako není moc běžný.
2: A to muselo být jaký tuhý, ne? Nebo?
1: Je to tuší a trošku to jako zavání, ale je to dobrý.
2: Okay.
1: Je to dobrý.
2: Jak se připravuje koza? Na jaký způsob jsi měl kozí maso?
1: Oni dělali buď vařenou, nebo prostě na grilu klasicky.
2: Mm-hmm.
1: A bylo to docela dobrý.
2: Mm-hmm.
1: No pak třeba v Americe jsem měl aligátora.
2: OK.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: OK, s čím se podává takový aligátor?
1: Ale s hranolkama.
2: Ježiš, to je super.
1: Normálně s hranolkama. No a pak třeba v Japonsku jsem měl mořskýho ježka, to mi nechutnalo.
2: Mm. A co je typické japonské jídlo? To jsou nějaký nudle s něčím, je to sushi nebo co to je?
1: Ramen nebo
2: ramen.
1: Sushi,
2: okay.
1: A nebo hodně jedou yakiniku, to je vlastně ten jako rozpálený grill a dáváš na to maso, pak to jenom vyndáš hůlkama, grilluješ si to vlastně sám.
2: Musím ti říct, že teďka jsem dostal úplně jako vlastně chuť, i ochut na toho aligátora teda, to bych se jako zkusil dát taky.
1: Jako doporučuju.
2: Moje vize, můj cíl, zabalím to v 50, půjdu do předčasného důchodu, tak mi řekni, jestli to platí, tahle ta vize, a jaký si myslíš teda, že bude ten tvůj důchod v 50?
1: Doufám, že to platí. Já se vlastně jako snažím nějak optimalizovat svoje finance. 30% všeho, co vydělávám, dávám prostě do ETF-ek.
2: Mm-hmm.
1: A zároveň jsem si vzal hypo na byt na 2 kákáčko a plánuju to prostě třeba v 50, pokud vyloženě jako nevyhasním na něčem, tak plánuju udělat to, že bych prostě pronajal ten byt a postupně bych začal odprávat ty akcie a jel bych žít do nějaký levnější země, třeba do Tajska, tam se mi hrozně líbilo.
2: Mm, to věřím, navíc je tam dobrý počasí, tam dobrý jídlo, je tam skvělá kuchyně a tak dál.
1: A nevím, jestli mi to nepřejde, jo. Já pak zase, když někde jsem díl, tak mi to začne chybět tady a ve výsledku vždycky mi to táhlo sem zpátky.
2: Jako já bych si dokázal třeba za sebe, já myslím, že to teda rozhovor s tebou ne se mnou, jako představit klidně na žití Sri Lanku třeba, která je mi jako blízká, anebo jako nějakou jako jižní Francii, ale ten nápad prostě jako ukončit aktivní kariéru v 50 je sympatický, protože pak před tebou ještě je spousta let.
1: Právě. A jinak Sri Lanka, tam jsem nebyl a tam je taky hrozně láká.
2: No,
1: jaký to tam bylo?
2: Skvělý.
1: Jo?
2: Skvělý.
1: Byl jsi tam nějak dlouho nebo?
2: Byl jsem tam 3 týdny.
1: Fakt jo?
2: Byl jsem tam 3 týdny a hodně jsme jako cestovali a jezdili jsme vlakem a jako je to prostě skvělý, je to
1: okay.
2: Můžu doporučit.
1: No to se pak zeptám na tipy, když tak mimo vysílání ještě.
2: Tak moc děkuju za návštěvu, máme to za sebou, jsem rád, že se to vlastně dostalo do různých směrů, ten dnešní rozhovor.
1: Taky, díky
2: přeju
1: moc.
2: Ti, ať se ti daří, přeju ti, ať se daří desce, ukládám tvůj požadavek na práci v rádiu, to se může někdy hodit, tahle ta informace, no a přeju ti krásný léto.
1: Taky, díky za pozvání, ať se daří.
2: Hostem aktuálního vydání Spintolku byl Pragoholik. Děkuju, že jste poslouchali, děkuju, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spintolk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: sedmi ráno.
1: Od sedmi ráno.
0: Celou stovku odvysíláme
1: v éteru Rádia Spin.
0: 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně
1: v éteru Rádia Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
5: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
6: Pojď to rozpálit, pojď.

Radio Spin. It's 5 o'clock in the morning.

0: budoucí manžel, tak ten.
1: Můj budoucí manžel jí má pojmenovanou, říkáme jí Cheryl, osobní asistentka Cheryl, a musím říct, že Cheryl si nevydechne. Cheryl si nevydechne, ta je 24 hodin v zápřehu a jakoby používá jí fakt často.
0: Krásný den. Ach jo, hustý. Ještě někdo z vás dává chatu GPT nebo Gemini jméno?
2: Sama mámu, je Páďo. On je úplně blázen s tím chatem. Ona jí dala jméno, jmenuje se Zuzka, řeší s ní úplně všechno. Jak má dělat zahradu, jak má vařit, vztahy s manželem, úplně všechno. I starší lidi jsou blázni do toho.
0: Starší lidi jsou blázni. Hele, úplně vidím Pepína, jak přijde domů, řekne něco jako ahoj, mami. Maminka takhle míchá kafe, otočí se na Pepíně a řekne teď ne, teď tu mám Zuzku. Prosím tě, takže jsme se včera brutálně pohádali se starým, já jsem na něj řvala, starý se naštval, prásknul dveřma a od té doby není doma.
3: No, Zuzka na to, to je zajímavý dotaz. Pojďme ho prozkoumat do největší detailu.
0: Tak zase zítra ráno.

life high. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae svědčí univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci.

0: Radio Spin. Spin Radio.
1: Čau, tady Pio a
2: Vorion.
3: Jsem tě pozval na mailan 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap.
3: Punk is Dead.
1: Punk is Dead.
2: Vorion, tak je dead.

0: budoucí manžel, tak ne.
1: Můj budoucí manžel jí má pojmenovanou, říkáme jí Cheryl, osobní asistentka Cheryl, a musím říct, že Cheryl si nevydechne. Cheryl si nevydechne, ta je 24 hodin v zápřehu a jakoby používá jí fakt často. Krásný den.
2: Ach jo, hustý. Ještě někdo z vás dává chatu GPT nebo Gemini jméno?
3: Sama mámu je Páďo, on je úplně blázen s tím chatem. Ona jí dala jméno, jmenuje se Zuzka, řeší s ní úplně všechno. Jak má dělat zahradu, jak má vařit, vztahy s manželem, úplně všechno. I starší lidi jsou blázni do toho.
2: I starší lidi jsou blázni. Hele, úplně vidím Pepína, jak přijde domů, řekne něco jako ahoj, mami. Maminka takhle míchá kafe, otočí se na Pepína a řekne teď ne, teď tu mám Zuzku. Prosím tě, takže jsme se včera brutálně pohádali se starým, já jsem na něj řvala, starý se naštval, prásnul dveřma, a od té doby není doma.
0: No a Zuzka na to, to je zajímavý dotaz, pojďme ho prozkoumat do největší detailů.
2: Tak zase zítra ráno.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim ho zažít. Jsme Kuana Bruce, všichni

0: budoucí manžel, tak ten...
1: Můj budoucí manžel jí má pojmenovanou, říkáme jí Cheryl, osobní asistentka Cheryl, a musím říct, že Cheryl si nevydechne. Cheryl si nevydechne, ta je 24 hodin v zápřehu a jakoby používá jí fakt často. Krásný den.
2: Ach jo, hustý. Ještě někdo z vás dává chatu GPT nebo Gemini jméno?
3: Sama mámu je Páďo, on je úplně blázen s tím chatem. On jí dala jméno, jmenuje se Zuzka, řeší s ní úplně všechno. Jak má dělat zahradu, jak má vařit, vztahy s manželem, úplně všechno. I starší lidi jsou blázni do toho.
2: I starší lidi jsou blázni. Hele, úplně vidím Pepína, jak přijde domů, řekne něco jako ahoj, mami! Maminka takhle míchá kafe, otočí se na Pepína a řekne teď ne, teď tu mám Zuzku. Prosím tě, takže jsme se včera brutálně pohádali se starým, já jsem na něj řvala, starý se naštval, prásknul dveřma, od té doby není doma.
0: No Zuzka na to, to je zajímavý dotaz, pojďme ho proskoumat do největší detailů.
2: Tak zase zítra ráno.